0: nízkého postavení nezneužívala a byla vlídná. Nikdy nezapomenu na den, kdy vešla do třídy v slzách a lámajícím se hlasem ze sebe vypravila. Děti, dnes zemřel soudruh Brežněv. Museli jsme vstát a držet minutu ticha, byť nás soudruh Brežněv vůbec nezajímal. Ale ty její řinoucí se potoky slz nám nedovolili ani hlesnout. Nicméně podobnou situaci jsme už ve škole zažili o dva roky dříve, v roce 1980. Na začátku prosince vešla do stejné třídy základní školy ve Smíškově ulici v Tišnově naše oblíbená paní učitelka Juříčková a byla také uplakaná. Postavila se před lavice a stichlé třídě oznámila. Včera večer v Americe někdo zastřelil Johna Lennona. Tuto epizodu jsem docenil až za hodně dlouho. Když jsem po letech v Las Vegas byl na koncertu na počest Beatles, na jeviště přišel asi 20letý mladík, posadil se k bílému klavíru, hrál Lennonovu slavnou skladbu Imagine a všichni byli dojatí. Já také. A celou dobu jsem myslel na soudružku učitelku a na to všechno okolo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, about us only sky. Imagine.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
2: Za stranu a za lidi 83. díl, paní Karo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, uvidíte.
3: No máme co dohánět.
2: No a proti mé 325 na streamu.
3: Ty, to je krása. No. Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
2: Myslíte?
3: Jo.
2: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
3: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku. Začátek léta. Uh-huh. Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
2: No, já to mám na takové slabé 4 dneska.
3: Co po to?
2: Tak ráno jsem řešil nějaké věci, jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No, asi tak.
3: Když no. Tak to jste takhle hodnej.
2: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze sedmičky na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
3: Jo, klidně na 10.
2: Jo?
3: Klidně.
2: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
3: A co pak se stalo tak pozitivního?
2: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
3: Neslzel jste. No, ale tak ona to není legrace, být alergik. Jo. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
2: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
3: Čehože? Geniálního?
2: České televize.
3: Jo, geniálního.
2: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
3: Dojetím.
2: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
3: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
2: To...
3: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
2: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulérně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
3: Jo, jakože, když tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili. No, všechno zůstane při starém, to je radosti.
2: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
3: Na stožár pana Friedricha.
2: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

Frekvence 1 mě katapultovala do světa, na který jsem se vůbec necítil. Postavil jsem se vedle lidí, kteří to doopravdy uměli, byli to zkušení a schopní moderátoři, navíc známí lidé. Každý den tam přede mnou byla Lucie Výborná, kterou považuji za českou moderátorskou královnu. Ještě před ní vysílal Petr Novotný a po mně Asterka, tedy Jitka Asterová. Tak trochu se se mnou zatočil svět, protože jsem se najednou potkával s lidmi z první ligy. Moc se to nedalo porovnávat s tím, co a jakým způsobem jsem moderoval v Brně. Také to byl každodenní drill, příprava, pak samotné vysílání a nakonec rozebírání každé věty, každého slova a klesnutí hlasem na poradě u Báry Tachecí. Skákala 2 metry vysoko, když se něco nepovedlo. Ve chvíli, kdy vzniká tato kniha, otevírám 17. rok na Frekvenci 1. Zažil jsem tam různé vlny, byl u toho, když šlo rádio v poslechovosti nahoru a pak zase dolů, jak to ostatně v téhle branži chodí. Něčemu jsem rozuměl, něčemu nerozuměl, ale v jedné věci to bylo pořád stejné. Měl jsem šanci se potkávat se neuvěřitelnými lidmi. Později jsem se nablízko vídal s Terezou Pergnerovou, která je zcela jiná, nicméně posluchači a televizními diváky milovaná. Mnohokrát jsem se sám sebe ptal, v čem je její kouzlo a myslím, že jsem na to přišel. Ona je totiž schopná po žebříku slézt do kanálu za posledním bezdomovcem. Dokáže se vřele bavit se stroskotancem, který žije svůj bezvýznamný život někde na okraji společnosti. Je schopná sednout si s ním na kandelábr a bavit se s ním jako s osobností, jako rovná s rovným. To je důvod, proč uspěla v takových pořadech, jako byly reality show Vyvolení nebo Farma. Na Frekvenci 1 měla pořad Rande a sám jsem ho poslouchal. Obdivoval jsem její empatii a schopnost navázat kontakt s kýmkoliv. To je opravdu dar z nebes, který mně dán nebyl. Když mě někdo štve, tak se to na mě pozná, na ní nikoliv. A často mě napadá, Tereza měla dělat poštu pro tebe. Petr Novotný byl tenkrát hvězda hvězd. Pravidelně připravoval a uváděl televizní silvestry, byl majitelem velké agentury, jezdil na besedy, měl několik zájezdových pořadů, vydával knížky, cestoval a na Frekvenci 1 měl pořad Dobrý kafe. Energie z něho stříkala na všechny strany. Rozdával na potkání rady i nápady. Kolikrát jsem měl podezření, že to snad ani není v silách jednoho člověka tohle všechno obsáhnout. Začínal být velmi slavný pořad Jitky Asterové Sexy život, který mě bavil a rád jsem si s Jitkou povídal. Byl tam také Jan Kraus a blondýna. K Janu Krausovi vzhlížím jako k našemu nejlepšímu talkmasterovi současnosti. Říkal jsem si, že možná stejně dobrý bude Leoš Mareš. Také měl jeden čas svou televizní show, ale dobře to nedopadlo. Na Jana Krause zatím nikdo nemá. Když jsem ho před lety pozval do svého pořadu do Brna, nediskutoval, na nic se neptal, prostě sedl do auta a přijel. To už byl slavný a já mu to nikdy nezapomenu. Nedávno jsem se díval na internetu na jeho přednášku ke studentům, kterou měl v rámci projektu Lidé z praxe. Všechno, co tam řekl, bych sám podepsal krví. Do toho jsem tenkrát přišel já, neznámý Luboš z Brna, a rádio mě vzalo do náruče a ještě mi vylepšilo jméno značkou Xaver. To jsem asi musel mít napsáno ve hvězdách, protože jinak si to vysvětlit neumím. Ale bylo velmi složité s těmi všemi osobnostmi držet krok. Říkal jsem si, že to musím zkusit a moc jsem si přál, abych to dokázal. Zároveň mi bylo jasné, že ta moje velká snaha nesmí být na mě vidět. Moderování opravdu není tak jednoduchá profese, jak by se mohlo na první pohled zdát. Někdo je hlasově i zjevově perfektní, ale oblíbený není. Naopak jiný je milován a přitom jeho moderování má spoustu nedostatků. Tady prostě rozhoduje spousta faktorů, třeba tón hlasu, rychlost mluvení, srozumitelnost, v televizi pak pohled očí, úsměv. Je toho hodně a těžko se to charakterizuje. Pro mě například je nepřijatelné moderování Václava Moravce a dlouho jsem nevěděl, proč. Obdivuji, že dokáže hodiny vést diskusní pořady a nesplete se.
ale něčím je mi to odpudivé, nebaví mě to a musím přeladit nebo přepnout. Nicméně se tím hodně zabývám, kdo dobře působí a proč. Sleduji i zahraniční moderátory, jako jsou třeba Oprah Winfreyová, Jay Leno, Larry King, Thomas Gottschalk a další. To tajemství jsem ještě neobjevil, možná už ale tuším, kde ten poklad leží. Na frekvenci 1 jsem už 17. rok a myslím, že žádný moderátor tam tak dlouho nesloužil. Nicméně to bylo těžké a Bára Tachecí, která mě přijímala, byla přísná, chvilkami až nesnesitelná, ale nakonec se to sečetlo do plusových bodů. Měla velké nároky, až jsem se bál chodit na porady. Když jsem slyšel, jak po chodbě klapou její podpatky, bezpečně jsem poznal, jestli mi jde vynadat nebo mě pochválit. Byla schopná mě seřvat kvůli jednomu slovu, třeba když jsem ve vysílání řekl furt. Rozčílilo ji, když jsem místo 35 vteřin mluvil 630. Taková byla ke všem, nedělala rozdíl a podařilo se jí udělat z frekvence 1 skutečně rádio číslo 1 a křížový výslech byl několik sezon nejposlouchanějším pořadem českého éteru. Samozřejmě se na to mohla vykašlat, jet jenom na půl plynu, nehádat se, nerozčilovat a nic by se nestalo. Nikdo by neutrpěl, ani zaměstnanci, ani posluchači, ani rozhlasový biznis, ale to první místo mezi rádii by to určitě nebylo. Možná druhé nebo třetí, ale stejně jako ve sportu se zlatá medaile hodnotí nejvíc. Jsem přesvědčen, že Bára Tachecí přivedla frekvenci 1 na vrchol. A tam, jak známo, velmi fouká. Přišel jsem z Brna do Prahy a ocitl se na místě, kde by chtěli být všichni moderátoři ze všech lokálních rádií z celé republiky. A že jich je. Měl jsem štěstí, že jsem se mohl dívat pod ruce všem těm, o nichž jsem mluvil, ale také jsem mohl, a stále to trvá, komunikovat s Michelem Fleischmanem, prezidentem mediální skupiny Lagardère Active CR, do níž kromě jiného patří frekvence 1, Evropa 2 či Bonton. Každé naše setkání u cigarety bylo jak přednáška na vysoké škole. Je to člověk vlivný, ale i vlídný, a když vlídný být nechce, má někoho, kdo je nevlídný za něho. A to je v pořádku. Považoval jsem si, že o mě mluvil v mé televizní 13. komnatě a je to další člověk, který je pro mne důležitý. Jsem rád i za dobré vztahy s ředitelem frekvence 1 Mirkem Škodou, který je jedním z nejdéle sloužících zaměstnanců tohoto rádia. Za ta léta jsme spolu už prožili mnohé a nikdy jsem se s ním nedostal do žádného vážného konfliktu. Je sice přísný, vyžaduje dodržování mantinelů, ale s tím nemám problém. Když existuje řád, pak se lépe pracuje. Rádio je živý organismus, který má střeva, mozek, srdce. Dnes už vím, jak to tam funguje. Když člověk přijde do IKEMu k doktoru Marku Benešovi a on ví, kam kterou hadičku strčit a co udělat, aby správně fungovalo tělo, tak stejně dnes rozumím rádiu. Vím, že to není jen o tom sednout si k mikrofonu, počkat na červené světlo a něco říct nebo pustit písničku. Frekvence 1 mi imponuje tím, že je pocitová. Nabízí se konfrontace s falešnou tiskovou konferencí politické strany, o níž jsem se už zmiňoval. Hlavně jsem na frekvenci 1 nikdy nezažil, že by mě někdo do něčeho tlačil. Mirek Škoda mi několikrát řekl, že když některého hosta nechci, tak tam být nemusí. Když před časem odcházelo z rádia duo Těžkej Pokondr, neboli Miloš Pokorný a Roman Ondráček, a vykřikovali do světa, co si o cenzuře, moc jsem tomu nevěřil. Sice jsem s nimi na porady nechodil, ale já sám za celá ta dlouhá léta v rádiu nezažil ani náznak cenzury nebo nějaké manipulace. Od 2. září 2002 jsem každý den vysílal křížový výslech a každý den osobnost. Slavných lidí, co tam nikdy nebyli, je jenom pár. Najednou je všechny znáš, s některými se přátelíš dál, bylo málo těch, s nimiž jsem se pak už nikdy neviděl. Mnozí z nich byli se mnou ve studiu víckrát, když dnes někomu zavolám, tak vědí, kdo jsem, a je to velmi příjemné. Bylo mi jasné, že jsem se ocitl na místě, kde jsem chtěl být, ale už dávno vím, že vysoko narostlé stromy přitahují bouřku a blesky.
že když na frekvenci 1 neuspěji, tak mě to smete Bůh ví kam. Řekl jsem si, že se musím pokusit laťku si udržet. Možná to vypadá jednoduše, ale legrace to není. Člověk musí být pořád ve střehu. Vždycky se najdou lidé, co ti nepřejí a co by jim udělalo velkou radost, kdyby tě mohli nahradit.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Jiří Adamec. Zdravím tě, Jirko, rád tě vidím.
2: Já tě také rád vidím, ahoj.
1: Tak spousta novinek je.
2: Vidím.
1: Tak jdeme na to, podívej. Toto, musím říct, mě vytáčí teda úplně. Dobiela Hašek, to je...
2: Dominik.
1: Dominik, ano.
2: Chytá lista.
1: Na NHL s Rusy v Praze koukat nebudu. Jo, nebude koukat. Ať má tato akce nejhorší možnou reklamu. Příběh znáš.
2: Já myslím, on se nebude dívat na televizi, nebo nebude se dívat v hale.
1: Já si myslím, že na televizi, bojím se, že za současných okolností by ho do haly nikdo nepozval.
2: Ale možná no, tím se výrazně sníží sledovanost. Okay. Já myslím, že to je každému jedno, co bude dělat Dominik Hašek v den, kdy tady bude NHL zápas v hokeji.
1: No ale co si myslíš o tom samotném příběhu, že pan Hašek začne hystericky protestovat proti tomu, že sem jedou hráči z Ameriky, hokejisté, a mezi něma jsou
2: Rusové.
1: Prosím.
2: Co na to můžeš říct? No. Na to se nedá nic říct, protože to je nesmysl. Přece tyhle chlapci, co hrajou hokej, nemůžou za to, že Rusové vedou na Ukrajině válku.
1: No přesně. A teď to pokračování. Překvapuje tě, že se k tomu připojil i pan ministr Lipavský? Ministr zahraničí?
2: Ne. Nepřekvapilo mě to. Nemyslím si, že... Problém je v tom, že to přece není produkt zdravého rozumu. Já přece nemohu trestat kanadského hokejisty, klub NHL, za to, že má několik let angažované vynikající ruské borce, kteří v tom manšaftu hrajou několik let a jsou tam nejlepší. To je má vyhnat, nebo má jim dát flintu a mají bojovat na Ukrajinu, nebo jak?
1: No jasně, no.
2: Jak se představujou tyhle ti lidé?
1: No, já jsem vždycky žil, Jirko, v tom, že ti kluci, kteří jsou oddaní tomu hokeji, víš, dělají všechno pro ten hokej a že by ve skutečnosti on měl mít vlastně největší radost, že v Praze je NHL, hostuje.
2: To on asi má, ne? Akorát ho irituje, že v tom některém NHL manšaftě hrajou ruští hokejisté, kteří patří mezi nejlepší na světě. No tak co neděláš? No tak oni to prostě umějí. A hrajou v NHL, no. Sorry.
1: No, no to já beru. Ale mně přijde nenormální, že se takovýhle člověk otočí na tu politickou notu v tom všem. Kdyby řešil, to je ten výborně nahrává, ten výborně chytá, ten dá určitě 5 gólů, nebo něco. A nebo by řekl o nějakém hráči, neměl by být v Praze, protože...
2: To neumí.
1: Tak, podle kanadského bodování má jenom 6 bodů. Tak bych...
2: Já si myslím, že všichni máme chorobu. A ta choroba spočívá v tom, že přijde okamžik, kdy se domníváme, že všemu rozumíme. Že jsme vše nejlepší na světě a že cokoliv si myslíme o čemkoliv my, já, takže je to nejlepší, co se o tom dá vymyslet. Možná se to stalo Dominikovi.
1: První záchvaty.
2: Už to začíná.
1: Už to začíná. A ty seš v které fázi, Jirko, této choroby? Už ti to ustupuje, nebo to kulminuje, nebo...
2: No, kdyby ses dověděl, že chci být prezidentem, tak to jde nahoru.
1: Tak jedeme dál. Představ si, katarský emir předčasně odletěl z Česka a odborníci říkají, že to je velká mezinárodní ostuda.
2: Česka, ne no, Kataru.
1: Samozřejmě.
2: Něco se přihodilo na hradě?
1: Údajně ho na poslední chvíli se rozhodli, že ho nevezmou na tu jednání těch politických evropských špiček.
2: A tomu nikdo předem neřekl, že je to jednání evropských špiček a že Katar není Evropa?
1: A když ho tam pozvali.
2: Pozvali ho ve stejný čas na hrad, kdy byl plný hrad.
1: Ne, pozvali ho do té Prahy na ten sled tady.
2: Oni pozvali katarského emíra na evropský sled do Prahy?
1: Jasně.
2: To není souhra okolností?
1: Ne.
2: Pak je to chyba od začátku.
1: Tady jinak nebyl. No ale jeden z nejvlivnějších určitě mužů světa,
2: To asi ano.
1: To bychom se mohli na tom shodnout. A prý to bylo tak, že se během půl hodiny
2: zbalil
1: a odletěl do Londýna, což je fakt diplomatický průšvih. A podle dnešních zpráv za to může Macron. Macron řekl prostě kataristu ne. Je to chyba?
2: Je.
1: Je to chyba, co?
2: Je to chyba, podle mě to je chyba určitě. Protože je to

0: to prodají bez problému a Česká republika může topit papírem.
1: No. Kolik bys řekl, že tomu člověku je let, Jirko?
0: 50.
1: Ne.
0: Méně?
1: Je mu 42. Taky jsem ho typoval staršího.
0: Je takový dospělej.
1: No. Pokud teda média nelžou, tak 42.
0: Já si myslím, že tohle média určitě vědí a že v tomhle lhát by nemělo žádný velký smysl.
1: A má 23 sourozenců.
0: Velká rodina.
1: Velká rodina. No.
0: A pracovitý tatínek.
1: Všechno. A jeho bratr, mám pocit, a to už bez záruky, je majitel Emirates.
0: Podívej se. Podívej se, to asi nebudou chudí chlapci.
1: No něco takového, nevím, jestli Emirates, no něco takového, no.
0: Ne, buď možná nějakou leteckou, nebo nějakou lodní
1: něco
0: společnost.
1: Něco takového tam je, no. Jsou to šikovní lidi.
0: Já když jsem byl v Emirátech před, nevím kolika, 15 lety, tak jsem viděl, jak stavějí ten jeden z těch gigantických mrakodrapů a jeli jsme takovým malým autobusem kolem toho seřadiště pracovníků. A ten místní průvodce nám říkal, to jsou všecko Pakistánci tohle a ty se tady ráno shromažďují na 7 hodinu a jdou stavět ten barák.
1: Proč Pakistánci?
0: Protože místní prý nepracují. Místním stačilo, že tam narodili a že mají občanství a ten stát je tak bohatý. Možná, že to je dnes nejedná o Katar, ale některé z těch...
1: Yes. No Katar je taky velmi bohatý.
0: No určitě, určitě, ale prostě to, oni tam takhle mají.
1: No jo. No vypadá to, že katarský emír nás na návštěvu nepozve, Jirko.
0: Nás dva.
1: Nás dva.
0: Tak si to koupíme.
1: To jsou ti dva z té Prahy.
0: Tak si to koupíme u Blue Stylu.
1: Jedeme dál, Jirko. Podívej se. Neutekli jsme z boje. Fiala o výběru koaličního kandidáta na Hrad. Dovolím si upozornit...
0: Pěst, veď?
1: Na tu dělnickou pěst a na účest a la vykoupení ze Znice Šošek. Tak, představ si, že ODSka, taková tradiční strana, nepostaví prezidenta, prezidentského kandidáta.
0: Oni si musí udělat koalici, aby měli šanci nějakou, jakoby teoretickou, alespoň, protože si ODSka pod vedením pana premiéra Fialy netroufá na to, že by to dokázala sama.
1: No, ale ani ta koalice nepostavila kandidáta. Řekli, že budou podporovat tři nějaký. Tu paní z Brna, toho pána
0: z Prahy.
1: Toho pána z Prahy. No, je to podivný. Víš, já jsem si vždycky myslel, že ta ODSka je suverénní strana, že se vrátila.
0: Já myslím, že když tady na této židli sedává Václav Klaus ještě, tak to neznamená, že ta strana je stejná, jako když Klaus sedával v premiérském křesle ve Strakově akademii. Ta strana se hodně změnila, hodně proměnila. Je to jiná strana, než to bývalo za Klause a nemá nic jistého.
1: No dobře, ale toto, jak to působí na ty lidi? Třeba na ty voliče? Někdo přeci jenom...
0: Tak na mě jako na voliče to nepůsobí pozitivně.
1: No vidíš to. Co s tím budem dělat?
0: Já nic.
1: Nic. No ne, já si myslím, že dělají strašnou chybu a toto je velevtipná fotka. Ono to něco znamená, ne? Ta pěstička. Pěst.
0: Já nevím, člověče.
1: Já si pamatuju takovouhle fotku Klementa Gottwalda s tou dělnickou.
0: Zatnutou pěstí, že jim to spočítáme.
1: No, ale on tak jako... Vždycky, když mluví gestikuluje pan Fiala, ten by se ti hodil do nějakého seriálu někdy.
0: Jako gester?
1: No, jako nějaký, víš, potřeba bys pana profesora.
0: On je profesor, že jo?
1: No, by ti to zahrál hezky.
0: Já jsem ho měl velmi rád, když byl profesorem na univerzitě v Brně. Pak jsem k němu ztratil obdiv, když se stal šéfem ODS. A teď jako premiér mě nepřipadne úplně nejsilnější.
1: A teď o tom hovořil a je to tady. Seděl tady na tvém místě včera odpoledne, PP, jo, pan prezident. Životní úroveň se tragicky sníží. řekl mimo jiné. Jo.

0: skáčou to stovky firem. Orbán si buduje vztah s každým Maďarem, zatímco Fiala s lidmi mluvit neumí. Poškození plynovodu je další krok ve válce. Toto tady tak
1: řekl všechno.
0: Všechno. Tak to vezmeme o začátku. Jo.
1: Jakože mám oponovat, nebudu mu oponovat, protože s ním souhlasím.
0: No, hodně, životní úroveň se tragicky sníží.
1: To bohužel asi tak bude.
0: Já k tomu mám zásadní dotaz. Jedná se i o životní úroveň nás dvou?
1: Obávám se, že ano.
0: Tak, já jsem si říkal, že dneska už máš takovou skromnější jako tu
1: mekinku,
0: levnější.
1: No, koupila mi to moje žena i s kalhotama, i s teplákama, takže je to módní oblečení, ale rozhodně bych řekl, že za mě neutratila tolik, kolik za svou kabelku.
0: Rozumím. Odskáčou to stovky firem. Já už to slyším, Jirko, z několika stran, že některé firmy stěhují do jiných zemí výrobu, jiný už normálně zavírají, protože nemají na ty energie. Nemáš obavu, že to je první krok na to bogán, takzvaně, který nás sešupne někam? Co myslíš? Na druhou stranu paní Němcová, Mirka Němcová,
1: vím,
0: říkala v televizi, že si žijeme ve zlatě.
1: No asi si špatně nežijeme zatím. Ale on, pan ex-premiér a ex-prezident Klaus, asi pravděpodobně neměl na mysli současný stav, ale to, co nás čeká. A to, co nás čeká, asi úplně růžové nebude, aspoň to tak vypadá. A pan Klaus o tom asi něco bude vědět, víc než my dva.
0: To musím připustit. No a Orbán si buduje vztah s každým Maďarem, zatímco Fiala s lidmi mluvit neumí. To podepisujeme?
1: Já myslím, že Orbán bez ohledu na to, co si o něm myslí v Bruselu nebo v Praze na Hradě nebo ve Strakovce, takže si dělá politiku, která slouží Maďarům, občanům. A buduje si vztah s každým Maďarem. A zatímco Fiala si myslím, že není stavěn na to, aby se bavil s obyčejnými českými občany. Nedělá to.
0: A poškození plynovodu je další krok ve válce. To je první krok, že se začalo válčit i mimo tu Ukrajinu. Když jsou počítačové hry, tak se tomu říká vyšší level, další level. Máš z toho jako taky divný pocit, z toho vyhození plynovodu do vzduchu? To je do vzduchu, do vody spíš.
1: Co ti o tom mám říct? Já nevím. Já nevím, jak se to stalo, že najednou je tam na mořském dně v těch trubkách díra a ne jedna. Jak se to mohlo stát, já nevím, nevím, co to, jak to tam je technologicky, jestli tam připlaval někdo a dal tam bombu a pak to na dálku odpálili, to já fakt nevím.
0: Nebo žralok možná.
1: To prokous. Vzhledem k tomu, že je to obetonované, tak to asi žralok takové zoubky nemá.
0: No je na to několik teorií a jedna horší než druhá. Jak se to mohlo stát?
1: Já se tím nezabývám, takže to fakt nevím, neznám ani jednu z těch teorií. Viděl jsem v televizi české, jak existují nějaké ponorky, které jsou dálkově řízené, které umí na tu rouru položit nějakou bombu. A pak to někdo někde zmačne knoflík. To jsem viděl v televizi animaci takovou, ale co je na tom pravdy, nebo co je na tom, co je to, kolik je to reálné, to já samozřejmě netuším.
0: Nejdůležitější by bylo, kdo konkrétně mačká ten knoflík.
1: Ono by taky asi bylo i důležité to, kdo tam vede tu ponorku, aby tam položila tu bombu. To bude asi to důležité a možná to bude jedna firma.
0: Je to možný. Tak, soud už rok řeší možné omezení svéprávnosti Zemana. Šikana, míní jeho právník. To je prosím tě taková nešťastná věc, to je ta paní Jamila Stehlíková, ona je prestižní lékařka, psychiatrička a dělá diagnózy na dálku, tě uvidí v televizi a napíše hned,
1: co ti chybí
0: a napíše to na Facebook ještě většinou.
1: Je to debil.
0: Je to, no. A teď se to jako, teď to vyplavalo na povrch, že pořád se řeší, oni chtěli zbavit Miloše Zemana své právnosti. Co si o tom myslíš? Je to boj o moc?
1: Ano.
0: Hnusný boj o moc.
1: Ano. Protože v době, kdy usiloval Senát a jeho vedení o zbavení své právnosti prezidenta Zemana, o nic jiného nemohlo jít, než o boj o moc.
0: Jasně, no ale je to ten...
1: Hezké to není.
0: Hezké to není. No a pan právní zástupce prezidenta to považuje za šikanu. A my jsme teda zvědaví, co ten soud s tím udělá.
1: Skoro bych s tím souhlasil.
0: A kromě toho, že to je šikana, je to trošku i prasárnička, ne?
1: No to v každém případě.
0: V každém případě. Tak,
1: že to je prasárna, je tutový, protože prostě to se nedělá.
0: Kdo bude nový James Bond? Nového herce ještě nějaký čas ani hledat nebudeme, říkají producenti. Jirko, toto jsou...
1: Jo? Jamesové Bondové.
0: Bondové. Ty v tom nejdeš moc v Bondovkách? Nebaví tě to?
1: Já na to moc nekoukám a tak nevyhledávám to. Mm-hmm. Když to náhodou na to narazím, tak od toho neutíkám, protože tím neopovrhuji, ale že bych to vyhledával...
0: Já jsem si říkal, kdyby ti to zadali jako režisérovi, abys zrežíroval novou Bondovku a řekli by ti, pane Adamče, prvně najděte Bonda. Takovýho představitele, třeba z českých...
1: Jirka Bartoška?
0: Jako dědeček Bond, nebo... Jako já nemůžu, jo?
1: Ty si myslíš, že některý z těchto pánů je mladší, než je Jiří Bartoška?
0: Všichni. V té době. Tak Bartoškovi je 70, ne?
1: No jo, to jo. 70 pryč.
0: 70 pryč dokonce. To už je takový James Bond na konci listopadu. Ale někoho... Víš tady, víš, mezi, proto jsem... To jsem dál mezi těmi českými herci nějakého jediného z nich, kdo by mohl být akčním hrdinou.
1: Etzler. Mirek. Trochu.
0: Trochu. Pardon, pan Etzler. Jo?
1: No, pan Miroslav Etzler. Je takovej chlapácký, takovej bojovník, takovej...
0: On hlavně jeho bratr je bojovník.
1: No a to je v jiné oblasti.
0: Já když slyším to jméno Etzler, já už bych ho nepřijal jako představitele nějaké role. Možná, kdyby se točil Okres na severu nebo něco, tak...
1: Ale to je možná tím, že ty do toho vidíš, když to obyčejní lidé, diváci televize, tenhle problém nemají.
0: Nemají, to je pravda. No a ještě někoho tam vidíme, protože teď jsou sami takový slavní ti mladí čestí herci. Víš, že teď je velmi známý ten pan Kozub. Víš, který to je, ten Štěpán Kozub?
1: Máš tady?
0: No nemám ho tady, ale je to takový blondiák. Nevíš. No, prostě moc těch akčních hrdinů nemáme a může to být taky tím, že se u nás moc netočí ty akční filmy, ne?
1: No, oni se možná netočí proto, protože pro ně nemáme tyhle ty představitele.
0: Mimochodem, ten film pana Jákla Žižka už jsi viděl?
1: Ještě ne.
0: A půjdeš na to? Jseš na to zvědavý?
1: Asi jsem na to zvědavý.
0: Jo, jo. Vůbec jako, že český režisér se takhle dostane do Hollywoodu, je úspěch, ne?
1: Karel Roden.
0: No, tak Karel Roden jako herec určitě, ale on jako režisér, ten Jákl.
1: On je v Hollywoodu?
0: No tak ten Žižka je hollywoodský film, ne? By se dalo říct. Má to distributora hollywoodskýho?
1: Ale to není hollywoodský film, to je český film, který...
0: No to nevím, jestli je to český film.
1: No pokud je to natočeno za české peníze, tak je to tak je to český film. A pokud si našel hollywoodského distributora, tak to znamená, že je tam někdo v tom Hollywoodu, kdo si myslí, že by tenhle ten akční film z 15. nebo 14. století, nebo z kterého to je, tak by, že by mohl vyprodávat po světě kina.
0: Jirko, to je pro dnešek všechno, těším se na příště a přeju všechno dobrý.
1: Všechno dobrý, ahoj.
0: podtrženo sečteno a naším hostem byl Jiří Adamec.

0: představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, takže to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem. Mm-hmm.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
0: Moc hezky to voní, musím říct.
3: To je Monte Cristo, Kuba.
0: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
3: Mhm.
0: To je jako, že z Kuby?
3: Jo, jsem dostal od fanouška.
0: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
3: Kdyby vás slyšel, to je celé.
0: Ne, je pěkný.
3: Výborný doutník.
0: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
3: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
0: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
3: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih? To není hodnotový,
0: Xavere? Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8. on věděl, teda žádnej hlupák, jo? Věděl všechny
3: souvislosti. Lazebník, ne?
0: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační čáru.
3: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
0: Ano, a uděláme demarkační...
3: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
0: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
3: No, už to přešlo do Německa teď.
0: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
3: Jo.
0: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
3: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
0: Nevím.
3: Stát na správné straně. jste zvyklý.
0: Tak já stojím pořád na té samé straně.
3: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
0: Ať
3: to
0: je
3: se
0: to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Honče.
3: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale
0: Xaver, no, tak kdo osvobozoval Berlín?
3: Cože?
0: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xaver. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak,
0: tak tady
3: všichni
0: je.
3: Víme, že většinu Československa a drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
0: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
3: Tady to opravdu opravdě.
0: Pane Holče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
3: Počkej tedy, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
0: Jasně, já cítím prostě tu
3: ironii. Ne, ne, ne.
0: Umíte být zlej i v těchto svátečních
3: dnech.
0: Ani
3: náhodou.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč pyžamou?

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Talk Marathon byl vlastně nadsázka. Nebo sázka. Podle toho, z které strany se na to díváme. Nadsázka a vlastně legrace, ale jen do určité chvíle. Celé to vzniklo někdy týden, možná 14 dní před Vánoci 2007, když jsme se vraceli s Petrem Novotným z Brna, kde jsme měli na výstavišti vystoupení. Jeli jsme Petrovým autem a Petr řídil. Sněžilo a na silnici byla taková ta mazlanice, kterou řidiči nenávidějí, protože nikdy nevíte, co vám to s autem udělá. Někde v půli cesty, když Petr přestal žertovat a vyprávět vtipy, jsem začal mít strach, aby neusnul. Dospěl jsem k názoru, že mu musím neustále něco povídat a začal mu líčit, jak nějaký Kanaďan, o němž jsem četl na internetu, moderoval talk show v rádiu 24 hodiny. Ale klasickým, proudovým způsobem, jak se to v rozhlase dělá. Povídání, pak dvě písničky a zase povídání a zase písničky. Petr Novotný řídil, neříkal nic a pak jen velmi chladně odpověděl, vidíš, a to je věc, kterou bys nikdy nedokázal. Já na to v okamžité píše zareagoval, dobře, pojď se vsadit, že 24 hodin budu moderovat. Ještě na dálnici v autě jsme se vsadili. Tak, z legrace hlavně, aby neusnul. O celou velkou vyuzenou šunku. Když se to povede, dostanu ji já, když ne, dostane ji ode mne Petr. Mezitím jsem poslal Zdeňkovi Novákovi, který mi pomáhal s produkováním řady věcí SMSku, kde jsem ho o sázce informoval. Než jsme přijeli do Prahy, Zdeněk mi odpověděl, že už to má všechno vymyšlené. Hned jsme se sešli a ještě před Vánoci bylo jasné, že to zkusíme. Nevěděli jsme kde, jak, ale věděli jsme, že je to asi dobrý, i když střeštěný nápad. Zdeněk do toho zapojil humpoleckou agenturu Dobrý den, která má na starosti rekordy. A pak už jsme se bavili rovnou o tom, jak by to mohlo vypadat. Vymysleli jsme termín, půlku května, požádali Alexeje Piška, aby nám půjčil divadlo Palas a po novém roce jsme začali chystat Talk Marathon doopravdy. Agentura Dobrý den stanovila poměrně přísná pravidla. Že musím moderovat 24 hodin, z toho 55 minut z každé hodiny musím vést s hosty rozhovor, 5 minut budu mít přestávku. Kdybych prý chtěl moderovat 48 hodin, tak bych měl jednu přestávku hodinovou, řekl nám zástupce agentury. Výrazně nám pomohla kromě Zentivy Alexeje Piška či výrobce energetických nápojů moje mateřská stanice Frekvence 1. Hlavně její ředitel Mirek Škoda, který má rád bláznivé věci. Když jsme to spolu domlouvali, tak měl podmínku, že když se rekord povede, tak budu ještě ten den v presklubu Frekvence 1 hostem Heleny Šulcové. Den D, 19. květen 2008, se blížil. Už bylo jasné, že začnu moderovat v pravé poledne a druhý den skončím opět přesně ve 12 hodin, jak stanovila agentura Dobrý den. Stokrát jsem si kladl otázku, proč se do toho vlastně pouštím a jestli to vůbec můžu vydržet, ale už nebylo cesty zpět. Zhruba měsíc předtím jsem začal schánět hosty. Tak, aby každou hodinu byly přinejmenším dva. Pro případ, kdyby jeden host nepřišel, nebo nejel taxík, nebo prostě cokoliv se stalo, aby tam byl ten druhý. Kromě toho jsme připravili celý systém náhradníků. Všechno bylo docela dobře promyšlené. Ovšem nejvíc mě překvapilo, a to velmi příjemně, že všechny celebrity, které jsem oslovil, to přijali. Ani jeden člověk mi neřekl, že je to blbost a nepřijde. Ani jeden. Všichni hosté, nakonec jich bylo 49, opravdu přišli a navíc bez nároků na honorář a na dopravu. S nikým nenastal žádný problém. Ze všech jsem cítil, že mě přišli podpořit a chtěli, aby se to povedlo. Jenom jeden člověk se přišel trošku jako handrkovat a to byl Marek Wollner, moderátor České televize. Asi to bylo tím, že ho tam delegovalo nakladatelství XYZ, partner toho Talk Maratonu, které pak v rekordním čase vydalo z akce knížku Talk Maraton. A Marek v té době v tomto nakladatelství vydával taky knížku. Ale nakonec jsem byl za jeho poněkud konfliktní vedení dialogu rád, protože mě zase nastartoval. Na druhé straně byli mezi hosty lidé, kteří mě vyloženě přišli povzbudit, podpořit, podržet, hlavně Jirka Pomyje. Přišel na řadu někdy v noci a já byl tak strašně unavený, A tak nějak mi nebylo dobře, že jsem chtěl skončit. Dokonce už jsem poprosil Zdeňka Nováka, ať to všem oznámí. Jenomže Pomík vrazil do šatny a rezolutně prohlásil. Tak to teda ne. Když už jsem vstal ve 3 ráno a přejel celou Prahu, tak ještě se mnou to tady přežiješ, pak si dělej, co chceš. Šli jsme tedy na jeviště, začali mluvit, on byl pozitivní, hecoval mě a já měl najednou pocit, že mě vzal do náruče a přes krizi mě přenesl. Když jsme skončili, neodešel, zůstal, vše sledoval, dokonce mi hodil košily, abych se převlékl, jako by mě chtěli ochránit. Další takový byl Zdeněk Šarapatka, bývalý šéf kanceláře předsedů vlády. Spolu s ním tam byl ex-zbormistr Bambíny di Praga Bohumil Kulínský, který už bohužel není mezi námi, tak se mi o něm nechce špatně mluvit, ale tehdy se dostavil tak opilý, že nebyl schopný říct souvislou větu. Jelikož znám jeho složitý osud, tak to mohu pochopit, ale Zdeněk Šarapatka situaci prostě zachránil. Těch, co mi výrazně pomohli, bylo víc, například Petr Novotný, Zvěřina z Václaváku, jak se svého času prezentoval v reality show Vyvolení Petr Zvěřina. Nebo Filip Trojovský, který se zase proslavil v show Big Brother. Nad ránem, když přišla 6.07 hodina, tak to všichni brali, že už se to povedlo. Že už běžím vlastně jen tu cílovou rovinku a že doběhnu třeba po 4. Přesně si pamatuji, kdo tam tehdy byl. Libor Bouček, Standa Hložek, Jiří Paroubek, Světlana Zárubová, dnes Vitovská, Sára Saudková, celý peloton pak uzavřeli Michal Kocourek, ředitel divadla Kalich a Alexej Piško. Přiznávám, že vůbec nevím, o čem jsme se bavili. Sledoval jsem jedinou věc, jak se na hodinách odpočítávaly minuty, sekundy a věděl jsem, že to musím přetáhnout o 5 minut, aby byl rekord uznán. To bylo v pravidlech. Už mi skoro bylo jedno, co odpovídali a na co jsem se ptal. Opravdu se to povedlo. Od agentury Dobrý den jsem dostal certifikát, že jsem držitelem oficiálního rekordu v moderování a protože mediálním partnerem této akce byla Frekvence 1, došlo i na slib Mirku Škodovi a mou účast v presklubu. Takže jsem v poledne skončil, dělal nějaký rozhovor pro iDnes, pak v nějaké takové bláhové domněnce, že si doma půjdu na 2 hodiny lehnout, jel na druhý konec Prahy, což byla úplná blbost, to už dnes vím, protože jsem vůbec nebyl schopen ničeho, natož usnout. A v 5 hodin jsem zase jel na Frekvenci 1, co by host presklubu, který moderovala Helena Šulcová. A kde to dopadlo? Takhle.
1: Na kolejích stála za uchem kem.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Kravka je naším hostem. Zdravím tě, Jarku.
2: Ahoj, Luboši.
1: My se s panem doktorem Kravkou známe mnoho let, desítky let bych řekl. Tedy si tykáme a kdyby náhodou někdo nevěděl, tak Jarek Kravka je letitým dramaturgem České televize Brno, zábavních pořadů, ale také dramatické tvorby v mnoha případech.
2: Ano.
1: Vystudovaný právník, bývalý novinář, to je důležité říct, a teď nově spisovatel a k tomu se za chvilku dostanu. Ale nedá mi to, protože každý, nebo oba dva vidíme tu Českou televizi z nějakého úhlu a ty v České televizi strávil desítky let. Myslím, že kdybych měl říct jednu věc za všechny, nebo jeden pořad, tak asi Banánové rybičky.
2: Ano, Banánové rybičky, 8 let s Halinou Pavlovskou, teda v televizi, jo, nikde jinde. A byla to zajímavá škola. Ale já jsem kromě toho dělal ještě, já jsem třeba dělal chvilku dramaturga Maneži Boleslava Polívky. Byl jsem vlastně ten, kdo objevil, že Mirek Donutil je úžasný šprecher, tak jsme natočili takový záznam, který pak běžel na Silvestra a tím se zahájila ta sláva těch jeho one-man show. Pak jsem dělal s Vladimírem, s Vladimírem Michálkem jsem dělal seriál, dělal jsem s Filipem Renčem, detektivky s kdekým.
1: Vlastně. S panem Strachem možná taky?
2: S Jirkou Strachem se známe. Začínali jsme spolu dělat Šťastného smolaře, pak já jsem z televize odešel, takže tam nejsem ani v titulcích. Jirka říkal, musíme tě tam přidat a já jsem říkal, hele, na to se vykašlem, to není podstatný.
1: No ale ještě bych připomněl přinejmenším Přezůvky sebou.
2: Přezůvky sebou, no to byl pořad s bratry Nedvědovými, který bohužel díky takovým podivným jakýmsi pochodům se nikdy nedostal do dobrého vysílacího času a takže si na něj lidi nezvykli, že jednou se vysílal v pátek, jednou ve středu. Byla to, tehdy byli Nedvědi na špičce, to bylo před Strahovem ještě a chvilku po Strahovu, ale to už je taky zapomenutá
1: záležitost. No a upřímně si řekněme, že řadu hudebních pořadů si dramaturgoval z Brna a vlastně velmi populární folková country scéna tam měla svoje útočiště v brněnské televizi, protože kromě Country Express Praha Nashville, což bylo v Praze, myslím, že pan Brabec, jestli se nemýlím, tak televize se tomu žánru nevěnovaly moc a v Brně byl Aport, v Brně bylo Namol, nebo jak se jmenovaly ty všechny pořady.
2: No, byly ty Přezůvky. To bylo tím, že já k těm folkovým muzikantům mám osobní vztah, protože já jsem kdysi dávno začínal, byť mám tu šílenou vadu řeči, říkám špatně R, tak jsem začínal jako konferenciér, nebo dneska by se řeklo moderátor nějakých folkových festivalů a podobných věcí. No a spolupracoval jsem už se s folk týmem, s jednou z nejstarších kapel, ještě hrajících. No a nějak tak vzniklo přátelství, že jo. Já jsem ještě, to jsem v televizi ještě nepracoval interně, ani jsem nebyl důchodce jako teď, ale byl jsem jenom autor a vlastně jsem tehdy přesvědčil režisera Rudolfa Chudobu, že existuje v Ostravě nějaký Nohavica a že bychom měli natočit jeho písničku. A takže vlastně jsem byl jeden z prvních, kdo uvedl na obrazovku Jaromíra Nohavicu.
1: Teď se pustím na tenký led, ale takzvané Studio B, které také produkovala Česká televize Brno, Studio Brno, tak to bylo také tvoje dítě?
2: To nebylo moje dítě, to bylo dítě už zmíněného režiséra Rudolfa Chudoby, kterého já jsem střídal. On byl původně dramaturg a já jsem si sedl na jeho židli dramaturgickou. To vymyslel on a právě ten Nohavica byl ve Studiu B. Tam jsem byl jako autor.
1: No, a tam si vzpomínám na ty slavné recitaly, kdy tam měl Pavel Dobeš svůj recital, Vaby Daněk.
2: Tak to už bylo za mě.
1: No, Ivo Jahelka, který se natáčel na Městském soudu, jestli ano, si dobře ano, vzpomínám.
2: Ano.
1: A řada dalších. Tak a teď se konečně dostanu k té otázce, protože mě zajímá, jak ty vidíš tu televizi veřejné služby, se říká hezky česky, kam došla v roce 2024 i s ohledem na to, že aktuálním generálním ředitelem je šéf brněnského studia, bývalý šéf Jan Souček, s kterým jste nutně museli spolupracovat.
2: Ano, tak my jsme byli, musím to říct, část mé kariéry kolegové. On šéfoval Zábavě, já jsem zástupně šéfoval dramatickému vysílání. Pokud bych měl mluvit o panu Součkovi, tak musím říct, že to byl můj nejlepší ředitel, jakého jsem zažil, i když už jsem tam tehdy byl externě. A že si o něm myslím, že je to velmi dobrý manažer a člověk, který nelže a který, teď to vypadá, že podmazávám generálního ředitele, ale to tak není, který, když má nějakou vizi, tak za ní jde a snaží se ji naplnit. Já můžu říct, že mě potěšilo, že se pan Souček stal generálním ředitelem, protože ho považuji za člověka, který tu televizi bude dobře vést a povede ji tam, protože on je vystudovaný právník, podobně jako já, že bude ctít ten zákon o České televizi, zvlášť ten paragraf, který tam taxativně říká něco o jejich úkolech, o její nestrannosti, o tom, že má podporovat kulturu, že má zvyšovat právní vědomí a tak dále.
1: Nepochybně si Jarku také divákem České televize a určitě plátcem televizních poplatků a rozhlasových, o tom nepochybuju. Ale vidíš nějakou změnu na televizní obrazovce z Dvořákovy televize na Součkovu televizi?
2: Já si myslím, protože já se dívám většinou na dramatický pořady, ty mě zajímají nejvíc, protože to je moje pivo jako dramaturga, že jo? Tam jsem v podstatě uzavíral tu svoji kariéru. Já si myslím, že ještě není čas to hodnotit. Protože speciálně v té dramatice trvá strašně dlouho, než se to všechno vymyslí, napíše, natočí, zrealizuje. A to, co dneska vidíme na televizní obrazovce, vznikalo v dobách, kdy byl generálním ředitelem pan Petr Dvořák. Takže počkejme ještě nějaký čas, abychom mohli hodnotit, jestli se ta televize změní někam a kam se vlastně změní. Já si osobně myslím, že za pana Součka bude daleko víc veřejnoprávní.
1: No, to bychom měli jeden úhel pohledu na celou tu věc, ale víš, já často slyším i debaty na téma, jestli veřejnoprávní média, zejména tedy Česká televize a Český rozhlas, tiskovou kancelář nechme asi stranou, jestli nerezignovali na práci s českými tvůrci. A ty, Jarku, mimo jiné, seš také pedagogem a s těmi začínajícími tvůrci si pracoval, no, pracuješ a víš o nich. Tak já se ptám, jestli nahlíženo tvýma očima je nutné, abychom kupovali ustálené formáty, tu od BBC, tu od Fremantle Media, nebo Endemol, nebo jak se jmenují všechny ty světové firmy. Zkrátka a dobře, v této zemi jsme uměli dělat televizní zábavu úspěšnou. A mám pocit, že ti čeští tvůrci prostě nemají servis od České televize, tak na to se teď ptám.
2: Víš, to je na tuhle otázku, která je jednoduše položena, se dá dost těžko odpovědět. Já si myslím, že jestliže je někde nějaký dobrý výrobek, ku příkladu nějaké auto, které zrovna potřebuješ k výkonu svého zaměstnání nebo k výkonu své zábavy, tak si prostě to auto koupíš od toho výrobce, protože on to umí a on to udělal dobře. Takže si myslím, že je vhodné kupovat některé formáty. Samozřejmě můžeš říct, že z televizní obrazovky jakoby zmizely takový ty velký show, který já jsem dělal s Jirkou Adamcem kdysi dávno. Dokonce jsem někde četl, že si někdo stěžoval, že na televizní obrazovce už nejsou komici. tak jak býval pan Holzmann a tíhleti lidi. Já si osobně myslím, že ta televize se jako všechno na světě vyvíjí.

0: televiznímu uchu Vladimír Dvořák říkal, vybral jste si zábavu, to je to nejtěžší. Já jsem si tehdy myslel, starý pán si, starý, on byl mladší než já teď, že si hřeje vlastní polívčičku. Ale měl pravdu. Není nic těžšího, než dělat inteligentní legraci, abych použil slova pana Wericha a pana Voskovce, srandu. To je velmi obtížné. A takový tvůrci se nerodí každý pátek. A já jsem, když tak přemýšlím o svých studentech, tak tam vidím jako velmi slušné scénáristy. Lidi, kteří budou určitě dobrými režiséry, budou šéfovat štábům, ale najít mezi nimi komika, to je těžký.
1: Takže tvůrci nejsou.
0: Tvůrci jsou, ale ono, když seš tvůrce, tak i v jednom okamžiku jdeš cestou nižšího odporu. Jo? A ta zábava, ta sranda, to je strašně obtížné. Když se podíváš na dějiny české kultury, kolik tam bylo skutečně dobrých srandistů v dobrým slova smyslu slova. Jaroslav Hašek, bezesporu. Poláček s výhradama. Voskovec a Werich, o kterém jsme mluvili. Specifický pan Suchý, specifický ty divadla, jako byl Sklep a podobně. Jo. To je, tam toho moc nenajdeš. Tvůrců vážný věcí, těch tam najdeš Něurekom, jak říkají bratři Slováci. Mm-hmm. To je prostě ta sranda, to je vážně těžký.
1: Tak ty máš teď, Jarku, novinku, protože jsi napsal knihu, která se jmenuje My kluci z Brna. Vydává Radioservis Brno Český rozhlas. Děkuji za velmi moc hezké, děkuji za velmi za věnování kamarádovi, super, mám radost. Když se tě někdo ptá, o čem ta tvoje knížka je, a ty máš říct těmi třemi větami, tak říkáš co? Co držím v ruce?
0: Jsou to takové vzpomínky na moje dětství v brněnské čtvrti Židenice. Víš, Xavere, teď ti řeknu Xavere, tak víš Xavere i Luboši, že když, nebo možná už víš, že když člověk se vymaní z té rodiny někdy v tom předškolním věku a vyleze do toho světa, jo, tak se mu ten svět jeví jako nádherný místo, prostě plný neuvěřitelných inspirací a věcí a ti lidi tam, ti jsou tak jako zvláštní proti těm, který zná z domu. A teď si zafixuje některé situace. A já jsem byl takové těžce vychovatelné dítě, které utíkalo do těch ulic z té dobře situované rodiny, že rodiče byli lékaři a byl jsem jejich pozdní dítě, tak jsem utíkal, utekl jsem té babičce vždycky do těch ulic a teď jsem si obcházel ty Židenice. Mělo to tu výhodu, nikdo se o mě nebál, protože tehdy tam projela dvě auta za den, tak se mě nic nemohlo stát a tu jsem šel do mlékárny, tu jsem šel naproti do drogerie, tu do trafiky, kde to smrdělo dýmem a pozoroval jsem, co se děje. A za chvilku se mě ti lidi začali ptát, co je novýho Jarošku. A já jsem jim říkal, co jsem jako dítě viděl a oni se tomu smáli. Jsem nechápal, proč se tomu smějí. Teda mezi náma konec tými procházky vždycky byl v jedné ze dvou hospod. Ani jedna už není. Jedné se říkalo u Špinavca, proč to je jasné, a druhá byla hospoda u Dápalu. A tam jsem vždycky kolem tý jedenáctý přišel. Tam už tam seděli ti chlapi, že jo, v těch monterkách a pili pivo. A oni, co je novýho Jarošku? A já jsem jim to vykládal, oni se smáli. No a vždycky mě, když jsem jim to moc líbilo, tak mě koupili sklenici s limonádou. Oni říkali, dones tu prčovicu tady Jaroškovi. No já jsem pil tu prčovicu a vykládal jsem a poslouchal jsem je a pozoroval jsem je a pak jsem to zase sděloval dál, co jsem viděl. Většinou to končilo kolem jedné hodiny, že přišla babička Evženie, chytla mě za jedno z mých uch, tahla mě po ulici a řvala, co z tebe bude. No tak je ze mě dramaturg, že jo. No a počase, když zestárneš a ty historie

0: historky si pamatuješ, tak najednou pochopíš, proč se ti lidi smáli. A já jsem ty historky takhle občas někde vykládal. A shodou okolností jednou u toho, jak jsem to vykládal, seděl redaktor Brněnského rádia Zdeněk Truhlář. A ten povídal, co kdybys to napsal, Jarku, my potřebujeme pro Zdenka Junáka do srdcovek takový krátký povídky, nezbohatneš na tom, ale tak co kdybys to napsal. No a přesvědčil jiného člověka, že to má napsat. Napřed jakože jich bude jenom 50, pak jich mělo být 70. No a Zdeněk Junák to nádherně načetl, lidem se to líbilo, tak se to pak ještě za rok zopakovalo. No a pak přišel radioservis, že to vydá jako knížku. Takže výběr z těchto mých dětských vzpomínek, viděných člověkem, který mu je 70 let a víc, tak prostě z toho vznikla tahle ta knížka.
1: Dobře, a jaký je to teda žánr? Je to životopis?
0: Ne.
1: Jsou to povídky?
0: Jsou to fejetony? Řekl bych, jsou to drobné glosy, vzpomínky stárnoucího Jaroška, kterýho si lidi ptali, co je novýho.
1: A ta čtvrť brněnská Židenice,
0: ano.
1: Tak v té době, kdy teda Jaroušek, jak ty říkáš,
0: ano.
1: Chodil po těch trafikách a hospodách, tak v té době byla vlastně jaká čtvrť? To byla dělnická? Nebo?
0: To byla doba, kdy jistý Luboš Xaver Veselý nebyl ještě zdaleka na světě. Ale to byla taková podivná čtvrť. Moji spolužáci, na kterých to dokumentuju, to byla dialektická jednota, jak by řekl filozof, chlapců z dobrých rodin a budoucích kriminálníků. Takže a ti chlapci z dobrých rodin z těch chtěli ty rodiny vychovat hochy. A my jsme chtěli být kluci.
1: Ano.
0: A neskončili jsme jako kluci. Možná jsem skončil jako chlapec, ale kluk jsem nikdy nebyl. Můj spolužák Šebesta, který byl malý a hbitý a honil děti po náměstí do průjezdu, kde jsem stál já, už tehdy mohutný a byl jsem je tam, no tak ten skončil na jiné straně právní přehrady než já. Ale já jsem se mu chtěl podobat.
1: Dobře. A Židenice, to je vlastně teda tvoje dětství, protože já si tě pamatuju, až když jsi bydlel v Černých Polích.
0: No ano, v Blackfieldu.
1: Což je kousíček relativně.
0: No, v Brně je všude blízko. To je výhoda proti těm velkým městům, kde ty teď žiješ. Není to tak teda sepnutá enkláva, jako je tvůj rodný Tišnov. Jo?
1: Ano.
0: Kde se všichni navzájem ještě teď znáte. Tak to ne, ale v Brně je všude blízko. A jestliže ty Židenice byly za mých časů takováhle čtvrt, tak Černý Pole, Blackfield byly asi podobná čtvrt, jo. Ale z toho Blackfieldu třeba vyrostl Roman Horký, kytarista a dneska hvězda skupiny Kamelot.
1: Tak on byl na náměstí SNP.
0: No a to se nezlob, to je součást Blackfieldu.
1: Jo, je to.
0: No kdyby jsi znal Brno, tak kdyby jsi řekl, že hotel Květnice nepatří do Tišnova.
1: No to je jasné, ale teď si taky vzpomínám, že bylo období.
0: No.
1: Kdy vy jste s Romanem Horkým byli téměř sousedi na Merhautce?
0: No, my jsme bydleli pár domů od sebe, mělo to řadu výhod. Třeba jsem mohl produkovat jeho první LPčko, Zachraňte koně. Mělo to i řadu nevýhod, protože když jsme nebyli zrovna v nočních hodinách, jsme se občas, řekl bych, neplánovaně navštěvovali. A ty návštěvy většinou končily hlučnou rozepří, a hlavně obsah tekutých nápojů mizel v té domácnosti, kde jsme se zrovna navštívili.
1: Rozumím. Teď je zkouška důležitá. Jestli pak víš, kolikátka Šalina jede do Židenic?
0: Dvojka. A devítka jede do Juliánova. Ta dvojka jede na starou osadu. Stará osada, to je v Židenicích, ale kousek odsud, teď mluvím Židenicky, kousek odsud jsou Maloměřice, no, nezlob se. To je jako West End a East End, jo.
1: Ano, a vešlo to taky do umění. Já nevím, jestli si vzpomeneš, ale já teď nebudu vědět autora, tak bych to neměl říkat. Tramvají dvojkou jezdíval jsem do Židenic, z takový lásky většinou nezbude nic. Z takový lásky jsou kruhy pod očima a dvě zlomená srdce, Nagasaki a Hirošima.
0: Tak to nevím, kdo je, ale zase ti řeknu, že v Židenicích na Balbínově ulici se narodil Bohumil Hrabal.
1: Mm-hmm.
0: A na Balbínovu on tam krátce bydlel. Pak se odstěhoval s maminkou do Nymburka, ale tam je jeho rodný dům, tam je, na něm je deska, která je ve výši, aby i psi si mohli přečíst, že se tam narodil Bohumil Hrabal. Já to vím proto, protože kousek odsud je škola, kam já jsem chodil.
1: Ten můj úryvek nezařadíš, nevíš, kdo to je?
0: Luboši, jsem bude to nevzdělaný.
1: Bude to jeden z těch dvou, buď to ten ostravský, nebo ten olomoucký.
0: Ano, jeden z nich to bude.
1: Ale
0: kdo to
1: tak
0: je?
1: Tak se omlouvám, že jsme někomu zbalili kus textu pro toto. Nová Jarkova knížka Jaroslav Kravka, Mikluci z Brna. Už jsem viděl, že se dá koupit na internetovém knihkupectví. Jsou tam moc hezky obrázky.
0: Takový. To jsou ty obrázky, maloval můj kamarád Radovan Veselý, to je takový člověk, který spolupracoval s design centrem v době, kdy mu šéfoval Karel Kobosil, významný český designer. A je to takový velmi šikovný člověk. A já jsem ho poprosil, jestli by mě udělal pár ilustrací. A já teda tvrdím, že ty ilustrace jsou lepší než text, ale nesmím to říkat veřejně.
1: Jsem rád, že jsme tvoji novou knížku, Jarko, tady mohli představit a je velmi teda příjemná a jak jsem do toho zatím nahlédl, bude to takové velmi svěží čtení. Těším se na příště, až přijdeš do XTV, měj se hezky, ahoj.
0: Já ti, Luboši, děkuju, že jsi mě pozval a teď to řeknu do kamery. Ta knížka je úžasná. Když se člověk nepochválí sám, tak ho nepochválí nikdo, víte.
1: Jo, přijde mi taková svěží, jak jsem nahlédnul. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Jaroslav Kravka.

0: paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak, přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s klukem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Ty jsi dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem, trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední sedmici.

nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit. To ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře. Zas ho něco hryže,

0: Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused na sousední planetě.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: pasuje věc můj.
1: Nezapomenutelný moment křížového výslechu?
2: Asi úplně první s Petrou Buzkovou.
1: Nervozita?
2: 2. září 2002.
1: A nezapomenutelný moment v tom smyslu, že někdo na sebe prozradil to, co dosud nikdy neřekl? Byl to třeba případ premiéra Topolánka, který tady přiznal odloučení od rodiny?
2: Takových věcí, které tady zazněly a potom oběhly média, bylo několik. Poslední třeba slavná kauza, která před pár dny vyvrcholila u soudu, byl Martin Michal a Helena Vondráčková versus Kateřina Brožová aneb Trabant a Mercedes. Takových věcí tady bylo několik. A manželé Topolánkovi si vzkazovali přes křížový výslech lecos.
1: Vraťme se k tomu prvnímu.
2: Tehdy jsem celý vyklepaný položil historicky první otázku na frekvenci 1 a v tu chvíli Petře Buzkové zazvonil mobil. Ona se chvilku hrabala v kabelce.
1: Tím pádem neodpovídala.
2: Řekla, prosím tě, já jsem teď tady v rádiu na nějakém rozhovoru, zavolej mi později. Tak já jí znovu pokládám otázku, jí znovu zazvonil mobil. A ona ho zase vzala do ruky. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale prostě jsem jí řekl, tak co, Petro, budeme si povídat?
1: A co ona?
2: Zarazila se, protože jsem jí tykl, nicméně od té chvíle byl regulérní rozhovor.
1: Koho z hostů se nejvíc bojíte?
2: Já se nikoho nebojím.
1: Máte před někým respekt, když třeba přijde prezident, je to jiné, než když přijde jiný host?
2: To zcela určitě, ale nevím, jestli se to dá nazvat respektem. Já se na všechny hosty těším, věřím této stanici a tomu pořadu a nikdy tady nebyl špatný host, což není promotion, to je prostě fakt.
1: A měl jste někoho, kdo vůbec nekomunikoval, neodpovídal na otázky?
2: Za celou dobu jsem měl takové hosty jenom dva. Tím prvním byl herec Pavel Landovský.
1: Nechtěl odpovídat, nebo jste ho nebavil?
2: Nevím, přišel podrážděný. Proč mě taháte do rádia, já nechci nic vyprávět v rádiu, proč jsem tady? A v dobré pohodě jsme se nepotkali ani s Veronikou Žilkovou.
1: A už jste si to vyříkali?
2: My si nic neudělali.
1: Nic jste si neudělali, jenom jste si neseděli?
2: Byl to velmi chladný rozhovor, nic zlého, nikdy jsme neválčili, nic se nestalo.
1: Hosté v pořadu Křížový výslech zároveň odpovídají i na chatu. Jak stíhají odpovídat vám na vaše investigativní otázky a ještě psát na počítači?
2: Já nemám investigativní otázky, ale takové, které mě samotného zajímají. To se někdy dostanu pod kůži, to je jen nadstavba, tu a tam se nám to stane. Nejsem tolik investigativní jako vy, paní kolegyně. Jak to stíhají na chatu? Máme tu speciální paní asistentku, která všechno zapisuje, takže host během písničky nadiktuje odpověď a paní Gábina nebo paní Alena bleskově všemi 10 vše zaznamenají.
1: Ve studiu je také webová kamera. Změnila třeba nějak náladu? Dáváte si víc pozor, Xaver, když vás snímá?
2: Ne, já ji vždycky vidím z té druhé strany, nevnímám ji. Já mám pocit, že ani moji hosté ji nevnímají. Já nevím, jak to děláte vy, paní kolegyně, ale já hostům neříkám, že je tady kamera.
1: My jim to většinou řekneme. No i vám jsme to řekli.
2: Oni si toho většinou nevšimnou.
1: Je tu dotaz od Aleny Č. z Kladna. Scháníte si hosty sám?
2: Hosty do pořadu nebo domů?
1: Hosty do pořadu, ne domů.
2: Domů si zvu hosty sám, do pořadu ne. Tady na frekvenci 1 je to vždycky dohoda mezi programovým ředitelem, moderátorem a dramaturgem Jakubem. Uděláme seznam a produkční, naše hodná Alenka, hosty obvolává a snaží se vše skoordinovat časově tak, abychom v týdnu neměli třeba samé zpěváky nebo herce, abychom tam měli politika, sportovce, zpěváka, no nezávidí mi to.
1: Proslul jste na frekvenci 1 bleskovým dotazníkem, tak schválně. Jak byste obstál vy? Co se vám vybaví, Xavere, když se řekne cigarety?
2: Zakázal bych to.
1: Sladkosti?
2: Vášeň.
1: Víno?
2: Nemusím.
1: Fotbal?
2: Věřím jim.
1: Jiří Paroubek?
2: Vážím si ho, ale nevolím ho.
1: Sex?
2: Výsostná záležitost 2, maximálně 3 lidí.
1: Láska?
2: Jedna je mezi kapkami deště a druhá z pasáže.
1: Upír?
2: Spolehlivost.
1: Peníze.
2: Nutnost.
1: A Petr Novotný?
2: Kamarád.
1: Teď máte půl minuty chráněného času. Půl minuty pro sebe, říct můžete cokoliv, co vás napadne.
2: Rád bych poděkoval všem, kteří podpořili tu bláznivou, šílenou moderátorskou akci Talk Marathon. Určitě bych chtěl poděkovat Frekvenci 1, protože nám byla parádním mediálním partnerem a já musím říct, že jsem na to velmi pyšný, že tahle prestižní stanice šla s námi do takového nejistého projektu, protože nikdo nemohl vědět, jak to dopadne. A ve chvíli, kdy jsem to chtěl vzdát, jsem myslel i na Frekvenci 1 a neudělal to. Děkuji kolegům z Frekvence 1, protože spousta z nich se přišla na mě do divadla podívat. Děkuji.
1: Tak to byla půl minuta pro Luboše Xavera Veselého. A teď už je váš. Volejte mu právě teď.
0: Chtěl bych se zeptat, co říkáte tomu, že už asi před 3 lety získal podobný rekord moderování také Richard Langer?
2: Jasně, já tam tenkrát byl hostem, jenomže pan Langer žádný rekord nezískal, když se na to ptáte. Existuje jediná agentura, která je schopna tyto věci evidovat a rekord oficiálně ustanovit. Ta u toho tehdy nebyla, Richard Langer si nenechal rekord zaregistrovat. K tomu můžu říct jedině to, že to byla jenom jeho chyba.
3: Dobrý večer, tady Jarda, Praha. Ve vašem pořadu jste kdysi dávali možnost aspoň jednomu posluchači, aby mohl položit vašemu hostovi otázku. Proč jste to vlastně zrušili?
2: Každý pořad se vyvíjí. My jsme postupem času přišli na to, že pořad je daleko pružnější a svižnější, když tam má otázky pouze moderátor, případně se využijí SMSky nebo maily. Pakliže máte na hosta přímý dotaz, máte možnost chatu na adrese www.frekvence1.cz.
4: Dobrý den, tady Vašek z Náchoda. Chtěl bych se Xavera zeptat, jestli se vážil před a po rekordu. Kolik byl rozdíl?
2: Na začátku i na konci jsem se opravdu vážil, protože jsem chtěl vědět, jaký to bude mít na mě vliv a proto vám můžu přesně říct, jaký byl rozdíl. 3 kila.
5: Dobrý deň, reláciu pána Veselého na Frekvencii 1 považujem za špičku a chcela by som sa spýtať, či pripravuje ešte nejakú inú, či už na Frekvencii 1 alebo niekde inde. No skrátka, na čo sa môžeme ešte tešiť?
2: Nepřipravuji nic, protože 2 pořady mi běží, tady na Frekvencii Křížový výslech a v České televizi Café X.
1: Tady je jeden SMS-kový dotaz od pana Zajíčka z Ostravy. Která celebrita je nejprotivnější?
2: Neřeknu, ale mám v tom naprosto jasno.
1: Ivana České Budějovice se ptá, s kým toužíte udělat rozhovor za každou cenu? S nějakou světovou celebritou?
2: S Michailem Gorbačovem. Spousta celebrit mě velmi příjemně překvapila. Volal jsem třeba Pepovi Klímovi, který tehdy točil Pronovu a byl strašně vytížený. Přes den vůbec nemám čas, ale když mě pozveš někdy v noci, tak 100% přijdu. Upozornil jsem ho, že to není za prachy. To vůbec nehraje roli. Naprosto stejně zareagoval i Radek Jón. Hana Zagorová řekla, přijdu po koncertu. Nešla si ani domů odpočinout, rovnou přijela a ještě mi přivezla energetický nápoj pro povzbuzení. Překvapil mě Josef Laufer, kterému jsem zavolal a on, aniž by se ptal na podrobnosti, řekl, napište mi, kdy tam mám být, kde to je a já tam 100% budu. Poslal jsem mu tedy SMSku a on tam opravdu byl. V průběhu akce se odehrály věci, které pak žily svým vlastním životem. Prvními hosty například byly Jana Bobošíková a zpěvák Zbyněk Drda, jehož tehdejší europoslankyně pozvala do europarlamentu. Po čase jsem četl nějaké noviny, kde byla reportáž ze Zbyňkovy návštěvy v Bruselu a on to komentoval. Byl jsem na Talk Marathonu u Xavera a paní Bobošíková mě dala voucher do europarlamentu, tak jsem tady. Báječní a vstřícní byli všichni. Jiřího Paroubka jsem začal zpovídat v 8 ráno a poděkoval jsem mu, že kvůli mě tak brzy vstával. A on mi na to... To já vstával o hodně dřív, byl jsem kvůli vám u holiče. Žertoval a dokonce i on se mi snažil zvednout náladu. Ostatně tady je seznam těch, kdo tam byli. Jana Bobošíková, Zbyněk Drda, Chantal Poulain, Jiří Mádl, Antonín Panenka, Valérie Zavadská, Sámir Issa, Robert Vano, Radek Jón, Jaroslav Svěcený, Helena Vondráčková, Martin Michal, Osmany Lafita, Ladislav Štajdl, Petr Janda, Jan Saudek, Michal David, Dalibor Janda, Lucie Šelhánová, Diana Kobzanová, Jiří Adamec, Tomáš Werner, Hana Zagorová, doktor Miloš Táborský, Josef Klíma, Marek Wollner, Petr Novotný, doktor Luboš Chaloupka, Bohumil Kulínský, Zdeněk Šarapatka, Jiří Pomeje, Milan Ruchař, Filip Trojovský, Petr Zvěřina, Pavel Novotný, Eva Eichmajerová, Martin Baťha, Václav Uptěr-Krejčí, Michal Šeda, Libor Bouček, Stanislav Hložek, Jiří Paroubek, Pavel Poulíček, Světlana Zárubová, Iveta Bartošová, Sára Saudková, Josef Laufer, Alexej Piško. Čau.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Sledoval jsem před pár dny na televizi Nova vystoupení pana premiéra Fialy, který tam povyprávil občanům, jaké všechny možné dávky je teď možné čerpat. A zamýšlel jsem se nad tím, jestli je to tak správně přijít vědomí, že když je někomu nejhůř, je mu potřeba pomoci, ale říkám si, poslední dvě vlády, tedy Babišova a Fialova, si tak nějak zvykli rozdávat nám, občanům, penízky na počkání. Jenže moje zkušenost, předpokládám, že i vaše, je, když jdete k lékaři a bolí vás hlava, tak on je lepší, když hledá tu příčinu, než když do smrti jíte Ibalgin. A já si teď říkám, jestli náhodou my nedostáváme jenom ten Ibalgin. A jestli vůbec nějaké řešení té příčiny existuje.
2: Tak to je podstatná věc. Příklad toho Ibalginu, já myslím, že je docela dobrý. Ale to je ještě nějaký funkční medicína, která snad ještě nějaké zlomky nějakého působení má. To není úplně čirej oblbovák, který jenom způsobí, že bude bolest menší. Tak já myslím, že premiér ve svých vystoupeních, a já mu nechci šát na zoubek, jestli i ve své hlavě, plete dohromady příčiny inflace od kompenzace důsledků inflace na nejrůznější subjekty ekonomiky, jednotlivce i firmy. Plete tyto dvě věci. Takže to, že se udělají kompenzace s léčením inflace, nemá vůbec nic společného. Nula. Ať nám nikdo neříká opak. Že vlády chtějí pomoci nejvíce zasaženým inflací, buď dobře nebo špatně, si vyberou ty, kterým mají pomoci. To je jedna věc, ale ta s inflací bezprostředně nemá nic společného. Za jednoho předpokladu, že vláda má rezervy nebo vláda má vyrovnané finanční hospodaření. Když nemá ani rezervy, ani vyrovnané finanční hospodaření, tak kompenzace, nejrůznější sociální dávky samozřejmě způsobují, musí být na dluh. No a dluh, každý dluh inflaci dále zvyšuje. Takže prostě my už máme mnoho let nemalý státní dluh a když budeme další kompenzace dávat a zdrojem, Špidla se mýlil absolutně svým slavným výrokem, zdroje jsou, tak když ty zdroje nemáme, tak musíme na dluh to dělat. No a to je další roztáčení inflace. Takže nejen, že debata o kompenzacích tohoto typu není léčením inflace, ale je prostě přidáváním k inflaci, protože to na dluh.
1: No, když bych zůstal u toho příměru s Ibalginem, tak někdy se stane, že vám lékař řekne, že s tou příčinou toho neduhu už se nedá nic dělat a oni na to mají lékaři takové hezké sousloví, už to musíme nechat přírodě, což každý z nás nerad slyší. A není toto náhodou ten případ?
2: No tak já myslím, že inflace není fenomén bohem
1: nejenom
2: daný.
1: Inflace, nebo i ten obří dluh.
2: No to jsou reálné fenomény někým nějak vytvořené a těch se musíme zbavit. Tak samozřejmě inflace je obrovský pomocník v této věci. Inflace je likvidátor dluhů. Na inflaci vydělává strašlivě každý dlužník, protože on ty peníze splácí v jiné hodnotě těch peněz, takže inflace je pro každého dlužníka nejvítanější věcí, která vůbec je. A proto taky státy velmi často, na rozdíl od jejich občanů, od jejich obyvatel, tak státy, ty vlády, tu inflaci docela vítají, protože ta jim pomůže ten dluh snižovat. Takže takhle ono se to tou inflací někdy vybije, jestli nezvítězí spirálové efekty, které budou tu inflaci dále popohánět. Když si zavedeme indexaci všeho možného i nemožného, když odbory vyvzdorují, že když inflace překročí tolikle procent, tak se musí platy a mzdy zvýšit o tolikle, no tak když se zavede špatná indexace, no tak se inflace nezbavíme nikdy.
1: 10% navýšení mezd pro státní zaměstnance, nepochybně jste to v posledních dnech zaregistroval, to je věc, kdy se inflaci, promiňte, uhýbá, nebo kdy se jí stavíme čelem?
2: No tak jako díky bohu odbory nevyvzdorovaly 17,5% přírůstek platů ve státní sféře, tak je to méně, než možná se člověk něčeho bál, no ale i to je číslo velmi, velmi vysoké a vede k tomu, že ta spirála inflační dále trvá.
1: A neměli s tím, víte, pane prezidente, počkat s těmi 10% třeba až po volbách? Proč se to takto narychlo před volbami? Není v tom nějaké čertovo kopítko?
2: Za prvé volby. Teď nám hrozí, nebo teda před náma jsou volby, které se inflace netýkají. To bychom měli říct naprosto jasně. Máme komunální volby a komunální volby bezprostředně s inflací nemají nic společného. Komunální volby maximálně diskutují o tom, jak bude obec užívat peníze, které má k dispozici na opravy osvětlení chodníků a já nevím, vodovodu a čeho dalšího, ale to neřeší makro problémy. Ty řeší volby do parlamentní a které vytvářejí vládu a tak dále. Takže komunální volby bezprostřední žádnou souvislost s inflací nemají.
1: Jinými slovy, nebyl to dáreček voličům
2: státním. Ale mohl to být. Politické strany, které kandidují nejen ve federálních volbách, teda federálních parlamentních celostátních volbách, ale i ve volbách komunálních, tak ví, že mají složitou situaci v celé zemi, tudíž i v každé obci, no tak to se snažím, celostátní politici chtějí pomoct těm komunálním svým stranickým politikům, chtějí pomoct tím, že můžete přeci říkat, že naše strana ve vládě prosadila zvýšení toho a toho. Takže takhle nepřímo to nějaký efekt teoreticky může být. Mm-hmm.
1: Kandidát nebo budoucí kandidát na prezidenta republiky pan Hilšer prohlásil před pár dny, a to mě zaujalo, že ty vysoké ceny energie a ta plynová záležitost nebo s tím plynem, že to je všechno důsledek toho chování ruského tyrana, říkal. Já se bojím, že se mýlí, že to celé začalo už před tyranem. Znamená to tedy, že i takto vážná věc, jako je boj s cenami energií, jsou zneužity takto v předvolebním boji?
2: Co myslíte? Určitě.
1: A je to téma do voleb prezidentských?
2: Opakuji znova, tak zahraniční politiku, máme-li vůbec nějakou, tak ta zahraniční politika se opravdu nedělá na komunální úrovni. To jako, jestli se horní, dolní zastupitelstvo obce rozhodne, že bude bojovat s tyranem nebo naopak bude žádat s tyranem se zkamarádit, to na celostátní politiku nemá vůbec žádný vliv. Že pan Hilšer, nevím, nemohu o něm říct nic pozitivního, tak si to radši nechám pro sebe.
1: Dobře.

0: Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čtu na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
1: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc, ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu, protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta, no tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
0: Dobře, vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení, já to s dovolením...
1: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
0: ale to dá kdokoliv, promiňte, já dokončím tu otázku, ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
1: no, ano,
0: a daňových poplatníků. Vy jste tak mě neuvedl, že to bude 800 miliard eur, podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
1: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
0: Máte na mysli NATO?
1: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví. Československé zbraně zajistili svobodu Izraeli. Jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená,
0: ale musíme chodit... Vidíte, jaký jste vlastenec.
1: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo, máme na to.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Helena byla pro spoustu lidí modla a já od začátku cítil, že se pohybuji vedle hvězdy. Bylo to stejné, jako být vedle Karla Gotta. Lidé ji milovali, chtěli ji vidět na vlastní oči, prohodit s ní aspoň pár slov. To bylo příjemné, ale zažil jsem s ní několik situací, na něž se léta snažím zapomenout a nejde to. Vystupovali jsme spolu 2 roky, průměrně 11krát za měsíc. Už měla problémy s chůzí, bylo to těsně po smrti Jirky a tak se mě pustila hodně blízko. Dokonce jsme spolu byli na dovolené na Krétě, ještě s Vladimírem Bernáškem, redaktorem Plzeňského rozhlasu, s nímž Helena také často spolupracovala. A na to nevzpomínám rád. Třeba na moment, kdy chtěla v klimatizovaném taxíku otevřít okénko a když jí to řidič zakázal, tak mu jednu vrazila. V tu chvíli bych se radši neviděl. Ještě horší pocit jsem měl, když jsme opouštěli restauraci jednoho krajana po velmi dobré večeři, na níž nás pozval, a Helena s nonšalancí pronesla. Děkujeme za večeři, stálo to za hovno, zase rádi přijdeme. Ten dobrý muž naprosto stuhl, způsob jejího humoru nechápal a nevěděl, co si o tom má myslet. Podobně byli zaskočeni muž a žena v restauraci, s nimiž jsme se seznámili, a Helena v jednu chvíli směrem k té paní pronesla. Ty musíš mít zlatou, že on na tebe vleze. Byla taková a měla chvíle, kdy její humor měl hodně blízko ke krutosti. Ale na druhé straně jsem byl svědkem toho, jak v noci sama sedávala na terase a hořce plakala. Ona, která všude vyvolávala smích, žertovala na počkání a pro jadrné slovo nešla daleko. Najednou se celá schoulila a otřásala se vzliky. I když spoustě lidem pomohla, měla svou temnou tvář, o které ne každý věděl. Vybavuji si situaci, kdy jsme byli v porotě soutěže Gay Man v brněnském Bobby centru. Spolu s Michailou Jílkovou, Ilonou Čákovou, Martou Kubišovou, Robertem Vanem a Vaškem Neckářem. Měli jsme s Helenou společnou šatnu a přišli tam za námi 2 gejové, které Helena se slzami v očích ujišťovala. Kluci moji, já vám to registrované partnerství vybojuju, i kdybych si měla ve spacáku lehnout do parlamentu. Seděla proti nim ve svých pověstných duhových šatech, v klobouku a střevíčkách s kopretinami. Chlapci děkovali a ona byla dojatá. Sotva se za nimi zavřely dveře, ulevila si. To je dost, že vypadli buzeranti za sraní. Jiné historky naopak byly úsměvné. Jednou jsme otevírali obchodní dům v Brně. Heleně se chtělo na záchod, ale ten byl od pódia velmi daleko. Helena by to nezvládla, představení mělo začít za pár minut. Ale za jevištěm byly v kbelíku 2 kytice připravené pro nás. Tak Helena kytky vzala, do kbelíku se vyčůrala a pak je tam zase vrátila. Obchod jsme otevřeli, na jevišti byla jako vždy skvělá. Oba jsme dostali kytici, já jí držel naprosto nepatřičně za horní část, ale Helena jí popadla jako pravá dáma, aniž by hnula brvou. Taková byla Helena, kterou jsem poznal. Na jedné straně zábavná a obětavá, pro děti z dětských domovů dokázala udělat mnohé, když měl někdo problém, pomohla, dokázala lidem rozmluvit sebevraždu nebo rozvod, sehnala práci i byt, nic pro ně nebylo nemožné. Na kolegy, které měla ráda, nedala dopustit a do krve je hájila, když se jich někdo dotkl. Měla velké srdce, ale nosila v sobě také kus jedovatosti a já nikdy nezjistil, kde se to v ní vzalo. Jako tlusťoch jsem jí v mnoha věcech rozuměl, v jiných jí zase nerozuměl vůbec. Ale byla to velká herečka, o tom není sporu. Vlak dětství a naděje nebo Homolkovi, to byl její velký herecký koncert. Když jí dostal do ruky režisér, jako byli třeba Karel Kachyňa nebo Jaroslav Papoušek, tak hrála vším, očima, gesty. Ale u Zdeňka Trošky, který je jinak nesmírně chytrý a talentovaný, hrála hlavně tloušťkou a asi to bylo tím, že když Zdeněk natočil první díl své trilogie Slunce, seno, jahody, tak byl hrozně mladý a stačilo mu to. V dalších dílech už to tak zůstalo. Několikrát jsem jí to řekl, vždycky mi vynadala a řekla mi, že jsem vůl a možná měla pravdu. Jen jednou mi dala za pravdu a to na dovolené na Krétě. I když jí právě tyto Zdeňkovy filmy přinesly největší slávu, trvám na tom, že ve všem ostatním byla lepší. Na první místo bych dal Kachyňu v seriál, na druhé pak její účinkování v Gogolově revizorově v Činoherním klubu v 60. letech. To jsem sice neviděl osobně, protože jsem se ještě nenarodil, ale naštěstí z jednoho představení existuje filmový záznam. Za mocí vděčím, učila mě, jak se chovat na jevišti, jak se navazuje na nahrávku, měla se mnou hodně práce, protože moderátor jsem nebyl a ona se ho snažila ze mne udělat. Dostal jsem od ní spoustu cenných profesionálních rad. Například tvrdila, že v botách, v nichž člověk jede na vystoupení, nesmí vkročit na jeviště. Vždycky měla náhradní boty, do nichž se přezula a já to tak dělám také. Po jejím boku jsem byl hostem v několika televizních pořadech, například u Jiřího Krampola v Nikdo není dokonalý. Ukázala mi spoustu věcí, poznal jsem, jak vypadá televizní natáčení, ale také jsem měl možnost vidět odvrácenou tvář života filmové hvězdy. Také jsme spolu poznali kus světa, nejen toho našeho českého, moravského a slezského. Podívali jsme se i do ciziny. Vystupovali jsme například v Bělehradě pár měsíců po válce. Byla to zajímavá část života. Bohužel jednoho dne jsem pochopil, že to dělat nechci. Vadilo mi stále ježdění mezi Prahou a Brnem a popravdě trochu jsem přestával Heleně rozumět. Ani přesně nevím, který to byl rok, ale jednoho dne na podzim jsem jí řekl, že dokončíme rok a já se budu věnovat svým věcem v Brně. Měl jsem toho normálně lidsky plné zuby. Když jsem jí řekl, že chci na konci roku skončit, okamžitě řekla, tak skončíme hned. Typická Helenina reakce. Došlo k tomu v noci před jejím domem ve Volinské ulici, kam jsem ji dovezl po vystoupení. Vyšla z auta a už se ani neohlédla. Přestala se mnou komunikovat, několikrát jsem jí volal, protože jsme měli nasmluvaných asi 11 vystoupení. Tak jsem požádal Jirku Krampola, jestli by se mnou ta vystoupení neabsolvoval a on souhlasil. Helena se to samozřejmě dozvěděla, zavolala redaktorce Haně Hešlové z Blesku a brutálně mě pomluvila. Vyšel článek, který mi ublížil hlavně lidsky. Pod titulkem Kdo okradl Helenu Růžičkovou byla moje fotka a Libora Baselidese a šlo o to, že jsem dětem z dětských domovů jedl bombóny. Také tam bylo, že mi dala plnou moc, což nebyla pravda. Navíc to nijak nepokračovalo, nebylo tam ani slovo o tom, že bych plnou moc nějak zneužil či něco ukradl. Každopádně paní redaktorka Hešlová se mi už mnohokrát omluvila, aniž bych to od ní chtěl. Od té doby už jsme se s Helenou nikdy neviděli. Když umírala v Plzni, vzkázala mi, abych za ní přijel, že si spolu ještě něco musíme vyříkat. Ale já tam nejel, nechtěl jsem se zachovat nepředvídatelně a tak jsem jen vzkázal, že už jsem na všechno zapomněl a ať se drží. Ona přesto naléhala, abych přijel, tak jsem slíbil, že o tom budu přemýšlet. Jenomže pak jsem si 4. ledna 2004 ráno pustil rádio a tam hlásili, že Helena Růžičková zemřela. Pochopil jsem, že smrtí nic nekončí. Než jsem to v sobě totiž vstřebal, trvalo mi to ještě několik let. Heleně jsem opravdu za hodně vděčný. Byla to skvělá zkušenost a nakonec si říkám, že to vlastně...
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
3: Ne.
2: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
3: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
2: Jo.
3: Proč ne?
2: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
3: O, vidíte, to jste vy.
2: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
3: Jo?
2: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
3: Jo?
2: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
3: Ale ne.
2: To jste vy a to jsem já.
3: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
2: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
3: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
2: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
3: Ksavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
2: Já to nechci vidět. Takhle?
3: Co? No, takhle se to řeší dneska.
2: Čekal jsem to.
3: To je hodnotový.
2: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat, ale to byla ostuda jako.
3: Ksavere, já jsem viděl toho Jak Václava, to? Doktora. ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
2: Doktora Václava?
3: No Moravce.
2: Jo, myslíte Vaška.
3: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, Hodnotová, symbol demokracie, svobody, rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
2: Tak jí už dávno hrklo, ne?
3: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
2: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
3: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
2: Hostky.
3: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se strapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
2: Věru!
3: Ta tam seděla.
2: Věruš.
3: A viděl jste, jak seděla?
2: Ne.
3: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: No a teď zpět k tobě, Roberte Vano. Takže jsme v táboře, kde platí americké zákony. Odkud vedla cesta z toho Terstu? A kam? Nebo kam
1: mě
0: vedla?
1: Dali přes církev. A co bylo zajímavé, jo, že tam je taková komise, která tě vyslechne, že jdeš před komisí, že kam chceš jít a co máš tam. Protože my jsme neměli žádný doklady. A co jsem měl občanku, to Jarda říkat, zahodíme, že když nás chytnou na hranicích, aby nevěděli, odkud jsme, že nás pak by vrátili. Ale myslím, že oni mají všichni triky, aby věděli, ti strčí prsty do zástrčky a řekneš i to, co není pravda. Ale jako děcka jsme na to nemysleli. A teď byla komise a v komise byl jeden kňaz, jeden voják, někdo jako voják, jeden psycholog, jedna překladatelka, ty Američani mají šílený otázky, jo, a tenkrát se mě ptali, byl jste v komunistické straně, jo, tak jak dneska říkají, jestli jste terorista, že vždy každá dekáda má jiné otázky, nebo že máte AIDS a takový to, tak tenkrát se ptali, byl jste v komunistické straně, říkám, já nebyl, mě bylo jenom 18, jak jsem mohl. No a pak teď ten kněz se ptal, jste věřící a já všechno věřím, jo, protože nikdy nevím, kdo tam bude. A já si to chci tady zajistit, že co když Bůh je žena, má 10 noh a ruk a se jmenuje Šína, nebo něco víc, tak já věřím všechno, buddhismus, tohle, křesťanství, starý testament, nový, prečet jsem Korán a to tamto. Takže to já mám jako zajistěný a tenkrát jsem byl taky takový. A pak se ptal Jardu, ten kněz, ty jsi věřící a Jarda ten nic nevěří, víš? A co je jako hodně super, že mě napadl, ono všechno je pro něco, víš, že za 60 let se vrátí nějaká ta doba, že já si na to vzpomenu, že mě tomu generáli nebo tomu, co vybírá, že jestli můžeš do ty Ameriky, nemůžeš, ten kněz říká jako na mě. Toho kluka bych se nebál, protože on se bojí Boha. Ale toho bych se bál, protože ten se nebojí nikoho. A to je jako, ne?
0: A co nastalo?
1: To nastalo, že pak za 14 dní jsme měli jít znovu na ten pohovor, že jestli tě vzali nebo nevzali a pak mi říká ten voják v uniforme, proč jste nám lhali v otázce 2, nebo to já nevěděl, co to bylo za otázka, protože jste říkal, že jste nebyli v komunistické straně. Já říkám, no já nebyl. A říkám, no to není pravda, my jsme zjistili, že vy jste byli ve dvou najednou. Já říkám, ve dvou, já ani nevím, že byli dva, ne? A on říká, no my tady máme a nevím odkud, že to je jako hodně zajímavé, že když chtějí, tak buď přes církev, nebo já nevím jak. Zjistili, že on říkal, v 56. roce jste stoupili do komunistické straně pionýrů a nosili jste červený šátek a to já rád nosil. Je. To byla jediná móda u nás na vesnici. A když jsi ještě měl silonovou šatku, no to si byl jak Gucci. A to měli vždy děcka, co byli na Krymu, odtud nosili ty silonové šatky. No a já nevěděl a on říká, no a to ještě není všechno. Jako 14 lety jste vstoupili do komunistické strany mládeže a vyměnili jste šátku za modrou košili a to jste chodili s lampionem, nevím, co se jenom takhle, a já tam taky rád chodil, protože když jsi tam nebyl, tak si nemohl brnkat na gitare v kulturáku. A já říkám, to já jako nevěděl. A on říká, no a víte, co to je Hitlerjugend? Já říkám, jo, jako to vím, to nás učili ve škole. A říká, no vy jste byli to sami, jenom na té druhé straně.
0: Ty jo.
1: Víš?
0: No, takže to byl ten další pohovor.
1: To byl ten další pohovor a pak jako možná z toho ten psycholog, nebo kdo to, z toho tvýho překvapení, nebo z tváře, nebo něco, asi uvěřili, že jsem nevěděl, protože asi jsem nebyl první, co emigroval. A řekli, a kam byste chtěl jít? A já říkal, do Itálie, jo, protože tenkrát jsem viděl tu Dolce Vita, já jsem myslel, že se hned okoupu ve Fontane Trevi. A řekli, že do Itálie ne, protože oni ekonomicky byli hůř než Československo v 60. letech. Říkali, vy můžete do Kanady, do Ameriky, nebo do Jižní Afriky, jo, a tak tam jsem jako vůbec nechtěl a tak jsem řekl, že půjdu A všichni říkali v tom lágru, chod do Ameriky, tam za 5 let budeš občan a v Americe jsou všichni emigranti stejně. Takže je to lepší, než jít do Německa nebo někam, víš, kde vždy budeš cizinec. A tak jsem řekl, že do Ameriky, oni řekli, že musí najít rodinu, která by mě vzala. A přes církev asi ta organizace se jmenovala International Rescue Committee, to jsou jako dneska můžeš adoptovat dítě z Kenny, nebo to někde to tam vyhlásili a přihlásila se rodina z Filadelfie, že mě vemou na ty 3 roky, pokud já dospěju. A tak jsem se dostal do Ameriky.
0: Neuvěřitelný. Můžeš, vzpomeneš si na ten okamžik a můžeš to popsat, když vlastně si poprvé najednou vystoupil v Americe. Z letadla to bylo?
1: Z letadla.
0: A kam jsi šel? Nebo kde tě kdo vyzvedl?
1: My jsme šli celý, všichni ty, co šli do té Ameriky, to bylo jedno letadlo, asi nějaký charter nebo to. A ta rodina na mě čekala na letišti v New Yorku a nejvíc super, to nikdy nezapomenu, protože já jako z Nových Zámků, já nebyl ani v Praze, jo, takže jdeš z nějaký tmy a najednou jako z toho letadla, víš, že vidíš celý to New York, to bylo jak v tom filmu setkání třetího druhu, když přistane UFO, víš, jako vá, takový to. Jo, a čekala mě rodina, pak řekli, které, a víc lidí čekalo, jo, a každý měl jméno, že koho čekali, a ty jsi šel k té rodině, ta rodina, oni byli hodně věřící, nebyli bohatí, měli 6 dětí a vzali ještě i mě. A byli to nějaký maďarský Rumuni, kteří emigrovali někdy 1904. Ty děti už byly starý, že 40, 50, 60. A oni ještě vzali i mě. A pak odtud jsme šli domů k ním. Jo, paní, já jsem neuměl ani slovo anglicky, uměl jsem 2 slova Yellow Submarine. To byla písnička od Beatles, která vyšla, když jsme emigrovali. Já to furt hrál.
0: Žlutá ponorka slavná.
1: Žlutá ponorka slavná. A na druhý den jsem musel do školy se jít učit anglicky a to je hrozný, když tě 18 a teď jako ty děcka, co jsou spolu už já nevím jak dlouho, že tě nepřijmou nebo to. A já jsem nechtěl, že já neumím nic a nic nerozumím a paní řekla, že není potřeba vědět nic, důležitý je mít ochotu se naučit. Jo? A to je jako hodně důležitý, protože a do dneska, když říkám, že nejsem perfektní, ona furt říkali, že to perfektní lidi nemají co říci. Ty se jenom hlídají, jestli jsou perfektní. A takže
0: to je pěkné.
1: Že krásný, protože jo, a to ti tak nějak povzbudí a všechno bylo jiný, jo. Že, to celé to myšlení, myslím, že to mi hodně pomohlo, protože doma vždy bylo naše myšlení, je, že musíš začít na spodu a pomalu vypracovat se tam. V Americe ti řekli, musíš začít nahoru a zůstat tam.
0: Roberte, v které fázi tady toho, té anabáze emigrační, si vlastně dal vědět rodičům, nějak si zavolal nebo poslal pohlednici, maminko,
1: nikdo neměl telefon tenkrát. Jenom, hele, když jsem volal poprvní, a to bylo hodně dlouho, já jsem napsal dopis ještě z toho lágru, asi po 3. No a to byl průsep, protože já odešel 5. prosince a nepřišel domů, že nebyly telefony, jo, my jsme neměli doma telefon a když si telefonoval, tak si musel na poštu a říct, že chceš telefonovat, oni řekli, že máte výzvu příští úterý v 3 hodiny a tedy si mohl telefonovat. Jo, my jsme, a tím, že oni oznámili rodičům a ty by tam šli. A tak já, a když jsme mě dostali v tom lágru, já nevím, $3 na den, a tak z toho jsem koupil dopis a napsal jsem rodičům. A samozřejmě ten dopis zabavili. To je ten, jsou ty dopisy, které já teď asi dostanu. Protože on, víš, že už ty cizině i obálky byly jiný. My jsme měli takový ty nevyblíčovaný bílý obálky, které byly, ani nebyly bílý, ale takový do bejžova. Jo? A teď přišla obálka širokouhlá, popáskovaná, černá, bílá, modrá, známka Kennedy, napsaný Paraviona, Airme, to bylo jak Broadway. Jo, a teď to přijde do Newcastle, Nové zámky a na poště se asi všichni zroutili, jo, a takže rodiče se nikdy takhle nějak nedozvěděli, ale teď z týhle, protože to máma nikdy neřekla, možná máma taky nevěděla, ale z týhle dopisů, co jsou tam uchovaný z toho STB Time, tak tam je napsáno, že tátu vyslýchali a namlouvali, ať jede za mnou do toho Terstu a namluví mě, ať mě přinese zpátky. A táta odmítnul, tak ho zavřeli na 3 měsíce.
0: Mm-hmm. Takže oni už vlastně v okamžiku, kdy ty seš v Americe u té rodiny, tak už tvoji rodiče vědí, že vlastně se nic nepřihodilo, že seš živý,
1: ano,
0: ale že seš prostě emigrant.
1: Ano.
0: A když si potom teď skočme v čase, po letech třeba s maminkou mluvil, s tatínkem, s blízkými, tak co tam vlastně zaznělo tady na to téma? Zlobili se třeba, nebo říkala máma, měl jsi mi to říct, že chceš emigrovat, nebo protože jsi s tím musela užít svoje?
1: To neříkala, že jenom říkala, že to byl, hele, ona takhle nic neříkala, ale na ní bylo vidět, že pak mě emigrovala sestra po 10 letech, ta žije v Kanadě. A mamina říkala, že poprvé to bylo hrozný, protože nevěděli, kde jsem, tak tátu zavřeli a jí pořád vyslýchali. Přišli pro ní v noci někde, svítili na ní jak na herečku a řekla, že to nebylo dobrý. Ale když se položila, je, když utekla moje sestra, protože to znovu přežili, jo, že zás tátu zavřeli, že rodiče měli o tom vědět, ale opravdu nikdo rodičům neřekne, že moje máma by mě v 18, jaká máma pustí syna do Ameriky, když jako, nebo někam do světa přes dráty, jo, že ona by zavolala policii. Ale co pak, já jsem se vrátil po 30 letech, ale co bylo vidět, že jo, už po revoluci a to, ale už táta nežil, ale když zastavil před oknem u nás baráku auto a vystoupil z toho chlap uniforma, mohl to být pošťák, nebo ta máma omdlela, víš, takže to asi měla nějak v tom, ale nikdy nás neobvinila. Možná kdybych
0: nikdy
1: se...
0: Nikdy to nevyčetla, jakoby.
1: Nikdy nevyčetla a možná proto, že pak po těch 30 letech viděla, že jsem dopadnul dobře. Možná

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Moc peněz, 15. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům.
1: V 15. díle říkal jsem si, pane Vlášku, že bychom se mohli pověnovat alespoň na začátku biznismenům a lidem, kteří dělají biznis v nejrůznějším nebo obchod a mají firmy a tak, protože jsem slyšel od vás, pravda, ano, že bude existovat jakási forma placení ve zlatě. Mm-hmm. Že firmy, jestli to dobře chápu, mm-hmm, mezi sebou si budou moci ve zlatě posílat. Jak to, prosím vás, bude fungovat?
2: Nejenom mezi sebou, ale i přijímat platby od zákazníků, popíšu. Mm-hmm. My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto,
1: ano,
2: kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby, kdy vlastně už dneska ty fyzické osoby si mohly vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata. Tam to funguje na 6/10 čísel, stejně jako třeba kryptoměny. Takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán Max. A tenhle ten Inteligentní investiční plán Max my vlastně spouštíme v červnu 1.6. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme spustit 1.6.
1: No to je, prosím vás, dneska je 29.
2: Je to tak, my se dlouho na to chystáme. Trošku jsme už posunuli ten start. Plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže 1.6. bychom to měli spustit. Přičemž tedy firmy si budou moct uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty i-plány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami. I-plán Max pro ty firmy bude krytý 12,5 kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak jste správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně, prostě pohodlně zaplatím ve zlatě. A ta firma má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro řadu firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5% tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane 0,5% z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5% ročně. Takže při tomhletom vývoji nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení.
1: Mm-hmm. Tak ještě než začneme s dotazem na některé podrobnosti, přesvědčte mě o tom, že to je legální.
2: No je to naprosto legální, všechno, je to v souladu s platnými zákony. My těm firmám dodáme nejenom vlastně ten produkt, nejenom, že jim dodáme ten platební terminál, ale také jim dáme komplet metodiku, to znamená dostanou účetní metodiku na klíč, jak jejich účetní oddělení má správně s tím nakládat, správně účtovat, ten systém generuje všechny správné účetní doklady a tak dále. To znamená to konzultováno jak s generálním finančním ředitelstvím, tak se všemi orgány, které tady jsou, tak aby všechno odpovídalo legalitě, právu a tak dále.
1: Tak pane Vlášku, teď mi tedy popište, znamená to, že každý podnikatel nebo firma, nebo i třeba my živnostníci,
2: ano,
1: si založíme zlaté konto,
2: ano,
1: kde bude nějaká hodnota, dostanu k tomu nějakou kartu platební? nebo...
2: Tak, vysvětlím. Každá firma, každý živnostník, jak jste říkal správně, si může otevřít svoje zlaté konto, to znamená technicky za to inteligentní investiční plán MAX, přesný výraz. K tomu dostane samozřejmě veškeré produktové informace, dostane k tomu ten manuál, jak jsem zmiňoval, pro to účetnictví. Zároveň dostane platební terminál, takovou kartu se speciálním čipem, který právě umí přijímat ty platby pomocí QR kódu, případně pomocí právě toho čipu. Takže tím bude vybaven taky a samozřejmě stáhne si do mobilního telefonu novou mobilní aplikaci, která 1.6. také bude k dispozici, kde nejenom, že teda má jako přehled o tom svém účtu, o vývoji toho účtu, o vývojích ceny zlata, může se tam sjednávat další produkty, pokud by chtěl nakupovat, prodávat, ale zároveň tou mobilní platební aplikací bude i platit.
1: Mm-hmm. Znamená to, že kdyby nás teď sledoval někdo, kdo je podnikatelem, živnostníkem a říká si, rád bych toto měl v portfoliu vedle toho, že mám účet v 5 bankách nebo něco, tak se může ozvat?
2: Určitě standardním.
1: Standardní postupem. Cestou na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz.
2: Ano.
1: Napíše, jsem podnikatel, tady je moje telefonní číslo.
2: Ideálně.
1: Propojte mě s Vláškem.
2: S Vláškem úplně se to nepropojí, ale propojí to se to s týmem našich jako odborníků, kteří se mu povědomí. Protože kdyby se to mělo propojit s Vláškem, tak by čekal zbytečně.
1: Rozumím, tak za Vláška si dosaďte prostě tým odborníků cokoliv a oni už se o to postarají.
2: Přesně tak, že tomu vysvětlí, ukážou, nastaví případně a tak dále.
1: Jaká je ta nejzásadnější výhoda toho? Proč bych si to měl zařizovat?
2: No je jich tam několik. Z mého pohledu, pokud se na to díváme já, tou optikou jakoby ekonomickou a tak dále, tak vidím jednu výhodu. Základní diversifikace peněz, to znamená, mimo bankovní systém mám část peněz uložený prostě ve zlatě, což je nějaká bezpečnostní pojistka proti všem možným jakoby závadám, které v tom systému mohou nastat. Zároveň je to protiinflační, zlato funguje protiinflačně. Další výhodou je, že vlastně získávám nějaká procenta navíc, jak jsem zmiňoval, vlastně když ten obchodník přijímá dneska platby platební kartou, no tak 2-5% odvede tomu provozovateli té platební karty. U nás nejenom, že nic neodvede, ale 0,5% z každé platby ještě dostane, to je další výhoda. No a v neposlední řadě ta výhoda, která souvisí s tou protiinflačností toho zlata, je, že to zlato v průměrně se zhodnocuje nějakými 12,5%. To znamená, ještě je velký předpoklad, že na rozdíl od toho podnikatelského účtu, kde díky inflaci a poplatkům jakoby ztrácí tu hodnotu, tak tady naopak mu poroste.
1: Takže každý, kdo má takzvané IČO, může si u vás založit tady ten plán. A vy jste poznamenal, že to je protiinflační opatření, neboli vy nevedete na tom účtu sumu peněz, ale jistou váhu zlata, je to tak?
2: Přesně tak, vy to říkáte úplně přesně. My tam
1: Tak já už jsem taky poloviční odborník.
2: Přesně tak, ne poloviční, já bych řekl, je skoro celý.
1: No.
2: Takže samozřejmě vedeme tam evidenci nakoupených těch gramů nebo mikrogramů na těch 0,6 čísel, ale samozřejmě on v té aplikaci, v tom našem internetovém bankovnictví vidí jednak ty gramy, a vidí jednak tu finanční hodnotu těch gramů, jo? Protože ta se mění denně. My v 18.30 každý den měníme vlastně cenu zlata podle londýnské burzy, takže tam vidí obě ty hodnoty.
1: Mm-hmm. No, já bych to nezlehčoval, tu moji odbornost, pane Vlášku, protože já jsem teď chodím na takové ty vaše semináře, co jsou na YouTube.
2: Ano.
1: Takže o tom mnohé vím.
2: Já to vím, že tam chodíte právě.
1: No. A to je pro vaše obchodní zástupce, kterých také přibývá, že? Protože různí lidé, kteří třeba mají řadu kontaktů, tak chtějí obchodovat se zlatem.
2: Je to tak.
1: Což se daří, já to tam pozoruji, ale já tam nechodím, protože bych chtěl být do budoucna obchodním zástupcem, ačkoliv možná taky. Ale já nevím, komu bych to nabízel. Ale to je jedno. Mohli bychom tady ještě krátce říct, když jsme u těch biznismenů, jestli existuje nějaká šance třeba pro lidi, kteří se na nás dívají a říkají, jestli já jsem šikovný v komunikaci s lidma.
2: Mám kontakty
1: a taky, nebo při něčem při práci. Jak je těžké se stát tím obchodním zástupcem a prodávat zlato?
2: Určitě to možné je, to bych rád zmínil. V té dnešní době dokonce je to velmi zajímavá příležitost, protože samozřejmě tím, že to zlato se chová nějakým způsobem, to zná velmi zajímavě, roste jeho hodnota, což jsme dlouhodobě prognozovali, tak ten zájem samozřejmě o něj také samozřejmě přiměřeně roste i díky těm geopolitickým rizikům a všem těm problémům, které vidíme, to je jedna věc. Druhá věc je, že startujeme ten e-plan Max vlastně. To znamená, to je něco úplně revolučního. Je to něco, jako když vznikaly kryptoměny nebo první mobilní telefony a tak dále. Znamená, jsme u něčeho na úplném začátku, kdy vlastně vzniká nějaký ucelený vlastně finanční systém podložený zlatem. Takže dobrá doba, řekněme si. Druhá věc je, že není to nic složitého, stačí opět kontaktovat, napsat, že by měl zájem někdo s námi spolupracovat.
1: Na zlato@mince.cz.
2: Přesně tak. Samozřejmě my máme jednu podmínku, to je trestní bezúhonnost, to je jasné. Jinak z hlediska odbornosti a vzdělání my si ty lidi sami připravíme, to znamená, máme systém online vzdělávání, které vy jste zmínil. Máme systémy fyzických seminářů, to znamená, ten partner, který projeví zájem, tak vlastně my ho uchopíme, celkově ho vpravíme do toho systému vzdělávání, dáme mu tu naši odbornost, dáme mu veškeré podklady, podporu a může s námi začít vlastně podnikat bez jakýchkoliv vstupních vlastně v zásadě investic.
1: To znamená, že kdyby se někdo chtěl přihlásit, on nám napíše, my vás propojíme a vy se tomu člověku na samém úvodu nějak pověnujete?
2: Určitě, určitě. Zase se mu nějaký vybraný kolega, kolegyně, kteří mají na starosti zapracování nových kolegů, tak se mu ozve. Uvede ho do všeho, to znamená, kde najde jaké materiály, jakého vzdělávání se má účastnit a tak dále. Zaškolí ho v tom úplném základu, probrou s ním ty naše produkty, probrou s ním ten náš portál a samozřejmě vysvětlí mu ty možnosti, jaké s námi má. To znamená, jestli se chce zabývat jenom vlastně v uvozovkách

0: mám úplně rád Evropskou unii.
1: Jo, takhle.
0: Já to mám rozdělený dost, no. Takže, ale fungujeme teda v rámci té Evropy, Evropské unie, ale i mimo ní. To zná Velká Británie, typicky Švýcarsko, které nejsou členy, tak tam také.
1: Ještě. Když budu chtít, no pokusným králíkem už asi ne, protože vy to máte nějak vyzkoušené, ale jeden z první.
0: Ano.
1: Tak já, protože mám živnostenský list, ale mám svůj u vás spoření už dlouho, tak pod tím samým účtem, nebo já si musím udělat něco nového,
0: ne,
1: abych mohl se dostat do toho platebního styku ve zlatě.
0: Vy máte svůj, u nás otevřen svůj profil, máte přístup přes náš portál, tam je jenom 1.6. vám tam naskočí další jako je položka, která tam dneska není, i plán Max se tam objeví a vy si ho budete moci sjednat, respektive já vám s tím samozřejmě pomůžu, všechno nastane, vybavíme vás všem, co je potřeba, to znamená nejenom tím platebním. No to zvládnete.
1: Já se jenom pořád bojím, co na to řekne ten finančák.
0: Neřekne na to nic špatného.
1: Nic.
0: Ne. Normálně všechno je standardní, budete mít normální účetní doklady. Jde o to jenom to správně účtovat, ale k tomu my vám dáme vlastně tu metodiku, ten návod detailní pro vašeho účetního, že třeba je to pro ně trošku nová věc, tak aby to nemusel si někde zjišťovat, tak to dostane a všechno se účtuje úplně v pořádku.
1: Věříte, pane Vlášku, v to, že se do toho zapojí hodně firem? Jaké už máte třeba ohlasy?
0: My už dneska víme, a to jsme tomu žádný marketing nedělali. Vy jste v podstatě jako první médium větší, kde se o tom jako bavíme takhle do detailu. My jsme jenom někde něco naznačili, tak jako, ale samozřejmě u vás je premiéra, to je jasný. A víme, že ta poptávka je velká, přestože ty firmy vlastně ještě nic moc nevědí, jenom slyšeli vlastně, opravdu dneska je to první takový detailnější popis, oni slyšeli, že něco se chystá, nějaká zlatá konta a tak dále, a dneska už máme desítky, ne-li stovky firm vlastně v Čechách na Slovensku, které jako projevili vlastně zájem. Takže my si myslíme, že ano, že ten zájem bude velký z mnoha těch důvodů, které jsme zmínili, a skutečně je to něco, že jsme na úplném začátku, že my vlastně, čím to bude rozšířenější, tím ten zájem podle nás poroste, protože skutečně je to něco, jako vznikaly kryptoměny.
1: Mm-hmm. No a teď řekněte, je to v Čechách první vlastně systém tohoto druhu, nebo už to někdo třeba provozuje?
0: V tomto směru je to nejenom první systém v Čechách nebo na Slovensku, ale vlastně, pokud my víme globálně, to znamená celosvětové, nic podobného, takhle uceleného, takový systém vlastně ve zlatě nefunguje. Takže je to světový jako unikát.
1: No a předpokládám, že čím víc firem, podnikatelů, živnostníků do toho bude zapojeno, tím je to lepší pro vlastně pro to fungování.
0: Stoprocentně.
1: Takže bude i někde nějaká, laicky se ptám, cedulička na dveřích u nás, můžete platit ve zlatě? Nebo
0: ptáte se úplně správně, nejenom, že budou vybaveni tím terminálem vlastně, ale budou vybaveni i právě samolepkou, kterou si můžou umístit na provozovnu a tak dále, že přijímají platby ve zlatě. Gold Pay, takový symbol, který se velmi brzy stane podle mě všeobecně rozšířeným vlastně symbolem. A zároveň taky, a to je dobré, že jste zmínil, teď mě napadá, že my vlastně těm firmám uděláme i reklamu v rámci našeho systému, to znamená naši klienti všichni, kteří mají zlaté účty, uvidí tu konkrétní firmu, že nabízí vlastně ty platby ve zlatě přímo.
1: Vy jste už poznamenal, že někde leží kus toho, nebo ty kusy toho zlata.
0: Ano.
1: Kterým je to jednoznačně tedy kryté?
0: 12,441 gramů. 12,441 gramů.
1: Dobře. A co když někdo řekne, tady z toho podnikatelského účtu dobrý a já teď nechci platit nikomu zlatem, já si chci vybrat
0: zlato.
1: Z toho kus dvě trojské unce třeba.
0: Bez problému. Úplně bez problému. Funguje to úplně stejně jako u těch fyzických osob, u těch e-plánů Gold. Prostě dá pokyn, vybere si konkrétní gramáž. Technicky se mu odprodají ty gramy, které má nakoupeny z toho velkého ingotu. V rámci toho systému si rovnou za ty peníze nakoupí prostě tu konkrétní gramáž od 1 gramu po kilo, nechá si poslat domů, má jí doma.
1: Kde ten ingot leží?
0: Z bezpečnostních důvodů samozřejmě nebudeme uvádět přesné místo, ale máme v zásadě několik úložišť, kde to skladujeme. Můžeme asi zmínit, že využíváme 24 safe v Praze. Privátní trezor je jeden z nejbezpečnějších jako trezorů.
1: Počkejte, takže to není jeden kus?
0: Ne, je to samozřejmě víc kusů, protože všechny peníze těch klientů jsou uloženy ve fyzickém zlatě. To znamená, všechny ty peníze, které se tam naposílají ty firmy, jsou uloženy v tom fyzickém zlatě. To znamená, jak poroste objem prostředků na těch účtech, tak poroste objem těch kusů, těch ingotů. Tak aby to bylo
1: neboli, pěté. Když už bude vyčerpáno těch 12 kilogramů,
0: ano.
1: Protože když se do toho zapojí firmy, předpokládám, že to může být velmi rychle.
0: Velmi rychle.
1: Tak už to nebude za měsíc, za dva, za tři, nevím, 12 kilogramů, bude to třeba 100 kilogramů.
0: Přesně tak, přesně tak. My

0: samozřejmě máme nějakou nakoupenou dopředu, aby nevíme, jak ten nástup bude rychlý, tak abychom nebyli překvapeni. A samozřejmě průběžně se bude doplňovat, tak aby každá koruna byla krytá tím velkým ingotem, stejně jako dneska u těch fyzických osob každá koruna je krytá tou kilovou cihlou vlastně. Mhm.
1: Říkáte, že dáte k tomu veškerou metodiku a všechny věci. Bude to mít nějakou reklamu, marketing, tak aby byla naděje, že se to rozšíří ve velkém? Televizní reklamu?
0: Dobrý dotaz. Televizní reklamu úplně neplánujeme. My s tím mainstreamem úplně nejsme zas takový kamarádi. Ale to, co jsme teď určitě udělali, natočili jsme velmi, řekl bych, pěkný video s Markétou Šichtařovou, teda pěkný hlavně díky ní, díky mě tolik ne, ale díky ní určitě, který si myslím, že velmi pěkně těm podnikatelům vysvětlí, o co právě jde, a to budeme šířit prostřednictvím prostě těch různých našich mediálních kanálů, které máme k dispozici.
1: Mm-hmm. A vy říkáte, 1.6. se to spouští. Mm-hmm. Neboli jako už teď vlastně může někdo psát. Když jsme...
0: Ať se nebojí čekat, ať nemusí čekat na 1.6. klidně, ať píšou dopředu. My samozřejmě si vytváříme nějakou databázi a ti, kteří se dřív ozvou, také dřív budou kontaktováni, protože my očekáváme, že ta poptávka může být, nebo už víme, že bude velká, a my na to máme vyčlen jenom určitý tým lidí, skutečně specialistů, speciálně vyškolených právě na tenhle ten produkt, takže nebude to navízet celá obchodní síť naše, takže tam může vzniknout trošku přetlak, takže vlastně je výhoda, když se ozvou dřív. Tak...
1: My toto video natáčíme 29. května, to je potřeba přiznat.
0: Ano.
1: A vyběhne v dalších dnech, takže už třeba možná v této chvíli někdo. A když jsme u toho, a pořád to říkám dokola, to zlato zavináč mince.x.cz.
0: A telefon.
1: Tak tam se dá psát všechny tady ty věci, podnikatele, živnostníci, ale doufám, že stále platí tedy 30% sleva pro ty, kdož by chtěli spořit ve zlatě,
0: ano.
1: Pro ty nepodnikatele,
0: pro ty fyzické osoby,
1: pro ty fyzické osoby, a napíšou a vaši lidé se o ně postarají, a pořád, jak to tak sleduju, je o zlato zájem, a i když je zlato hodně nahoře, tak lidé kupují.
0: Je to tak. Tohle všechno samozřejmě platí. 30% sleva na vstupní poplatky. Naši kolegyně, kolegové do 40 hodin, 48 hodin spíš teda.
1: Telefonní číslo
0: se jim ozvou. Dokonce minulý týden jsem trošku vypomáhal já, že kolegyně nestíhal, jak jsem volal některým. A měl jsem z toho radost, že byly pozitivní reakce a byli překvapeni, že jim volám zrovna já. Já zase naopak vždycky rád volám lidem, protože mám rád tu zpětnou vazbu, mám rád ten kontakt, takže ano, poptávka je velká i z těch důvodů, které my jsme tady zmínili, no, růst ceny zlata, inflace, ty věci.
1: No a já si tady musím ohřát polivčičku, protože na streamu pátečním Xaver Live týden co týden budeme z těch uzavřených smluv z aktuálního týdne.
0: Ano.
1: Minulý týden jsme losovali ze 4.
0: Ano.
1: Uvidíme, jak tento týden. Losujeme krásnou jednouncovou stříbrnou minci.
0: Lady Fortuna. Z britské královské mincovny.
1: To je teda překrásná.
0: Jsem objednával další várku, abych jich měl dost pro vás.
1: Takže no jasně.
0: Jsou objednané.
1: Takže
0: těším se na pátek, na losování.
1: No já se těším na všechny pátky, když to teď nějakou dobu. Takže ještě jednou zlato@mince.cz. Nebojte se ničeho, napište, ať jste podnikatel, ano. Máte zájem o ten podnikatelský účet, s kterým se dá platit.
0: Určitě.
1: Nebo o to spoření. Pane Vlášku, co vezmeme příště? Jsme na konci.
0: No,
1: máte nějaký nápad?
0: Mám. Spousta lidí se třeba ptá na zákaz držby zlata, že tady historicky někdy byl, jestli to nehrozí dneska, nebo něco podobného, třeba, že by stát nějak do toho vstoupil.
1: Tak na to se těším.
0: Já taky.
1: Jestli je legální držet zlato.
0: A jestli třeba se něco neplánuje, nechystá, že co by to mohlo omezit, tak na to se můžeme podívat. Podíváme se do historie trošku, jak to bylo, v čem ta situace byla úplně jiná než dneska, co je neopakovatelné, a že vlastně ti, kteří uměli se k tomu rozumně postavit, tak je to nepostihlo. No a podíváme se na nějaký prognózu budoucnosti.
1: Tak to už bude 16. díl. Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Taky moc děkuju. Naschledanou.
1: Moc peněz. Toto byl 15. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.

0: You. A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
1: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
0: A páchají tady dobro.
1: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásné. Krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník.
2: Bubeník. Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů. To se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá tu, tu, tu, tu.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav. Jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
2: co, no, já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil, budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kaminám. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. Já bych mu jako nedat křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten proud je teda takhle. Nebo jestli
1: na tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra. Jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 16:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý, no, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický, myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řekněte, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku. Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
2: no.
1: Blbě.
2: Co to je?
1: Je molitán.
2: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
3: Radio Xaver.

0: Za stranu a za lidi, díl 6. Dobrý večer, Xavere.
1: Dobrý den, paní Karol. Už po 6.
0: Ano, ano, je to tak.
1: No, připravíme si pásmo koled před Vánoci.
0: Ano, a teď půjdeme na pásmo politiky. Paní, před volbami.
1: Paní produkční Andrea.
0: Ano.
1: Ta umí zaspívat Talinský rybník. To, což není koleda, ale do pásma ji vezmeme, ne?
0: No, mohli bychom tam vzít i moji maminku, protože ona, když uspává Magdalenku, když mám třeba stream a nejsem doma, tak Magdalenka chce před spaním zpívat. A maminka jednou říkala, že hrozně dlouho nemohla usnout. Jí už docházel repertoár, tak došlo i na Kde domov můj.
1: Jo?
0: Ano.
1: A maminka zpívá falešně jako vy, nebo zpívá
0: Počkejte,
1: čistě?
0: Jak falešně?
1: No, trošku já. To tam má projetit.
0: Ale vůbec ne, ne? Naopak.
1: Ale vůbec...
0: To... Víte, kolik diváků psalo po minulém a předminulém a předpředminulém a tom předtím taky za stranu a za lidi, že mě máte tady nechat zpívat? Vám ty dopisy nedorazily, nebo jste je nečet, nebo co?
1: To jsem nečet.
0: Myslíte, ale... to je chyba.
1: Nedochází mě, paní Karol, jedna věc. Vaše Magdalenka je přece dítě z lepších kruhů.
0: No.
1: A takovýmu dítěti má večer zpívat Jirka Korn nebo někdo takovej? A ne personál.
0: Já se obávám, že ve 2 letech ještě úplně nerozlišíte Jirku Korna od babičky v tomhle směru.
1: Jo, tak čekáte, až...
0: až z ní bude trošku fajnšmekar, tak možná i toho Jirku zaangažujeme.
1: Až bude chtít pohádku, zavoláte Michala na svatbu, ten přijde do pokojíčku, odpráví pohádku.
0: Ne, napřed přijde ke mně a řekne mi, co to bude za pohádku, aby to nebyla jedna z těch módních pohádek, kde princi vezme prince a všechno je genderově korektní a vyvážené a neutrální a podobně.
1: Ježiš, ty vaše stereotypy.
0: Ty moje stereotypy, já se na nich trvám. Já
1: no
0: si
1: jo,
0: je budu
1: proč
0: piplat.
1: Proč by si nemohl princ vzít prince?
0: A klidně mohl, ale ať se to nevypráví dětem.
1: Jo. No tak, jako já bych na vašem místě nebyl takhle ostrý.
0: Když to já jsem.
1: Ještě nevíte, jak věci dopadnou. Magdalenka tak jednoho dne může přijít a představit nějakou princeznu.
0: Ježkovi oči jen to ne.
1: No, tak uvidíte. Ale vy jste už chtěla narážet na ty dnešní průzkumy. Že?
0: No,
1: že?
0: Ano, ano, ano.
1: Šok.
0: No šok.
1: Když
0: já bych
1: se
0: řekla,
1: otočí
0: že se
1: koš,
0: to
1: vznikne
0: čekat.
1: Šok.
0: To se dalo čekat přece.
1: Přesně. Já to teda řeknu.
0: Řekněte to.
1: ODS se nechala porazit od SPD. Neboli průzkumy vypadají tak, že ANO je první, má svých 30%, potom SPD,
0: SPD,
1: druhý na pásce, třetí ODSka, potom Piráti, Topka STAN, Lidovci v Tratolišti společně se Socany, ale ujímá se tam dole někde přísaha a o ničem jiném tam není. Ale my chceme mluvit o tom SPD, co se přihodilo.
0: No, tak přihodilo se to, že zřejmě voliči, kteří volili v uplynulých volbách takové ty malé straničky a tím svůj hlas spláchli do kanálu, tak konečně pochopili, že by

0: Že teď si myslím, že oni jsou jak ta opička. Jo? Nevidím, neslyším, mám zakrytý očička, abych neviděla, co se kolem mě děje, protože oni chápou, že je to průšvih, jenom teda neví, jak z toho. Na druhou stranu byly doby, kdy by 14%, nebo kolik tam přesně má, 14,23, něco takového, kdyby to byla katastrofa, ale oni se poslední dobou tváří, že jim to tak jako stačí. Oni si k tomu nabalí tu skomírající topku a ty vaše lidovce v tratolišti a zase to bude někde přes těch 20, čili opticky to nabide, nebude to těch 14 a bude nějaká spokojenost.
1: No jo. Jo.
0: Ale nejzajímavější bych řekla, co tam je, tak je to ANO, protože ANO vypadá, že ať se děje, co se děje, tak je na svým.
1: Zajímavý, že?
0: Ať se děje, co se děje, oni jsou stále na svým, což je zajímavá záležitost. Pochopitelně občas se ty průzkumy liší v řádu té statistické chyby, takže jednou je to 29,5, jednou 30,1 a tak dále, ale furt je to kolem těch 30.
1: No. No, soud, nesoud.
0: Soud, nesoud, chvilky, nechvilky, demonstrace, nedemonstrace, teď myslím teda ty chvilkařské demonstrace, prostě kolem těch 30% tam jsme.
1: A víte, paní Karol, že to bylo první, co mě napadlo dnes, když jsem to viděl v televizi, na Primě, CNN, jo, já jsem taky světový, CNN se dívám. Tak první, co mě napadlo, jsem říkal, teď někde mají poradu ti chvilkaři. Nějaký jako štáb, jak se tomu říká, jo. A říkal jsem si, seděj tam někde v tom kanclu a říkají, děcka, co my budeme dělat? My už jsme udělali všechno, aby jsme toho babiše zašlapali do betonu a pořád to nejde. Ani klec nepomohla. Nic. Co budeme dělat? Nápady?
0: A ticho.
1: A přitom je to tak jednoduché.
0: A minář a jeho odkloněné miliony, ten se může smát.
1: No. A víte, jaký je správný recept?
0: Na co?
1: No, na poražení Babiše. Nemluvit o něm.
0: Nemluvit o něm, ale to nikdo nedokáže. No. To oni nedokážou.
1: Ani my to nedokážeme vlastně, paní Karol.
0: No, já jsem to na svých streamech docela dokázala.
1: Jo?
0: No. Mě spousta lidí vyčítala, říkala, vy toho Babiše vůbec nekritizujete. A říkám, chápu to správně, že vám vadí, že Babišovi nepomáhám tím, že bych o něm mluvila.
1: Ale to je takový zvláštní úkaz. Už to tady někdy bylo při vašem vzdělání, že byste mi to osvětlila, takovýhle člověk?
0: Jako jestli už byl někdo, komu se pomáhalo tím, že se o něm mluvilo? Asi tam něco takového
1: byl. Čím víc ty kopnete do toho člověka, Miloš Zeman.
0: A do značné míry možná i Václav Klaus, protože jak Klaus, tak Zeman to byli oba lidé, nebo jsou oba lidé, jsou to politici, kteří při tom tlaku, který na ně byl, tak se vždycky dokázali zmobilizovat, dokázali se vybičovat k lepším výkonům. Jo? Podívejte se na Klauze a Sarajevo, podívejte se na Zemana a prezidentskou volbu, jak dokázal tu spackanou volbu v parlamentu, kterou mu tehdy jeho spolustraníci celou zabetonovali, tak podívejte se, jak on jim to dokázal z grácí vrátit.
1: No to jo. To chudák Sobotka se ještě modlí do dneška.
0: Ten to do dneška nerozchodil.
1: No ale víte, paní Karol, člověka napadne říšná myšlenka.
0: A co, u vás tomu věřím.
1: Když u toho soudu s Babišem celý ten protest, tu klec, tu celu tam venku, co když to zorganizoval Babiš? Co když ti jeho médiamakři říkali, když pořádně se tam do vás obuje někdo venku, tak lidi naopak vám budou držet palce, skočí vám na ten jakože politizovaný proces a s preferencema to nehne. A Babiš najmul nějaký lidi, říká, zaříďte klec, dejte tam fotky moje, nemůže to tak být, všechno může být.
0: No to bych neřekla, já bych řekla, že by to bylo vymazlenější. Tohle vypadá, že to opravdu napadlo ty chvilkaře.
1: Jo?
0: To bylo celý takový diletantský, působilo to směšně, působilo to komicky. Tomu Babišovi to nakonec zase jenom pomohlo. Já si myslím, že on by asi takovýhle hry úplně nerozehrával.
1: Takže toto, že by to udělali jeho media makeri, je vylouč.
0: Mára Prchal v tomhle asi prstíky mít nebude.
1: Musí být strašně šikovný tam ten, jak jste říkala.
0: Mára.
1: Vy takhle na Kamošsko jdete, jo?
0: No ne, tak jmenuji, asi mu říkají Mára.
1: Mára.
0: No, Mára.
1: No tak proč ne? No a teď otázka, co, jak se s těma sloupečkama, víte, o kterých se tady bavíme, ještě zavexluje směrem k volbám, po volbách, že? A potom k dalším volbám.
0: No to bude právě neuvěřitelně zajímavý.

0: bude neuvěřitelně zajímavý, protože ANO by mohlo v těch senátních volbách uspět. Oni mají teď těch senátorů asi 5 nebo 6, takže tam by si mohli polepšit. Zrovna tak strany současné vládní koalice, tam mají většinu, takže oni asi nepřijdou, ale pochopitelně každý mandát pro ně bude ztráta. Tohle je přece ten signál, když jsme teda u Fialy a u signálu, tohle je ten signál, který mají voliči politikům vysílat. Protože ono je strašně hezký, že vyjdete někam na náměstí, ale když potom ty volby dopadnou, takže většinu senátorů zase budou mít strany vládní koalice a většinu velkých měst znovu ovládne ANO, nebo ODS, nebo STAN, nebo strany současné vládní koalice. No tak v podstatě se tady nekoná žádný budíček pro tu vládu, nekoná se tady žádný varovný, výstražný zdvižení. Žený prst. A to jsou ty věci, které ty politiky opravdu potom budou bolet, protože ODSka, zrovna tak STAN a zrovna tak i třeba lidovci, zvláště v některých regionech, tak to jsou strany, pro které ten komunál je stěžejní. Takže za situace, kdyby ti jejich komunálníci v těch svých obcích a městech dostali na zadek, no tak oni to té svojí straně ale hodně spočítají, budou na ní hodně naštvaní a věci se potenciálně můžou od spodu začít měnit.
1: Toto jste řekla moc hezky, ale...
0: Snažila jsem se. I když začínám poslední dobou chápat, že některým lidem prostě některé, byť velmi logicky znějící věci, nevysvětlíte.
1: Pochopil jsem tu ťavku na mě, děkuju, že jste si mi zastala. Konečně.
0: Nemáte záč.
1: No, nevím proč, no to je jedno.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Xavere?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Xavere. To byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: Až jak kam spěcháte?
2: Co? Ne, už se těšil na novýho generálního ředitele.
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježišmarja. Jakoby toho sněmovna Xavere masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
2: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
1: Kdo to?
2: Vaše oblíbenkyně.
1: Já už ji neznám.
2: Neřekněte mi, co se to tam děje?
1: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli s nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, no, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
2: To už tak bývá, ne? To je myslím příznačný, ne, pro tu volbu?
1: No, nevím, já si myslím, že to nelze říci tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní, nevím, jestli právem, nebo neprávem, ale obávají, nebo obávali revoluce.
2: Revoluce?
1: Revoluce.
2: Počkejte, kde? Jo. Jaký?
1: Sdělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
2: Revoluce na Kavčích horách, myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
1: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku. Cigarety.
2: Chlebičky.
1: Chlebičky včera byly slabý. Ale seděli jsme u cigárny, nikdo tam nebyl, takže jsme si mohli svobodně vyprávět. A on mi říkal, hele, když zvolíme tu Šmuclerovou, tak hrozí opravdu revoluce, spacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou jak tu Bobošíkovou, tam jak budou nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
2: Já vím, že přesto Václava Moravce ve spacáku taky.
1: To ne.
2: Myslíte, že ne?
1: Tak
2: to myslíte z postýlku, ne?
1: To jsou lepší lidi, pane Holče, to není jako

0: Děkuji.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, tuhle Férovku točíme znovu v historický okamžik, protože zatímco tady spolu sedíme, tak ve sněmovně padá, nebo spíš teda nepadá vláda, protože máme mimořádnou schůzi sněmovny, kde se opozice zkusí vyslovit vládu nedůvěru, ale my už víme teď, že ta vláda nepadne, protože prostě se musí udržet u moci uši, nic jiného nezbývá, ale co vidíme, tak během celé ty bitcoinové kauzy už se z toho stává jedna velká fraška, protože vládní politici se chytají do pavučiny lží.
3: Máš absolutní pravdu, je to taková taktika díky za každé placené nové ráno. Srandovní je, že nejvíc, kdo se bojí, je prezident. Koaliční strany jsou znechucené z vlády, ale přesto tam úpěnlivě sedí a jenom řeší, jestli někdo odejde ze sálu nebo přijde, takže to bude trošku sportovní utkání. 7 jich přišlo, 10 odešlo, jak to celé bude a bude to napínavé. Pavel Blažek se cítí jako největší oběť a čeká nadsti utrhačnou schůzi, aniž by vysvětlil úplně ty nejzákladnější elementární pochybení a otázky, úplně stojící na počátku celé té obrovské ostudy. Eva Decroix se usmívá a nic neříká. Lidovci jsou naštvaní a vrátí to úplně někde jindy, a to si řekneme v samotném pořadu. A opozice dělá všechno pro to, aby je nikdo nespojoval dohromady. Takže Piráti a ANO tráví obrovský času tomu, aby vysvětlili, že spolu nemají nic společného. Ale spolu to nandají.
2: No, dopadne to jako vždycky, ale pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě. To, co bylo Gazetisto.com, se přejmenovalo na Opinio.com, ale když půjdete na Gazetisto, tak vás to tam navede. A jinak taky Apple Podcastech a Spotify.
3: A my vám za to děkujeme a jsme stále stejní.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, některé trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda, tak neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak za prvé.
1: Zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by.
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci se za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jana Chládková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, Xavere.
0: Jana Chládková je zpěvačka, country zpěvačka, řekl bych moderní country zpěvačka. V posledních letech, také dramaturgině, moderátorka, k tomu všemu se dostaneme. A vy samozřejmě budete mít teď radost, protože máte novou desku, nové CDčko, k tomu se také dostaneme za chvíli. Ale já podotknu, já jsem někde četl, že vy jste nebyla od samého začátku rozhodnutá, že se vrhnete na country music.
1: Ne, vůbec.
0: A to se stalo prý nějak v Norsku, nebo
1: jo,
0: něco?
1: Jo, jo, přesně tak, Xavere.
0: No.
1: Já jsem...
0: V Dánsku, nebo někde?
1: Ne, v Norsku, v Norsku. Máte perfektní informace, ano, je to tak. Já jsem tam jela tehdy po studiích zpívat s kapelou, byli jsme tři kluci a já, abychom si něco vydělali, abych se někam podívala. No a byl tam takový Scott, který hrál nádhernou muziku. No a já jsem chodila tam na jeho koncerty, na jeho vystoupení. No a on se pak přišel podívat na nás a říká, prostě vykašli se tady na to barové zpívání a dej se na country muziku, ty máš na to hlas i vizáž tehda.
0: Takže dá se říct, že jste začínala v baru?
1: Jo, začínala se takhle. Začínala jsem úplně prapůvodně s velkým big bandem. A to v Ústí nad Labem, když jsem studovala. To bylo 21 muzikantů, prostě nádhera. Chtěla bych si to zopakovat, doufám, že se mi to podaří ještě. No a ten kapelník, tady ty tří členy, potom se mnou čtyř členy kapely, tak byl synovec našeho šéfa z toho big bandu. A hledali zpěvačku. A já jsem akorát dostudovala. A jak už jsem říkala, chtěla jsem cestovat, neměla jsem peníze, tak říkám, tak jo, tak já jedu.
0: Ještě k tomu barovému zpívání, nebo k barové kapele, myslím, že většina hudebníků se shoduje na tom, že zpívání v baru k tanci je největší škola.
1: Je to tak.
0: A největší zkušenosti. Funguje to teda?
1: Funguje na 100%. Si představte, Xavere, že třeba ve Švýcarsku, kde jsem zpívala, sedí šéf, tak jako vy teď, jedinej v tom baru, a my jsme říkali, no tak to snad nemusíme hrát, ne? No to teda musíte, jste za to placený. A tak, jako kdyby tady byl narvaný sál. Takže to byla velká škola života.
0: Mm. No a dokonce se říká, to nevím, jestli je pravda, když se něco nedaří, třeba, tak se ta písnička tak nějak propašuje třeba třikrát za večer.
1: Taky, taky.
0: Jo,
1: taky.
0: Aby se to vybrousilo.
1: Jo, jo, určitě, jasně.
0: Takže ještě staré pravidlo, že jedno vystoupení před lidma dá za 10 zkoušek, to také potvrzujete?
1: Přemýšlím, ano, je to taky
0: jo,
1: tak.
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: No a vy jste potom se setkala s Daliborem Jandou a s Karlem Černochem ve spolupráci, tedy pracovně. Jak vedla cesta k Daliboru Jandovi?
1: Než jsme odjeli do toho zahraničí s kapelou, jmenoval se Byt, ta naše čtyřčlenná kapela barová, tak Dalibor chodil do karaoke tehdejší, do baru a tam mě viděl zpívat. A přišel za mnou a říká, až tě to přestane bavit, tak mi zavolej. A já jsem říkala, no jo, takovejch je, že jo, těch povídaček a tak. No ale on mi ještě říká, pošli mi pohled, a tak jsem ho poslala pohled. No, on mi nějak odpověděl, no a když jsem se vrátila asi po 2,5 letech, tak jsem mu zavolala. No a zrovna odešla zpěvačka, to bylo tak načasovaný. No a říkal, tak jestli chceš, tak pojď ke mně do agentury, povedeš mi agenturu, nebo spolu povedeš, nás tam bylo víc, a budeš zpívat se mnou v programu. Tak takhle jsem se dostala k Daliboru Jandovi.
0: Počkejte, odešla zpěvačka?
1: Jakoby skončila, šla třeba někam do muzikálu, už se nepamatuju.
0: Dalibor měl doby, kdy jezdil se zpěvačkou?
1: No. Jako já se pamatuju, že s ním jezdila Jiřina Ina Urbanová, taky Šárka Rolincová, jo? Takže měl vždycky nějakou zpěvačku v programu.
0: Dobře, a potom teda přišla spolupráce s Daliborem a ten říkal, co? Protože to už jste mezi hvězdami takzvaně.
1: No, jako pro mě to bylo skvělý, protože jsem zažila vyprodanou Lucernu, že jo, zažila jsem na Slovensku vyprodaný sály, samý ženský, pravda, a byla to pro mě

0: Xaver je taková velká zkušenost, jestli mě ty ženský nevypískají, že jo? Protože oni byli zvědaví na Dalibora, ne na nějakou Janu Chládkovou. Takže když se mi to podařilo, že mě nevypískali, tak to byl úspěch a musím říct, že mě nikdy nevypískali, takže to přežili.
1: Do dneška je to přátelství s Daliborem?
0: Velké přátelství s celou rodinou. Já vlastně děti znám od malička a to se tak traduje, já to můžu říct, protože oni to vypráví sami, že když byli děti malí, tak přišli za maminkou a říkali, maminko, prosím tě, kdyby si umřela, může být paní Chládková naše maminka?
1: No, takhle. A může.
0: A může, takže to si vždycky z tomu zasmějem.
1: No a umělecky to, jak si s Daliborem Jandou fungovalo, jak? Protože to přece ten žánr, který dělá Dalibor do ještě moderní country music, má hodně daleko.
0: No to má hodně daleko, já jsem taky v té době nespívala jako takovéhle písničky, zpívala jsem převzaté věci, potom mi Dalibor napsal Správnou holku, to byla úplně první písnička pro mě, kromě teda, když nepočítám v písničku z Mladé písně Jehlava, kterou pro mě napsal Vítě Hádl, tak to bylo spíš jakoby populární muzika, do country to mělo daleko. To potom až u Karla Černocha se to trošku začínalo převexlovávat.
1: Jo, ale ještě řekněte, ta Mladá píseň Jihlava, to byla jako tehdejší superstar.
0: Ano, přesně
1: taková.
0: Tak, přesně.
1: A vy jste tam byla v roce, teď nevím, no, kterém.
0: Jako ne, že bych to nechtěla říct, ale Xaver, já fakt nevím. Ale,
1: no, mě jde spíš o to, s kým jste se tam potkala.
0: S Pavlem Nohou. S Pavlem Nohou jsem se tam potkala a vlastně nás spojí od té doby přátelství. Celé ty roky jsme si to zrovna říkali, že to není ani možné, že už tolik let se kamarádíme. A napsal mi nádherné texty a jako jinak vlastně z té naší skupiny, kromě Pavla a mě, si nepamatuju, že by se někdo uchytil nebo že by zůstal u zpívání.
1: Jo.
0: Byli jsme jako v té první top desítce, jo, no, ale tehdy to vyhrál někdo jiný.
1: Probíhalo to tak, si to mám představit podobně jako ta superstar v televizi?
0: No, jako když na tehdejší podmínky ano. Dokonce jsme měli tam 14-denní třeba semináře, jo, učili nás zpívat, učili nás chodit, jo, učili nás, já nevím, tancovat, no prostě všechno možný. A musím říct, že na to moc ráda vzpomínám. Byly to úplně, já třeba nevím, jestli vám něco řekne jméno Eduard Tomas, výborně učil zpěv, jako, tak já jsem pak Edovi dojížděla vlastně právě na populární zpěv, protože tehdy to tak nebylo, že se učil jenom operní zpěv. Já jsem chodila zpívat do Lidové školy umění tehdejší, ale to bylo spíš na operu. No a Eda v Praze mě učil, jak zpívat prostě pro tu populární muziku, prostě jinak.
1: Zpívá jinak, jo?
0: To se zpívá jinak.
1: Dobře. No a teď Karel Černoch.
0: Karel Černoch, tak zase dělala jsem pro jednu agenturu a měl se jet točit film. Cestopisný film, kde byla role Odysea, Penelope a průvodkyně. Průvodkyně Naďa Konvalinková, Odysseus, Karel Černoch a já jako Penelope. Napsaný scénář, písničky, tři dueta, každý samostatnou píseň. No a 10 dní se vede na jedné lodi, jako na jedné jachtě. Takže to se trošku prověříte lidi, jo, tam, že vzhledem k místu a tak dále. A neznali jsme se, že jo. No a já musím říct, jak Naďa, tak Karel jako byli naprosto skvělí. Já si pamatuju, že byla obrovská bouře, opravdu jsme se báli skoro o život. A Karel se potápěl, skočil do vody, tam uvolňoval kotvu a tak. No úplně, jako mám na to ty nejhezčí
1: jako
0: vzpomínky.
1: Karel Černo?
0: Karel Černo, no, no úplně byl úžasný. No vařil, že jo, úžasně, pořád o koření jsme se vyprávěli a tak. No a Naďa, to je úplně to samý, no, strašně hodný člověk a to přátelství s Naďou trvá do dneska a s Karlem bohužel už ne.
1: No a s Karlem Černochem to umělecky vypadalo jak?
0: Když jsme se vrátili, tak já jsem nějak, já už se to přesně nepamatuju, jak to bylo, to bych opravdu lhala, ale Karel mi nabídnul, jestli bych nechtěla víc jeho agenturu Charlie, a jezdit, že založíme kapelu, tehdy to bylo Kings of the Road, už ji sestavoval, a že budeme jezdit po celé republice, nebudu teď jmenovat deník, který to zaštiťoval, a měli jsme kamion na to, je opravdu takový ten,
1: no,
0: country kamion.
1: To se odehrálo, to byl Blesk.
0: Ano, ano, přesně tak, je. Já vlastně tady můžu.
1: No jasně.
0: Tady můžu, takže Blesk. A takhle jsme jezdili, já na to taky moc ráda vzpomínám. No. Takže takhle začala s Karlem spolupráce a později jsme vyměnili Kings of the Road za Pontiac. Protože kluky, oni s námi nějak hráli v nějakém programu taky a Karel potom říkal, hele čověče, oni hrajou dobře, jsou z Teplic, jako to je blízko tebe, budeš to mít blízko na zkoušky, tak je zkusíme. No a hráli jsme takhle, já nevím, 3-4 roky možná.
1: No ale ta Pontiac, to je kapela, která
0: do dneska existuje.
1: S váma hlavně.
0: Tak. Když potřebuju kapelu nebo kluci potřebují zpěvačku, tak jsem moc ráda, protože Xavere, nevím, jaký máte zkušenosti, jo, ale většinou kapely říkají mi, ženskou nechcem.
1: Cože?
0: Jo, do kapely. No, jakože, že to prostě nějak pak to tam rozlaďuje a tak. No, tak my už po těch letech s klukama vůbec. My se máme moc rádi a jsem ráda, že je mám.
1: Mm-hmm. Takže vy jste taková výjimka v tomto.
0: No to nevím.
1: A máte novou desku Jana Chládková Bylo nebylo, což zní tak pohádkově.
0: No.
1: A já jsem se na to teda...
0: Já si ji taky odevřu.
1: Tak díval a pojďme něco o těch autorech, protože vy tady máte několikrát našeho společného, troufnu si říct, kamaráda Pavla Krejčů, již nežijícího. Co vás jako spojovalo s Pavlem Krejčou? Mimochodem, to bychom mohli říct, Pavel Krejča, autor Na vrcholky hor,
0: tak,
1: Malý dům nad skálou,
0: přesně tak.
1: Toulavý džíny
0: Ta, určitě největší hity, jak Věry Martinové, tak ale Petra Spáleného hlavně. Protože byl kapelník, že jo, jakoby Petrův. A já jsem se k němu dostala tehda přes Milenu Soukupovou, k Pavlu Krejčovi. Mě s ním seznámila.
1: Paní Soukupová je zpěvačka.
0: Ano, taky country zpěvačka, přesně tak. A tam mě s Pavlem seznámila a já jsem tam přišla a bylo jako, to je jako Xavere s vámi, jo. Podíváte se a víte, že to tak, že to bude.
1: Fakt, jo.
0: No, a jako Pavel říkal to samý, a já jsem říkala, prosím tě, ale proč chceš psát pro mě, když máš slavnější tady lidi jako tu Věru nebo Petra? A on říkal, hele, já ti to nedokážu říct, ale ty máš nějaký hlas, který, jako on, já vám to Xavere řekl, jak on to řekl doslova, máš v tom hlase sex, jako něco sexy hlas.
1: No, řekl ještě jiný slovo akorát.
0: No, přesně tak.
1: Já to vím, to se říká vždycky.
0: No.
1: Když to ti autoři cítí, je to pro vás zpěvačky velmi příjemný. Jezdila jste, předpokládám, za Pavlem Krejčou do Modřan.
0: Přesně tak, do Vily jeho.
1: Do Vilky.
0: Znám samozřejmě, kamarádím se dodnes s jeho manželkou. No a jezdili jsme spolu i na takové země jako Irán a Indie a tak ze Stáňu. Takže vždycky naši chlapi říkali, prosím vás, ale už zabalte si to jakože i s návratem dřevěný rakve, jo? Pro vás jezdit nebudem, takže...
1: Dobře, teď tady vidím Jarka Šimka, Obyčejně šťastná.
0: Uh-huh.
1: To je Jarek Šimek Šimi.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže ten psal kdysi zase pro Ivetu Bartošovou, jestli si vzpomínám, tak ten vám udělal písničku.
0: Moc hezkou.
1: Naspívala jste a teď Marcel Zmožek. Scházíš, to znamená hudba i text.
0: Uh-huh.
1: Marcel Zmožek je velká osobnost?
0: Ne, je to velká osobnost, jako myslím si, že po tatínkovi podědil velký talent. Napsal mi vlastně písničku s Vůní Heřmánkovou, která jako první vůbec byla písnička, kterou si posluchači přáli sami od sebe, volali do písniček na přání, vyhrála hitparádu v Českém rozhlase, Českou 12. Takže to byla vlastně první písnička, o které mohu říct, že aha, někdo věděl, že existuju.
1: Jo. No a zase ten Marcel sám je interpret, takže to musí být těžký, když objeví nebo najde, dostane nápad na něco opravdu nosního. Člověk by si řekl, že to nechá si pro sebe, já bych to tak udělal asi.
0: No, já musím říct, že lituje. Já se teď dělám legraci, ale s Vůní Heřmánkovou skutečně je hit. A já si myslím, že ani nečekal, že ta písnička se tak povede a že bude mít takový úspěch, jako, ale je rád samozřejmě. Mm-hmm.
1: No, má určitě čuch na ty věci.
0: Jo.
1: Láska je největší dar,
0: ano,
1: že?
0: Ano,
1: ten hit. No a teď tady vidím Tony Chodora, to nevím, kdo je, se přiznám.
0: To je můj dlouholetý kamarád, který je velmi nadaný, jak na muziku, tak na texty. Sám úžasně zpívá, proto jsem ten jeden duet s ním naspívala, protože si to zaslouží. Má tak jako Pavel Krejča, že se ještě zmíním, tak oba měli pro mě neuvěřitelně charismatický hlas. A lituju, že nespíval třeba Pavel, jo. Ale tak on to měl těžký, protože Petr Spálený má taky charismatický hlas. No a Tonda to samý, no. Škoda, že nespívali. A Tonda je velmi skromný člověk, takže se drží tak jako v pozadí.
1: Jo, a tu a tam vám prostě napíše šláger. A teď už jsem tady u Dalibora Jandy, protože tady je Dalibor u písničky číslo 7, když jsem tvá uveden jako autor muziky a Pavel Cmíral
0: textař.
1: To je tak, že zavoláte Daliborovi a řeknete, napiš mi muziku nebo písničku?
0: Já si pamatuju, že jsem měla narozeniny tehda kulaté, protože ono to přece jenom vznikalo dlouho, ta deska. A Dalibor mi to vlastně dal jako dárek, tuhle písničku k těm kulatinám. Ještě mám takovou zkazku k tomu, že si nezapamatoval, kdeže ty narozeniny slavím a objížděli s Jiřinkou se svojí celou Prahu a hledali, kdeže ty narosky mám, takže přišli asi o 2 hodiny pozdě, ale dorazili. Jo. No a Pavel Cmíral, toho jsem požádala. Dala jsem mu demáč od Dalibora, aby napsal ten text a povedlo se to spojení.
1: Jo. A to třeba funguje tak, že můžete ten demosnímek tomu textaři dát i ve chvíli, kdy třeba vás nespojuje žádný společný zážitek, neznáte se, máte na sebe jenom telefon. Jak se to dělá? Dobrý den, já jsem Chládková, napište mi text.
0: Takhle to bylo u Pavla Vrby. Bohužel tady už žádný text nemám od něj, ale mám od Pavla 4 texty vlastním. A tak to bylo přesně. Dobrý den, tady Jana Chládková, můžu k vám přijít a to. A on byl strašně srdečný, takže říkal, no tak přijď. No a napsal úžasné texty a já je možná opráším, protože to jsou tak nadčasové texty a zanikly, že jo, takže je to velká škoda. Ale u Pavla Cmíral nebo u těch ostatních lidí, tak to jsme se znali. A hlavně Pavel třeba mi přesně řekni, o čem chceš zpívat. Mm-hmm. Jo, dej mi linku. Jo, protože přece jenom Pavel je dvorní textař Petra Kotvalda, takže pro něj už ví, co má psát, že jo, naposledy Mumulen, že jo.
1: Ano.
0: No, ale mě tolik neznal lidsky, takže tam je to opravdu, jak to říkáte, důležité, aby ten člověk věděl, což Pavel Noha ví, tam se známe strašných let, takže na tu předchozí desku mi napsal spoustu textů, ale teď říkal, že se vyčerpal a napsal mi ten jeden jediný text, ale o to větší je to síla.
1: No a teď Boty proti lásce, to je šláger paní Přenosilové nedávno zesnulé. A vy tady píšete, díky Ivon, že si mi půjčila svůj hit. Vy jste se dobře znali s paní Přenosilovou?
0: My jsme se dobře znali. Jsme měli s Ivonou dokonce pořád 2 na 1. A já, samozřejmě, když tam byla Ivon, tak zpívala tu písničku ona, ale já jsem říkala, že ji mám od malička ráda, že jsem nevěděla, že ji zpívala, že jsem si myslela, že u nás ji zpívá, nebo jako první zpívala Hana Zagorová. No tak to se teda spletla, holka. No a říkala, až jednou nebudu, tak jediné, komu jí dám tu písničku jako pomyslně to právo, tak seš to ty. Ona totiž byla strašně moc naštvaná, když ona věděla, že na ní nemá práva, jakoby fyzická, nebo jak to mám říct, jo? Nebo autorská, ale
1: morální
0: právo, přesně tak. Tak to říkala, to si prostě tu písničku zaspívej. Takže jsem jí to splnila, bohužel už se toho nedočkala, což mě mrzí.
1: Mm-hmm. No a když si tak člověk poslechne ty vaše písně, já některé znám, některé jsem už slyšel a desku si poslechnu, napadne ho, co posloucháte?
0: Co poslouchám?
1: No, v jakýchsi oficiálních pramenech jsem četl, že posloucháte kvalitní věci, jo? A já nevím, co si o tom mám myslet.
0: Tak vzhledem k tomu, že jsem studovala vážnou muziku, tak u mě je to opravdu od té vážné až po třeba pro někoho brak. Ale já si vždycky říkám, že je to dobrá hudba nebo špatná hudba podle toho, jak to cítíte, co se vám líbí. Takže já z našich autorů, těch klasických, zbožňuji jakoby Dvořáka, to je úplně pro mě jako nejúžasnější skladatel a Janáčka.
1: Antonína Dvořáka.
0: Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka. No a když bych pak postupovala k té moderní jakoby muzice, tak já jsem třeba zbožňovala Hanu Hegerovou. Já jsem chodila na všechny koncerty, co kde byly. A říkám si, jednou bych aspoň se trošičku chtěla přiblížit, jak ona uměla vtáhnout posluchače a diváka do toho děje. Mně teď ještě úplně jde mráz. Když jsem jí slýchávala, tak já říkám, to je úplně jako, že to prožívá, že to nehraje, že to je skutečně její život, jo? Třeba rozvod, jo? Nebo cokoliv jiného. Dokonce jsem si doma zpívala ty její písničky. Takže Hana Hegerová, ale vedle toho klidně. Zagorová, Rotrová, jo, i ta populární muzika. A vedle toho naše country dobře, ale já spíš tíhnu přesně Petr Spálený, Věra Martinová, jako to není ta echt country, ale jo.
1: A šlehnutá popem.
0: Jo, šlehnutá popem, no. To je jako ten můj styl. A to samý i ta americká, jo. Když jsem byla v Americe, tak jsem milovala prostě Shania Twain, to budete vědět, že jo. Nebo prostě jako tenhle ten styl, prostě do takový pop až roku, nebo není to vyloženě takový to act country, ale zase z těch starší třeba jsem zbožňovala Dolly Parton, jo. Takže jako znám vaše preference, co jste vy měl rád.
1: Tak u mě pořád Werther Willy Nelson, jako to si nemůžu pomoct, a Chris Christopherson. No ale řekněte, teď máte novou desku, máte kapelu, do té Ameriky vás to netáhne, když je to moderní country muzika?
0: Zrovna jsem tady měla teď kamaráda z Ameriky, byla jsem tam 3x celkem, byli jsme i v Rýnu a právě na country kapelách a já říkám, ne, já říkám, hele, já už sem nejedu, protože když to slyším, tak to můžu rovnou zabalit. Protože teď to říkám z legrace, nevím, jakou máte vy zkušenost, ale i normální takzvaně v uvozovkách barová kapela country je tam naprosto skvělá. Máte tu samou zkušenost?
1: Určitě ano, ale oni mají rádi jakousi osobitost.
0: No, že? No to jo. To
1: takže
0: jo.
1: Kdybyste tam zpívala anglicky, znělo by to podobně jako Hastermany, Tatermany.
0: Přesně tady. Tak. Přesně.
1: A to je milé přece.
0: Ale to vám teda taky řeknu, zpívala jsem tam dokonce na jedné milionářské party, protože on má, můj kamarád má dobré klienty. Bylo to u San Francisca, na Vinic, tam jsou vinice, že jo, úžasné a tak. Takže tam jsem si poprvé připadala jako nějaká Ed hvězda, protože jako červený koberec až k autu a tak. No. A potom to bylo tak, že oni nechtěli, abych zpívala anglicky, ale chtěli, abych zpívala česky. Pro ně to byla exotika.
1: Exotika. Mm-hmm. A takže jste to splnila?
0: Splnila.
1: No a sednout do letadla a zajet do Nashvillu?
0: Nebyla jsem, Xavere. Nebyla jsem v Nashvillu. Vy jste byl?
1: No, nebyla, ale říkám si, že tu ambici musí mít každý aktivní zpěvák country.
0: Jo,
1: a já doufám, už tam dávno nejste.
0: No doufám, že se mi to ještě podaří, no. Kamarád mě zase zve do Ameriky, říká, proč nepřiletíš? Ty už nepřiletíš. A říkám, jo, ještě jedna ambice je.
1: Svého času jsem vás často vídal na televizi Šláger, tak jsem to teda dlouho neviděl. Co vás zaválo na Šláger?
0: Tehdy jsem znala v té době Karla Peterku i Janu Peterkovou, vlastně ještě tady z Prahy, než se odstěhovali zpátky do jižních Čech. A když vlastně zakládali televizi, tak jsem nějak se jim ozvala, nebo oni mě, už si to přesně taky nepamatuju. No a ty první vlastně půl roku bych řekla, že jsem tam během víkendu dělala 10 pořadů, třeba tak jako vyjedete a opravdu to máte úžasně připravené, tak já jsem ani netušila vždycky v tu chvíli, kdo přijde do studia, jo? Ani jsem ty lidi neznala. Jo? Takže to byla velká škola života i těch rozhovorů televizních, protože jsem to předtím nikdy nedělala. No ale po asi tak, já nevím, 3 letech nebo 4, prostě zaprvé už tam přicházeli další noví lidé, já jsem už měla taky zase jiné preference a je to přece jenom pro mě z ruky dojíždět až tamhle do Dubného, do jižních Čech. Takže jako myslím si, s Janou se stále kamarádím, Karla jsem i zvala teď na křest, jo, takže myslím si, že ty vztahy jsou pořád v pořádku a já se ničemu nebráním, co vím, tak třeba se tam zase podívám někdy.
1: Dobře. Nová deska Jany Chládkové Bylo, nebylo je zkrátka na světě. To můžeme říct a já teda vám v tom moc fandím, protože mě se ten styl, jakým zpíváte i ten hlas, moc líbí a pokud by někdo do této chvíle vás neslyšel, tak doporučuju a těším se na příště. Mějte se hezky, na
0: shledanou. Já moc děkuju, Xavere, taky naslyšeno.
1: Naším hostem byla Jana Chládková.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
3: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
2: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
3: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
2: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektro, chemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
3: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
2: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
3: Třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
2: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků. Ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy, a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil, a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
3: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
2: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
3: Zasněný budovatelský pohled.
2: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 4 miliony měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A Místo aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
3: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
2: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
3: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
2: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
3: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten takový ten jenom ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
2: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
3: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě? A vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
2: No je to nemožné v podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
3: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
2: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
3: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
2: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
3: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
2: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
3: To už by se dalo.
2: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
3: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
2: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
3: Naschledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Nerado tím zpívám, nerado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal, upřímně jak kuň. Juj. Mám 16 roku dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hul vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Car já nebyl bych se nechal vykývať tak hlupě, kdybych se měl větší slovo.

Si zdovolené, měl jsem vymyšlené vytáhnout ju na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblík jsem se jak na diskotéku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Sorry, a kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst všecku, takovou jsem měl šílenou pecku. Přes kotary šli jsme nahoru a dolu s tu moju fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z flintu letěl zjistit, co se děje. Caria s tchořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. V tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře, že by díl tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satan.

0: se po ruchu, to by byl v ten moment se cakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý tentokrát. Dobrý den, pane Tlustý.
1: Dobrý den.
0: Na dálku, a kde pak vás mám?
1: Ve Slaném, jako vždy.
0: Ve Slaném, a všechno tam je v pořádku. Respektujete opatření vlády.
1: Zapamatujte si heslo Tlustý ze Slaného, trochu i ze Sladkého.
0: Dobře, tak o čem se psalo v médiích, no je to jasné, ale pojďme okomentovat některé vybrané články. Schillerová chce plošně zakázat splácení půjček a hypoték. Co vy na to jako bývalý ministr financí?
1: Že to je hračka ulevovat masám na úkor jiných, protože odložení splátek není nic jiného než odložení příjmů pro banky. A tam je kardinální otázka, na jak dlouho. Měsíc to ty banky určitě vydrží, 2 měsíce asi taky, 12 měsíců, tak jak navrhoval jeden šílenec v televizi, určitě ne. A že to lidé vítají, to chápu, akorát je potřeba jim dodat, že to budou splácet potom. To je totiž podstata odkladu.
0: No jo, a co se teda stane? Vlastně nic, ne?
1: Co?
0: Co se stane? Nic se nestane.
1: No, to je taková předčasná radost. Teď se budeme radovat, že nemusíme splácet, a pak to všechno doplatíme a to se radovat nebudeme.
0: A jak to bude, pane Tlustý, s úrokama? Skočit těm lidem úroky trošku výš třeba?
1: Zaznamenal jsem názory dvou táborů a tak to nebudu rozsuzovat.
0: Jo, jo.
1: Uvidím.
0: Dobře, jedeme. Ekonom. 20 tisíc mrtvých by byla pro ekonomiku menší ztráta než současná opatření, ale asi děláme správně, pravil pan Kovanda.
1: Tak ta první část, to je brutální a samozřejmě nepřijatelná. To asi nikdo s tím nebude souhlasit, s tím se souhlasit nedá. Já bych použil jinou formulaci. Já bych řekl, že vláda si z hluboké ekonomické krize zjevně zatím nic moc nedělá. A to si myslím, že to je chyba, protože při volbě opatření je potřeba brát ohled na obojí. To znamená jak na to, aby se zabránilo co největšímu počtu úmrtí, tak na to, aby hloubka krize nebyla tak hluboká a tak dlouhá. A ten druhý faktor je zatím opomíjen. Vláda se tak, jak pozoruju, chová k různým skupinám obyvatel různě a to, že se chová nejméně vstřícně k živnostníkům, malým a středním podnikům, které tvoří 58% naší ekonomiky, tak to nevěští nic dobrého, protože jednorázový příspěvek 25 tisíc v době, kdy nevíme, jak dlouho omezení provozu těch podniků a těch živnostníků bude trvat, to nevypadá na to, že by vládě záleželo na tom, aby to přežili.
0: Obecně má to být tak, že vláda nebo stát má být zodpovědný i za ty věci, které nemůže ovlivnit, tedy za případnou epidemii nebo pandemii?
1: Ono je těžké rozlišit, jaké škody způsobuje vlastní vir a jaké škody způsobují opatření, které mají bránit jeho šíření. To jsou dvě různé věci a já jsem tam použil formulaci mají, protože tam je ještě potřeba rozlišovat, že některá ta opatření opravdu zpomalují nástup epidemie, ale jiná jsou přehnaná, takže vyznat se v těchto třech druhách škod je velice obtížné a to, že vláda dopředu oznámila, že nikomu žádné škody nahražovat nebude, to já považuji za velmi nešťastné, nejenom protože to je napsáno v příslušném zákonu, ale zejména proto, že když je to nejasné a když to vláda takhle ještě zpochybnila, tak budou nás čekat veliká kvanta soudů, protože ti postižení se budou samozřejmě bránit a budou to muset být soudy, které to budou rozhodovat.
0: Pane Tlustý, která ta opatření, jak jste říkal, jsou nadbytečná nebo přehnaná, myslím, jste řekl?
1: No tak teď třeba je diskuze na téma, jak dlouho má trvat nouzový stav, jak dlouho mají být zavřené obchody. A teď se přesně objevují termíny typu ještě jeden měsíc nebo jenom 3 týdny. A to je přesně to, co je potřeba velice pečlivě dávkovat. Tady vůbec neplatí, že čím déle, tím lépe, jak si asi někdo myslí. Takže například to, co se ptáte, je přehnaně dlouhá doba omezení je nadbytečná. A když budu citovat pana Primulu, ten řekl, že pokud do konce března nepřekročí počet nakažených, myslím, že 8 tisíc, takže začne postupné uvolňování. Tak máme dneska teprve 3. dubna, tak mu to zatím věřím, ale je o tom potřeba opravdu přemýšlet, jak rychle s těmi opatřeními končit.
0: A teď důležitá věc, pane Tlustý, představte si, Praha 6 odstranila sochu maršála Koněva. To jsou věci, co?
1: Vůbec nechápu souvislost. Jestli jsou ještě zaseklí v tom boji, který zahájili před několika měsíci, nebo se jim jeví jako infekční, ne, nemám na to žádnou.
0: No ne, je to taková věc symbolická, že je to gesto. Tak já se vás ptám, jestli to je taková věc, kterou máme udělat v naší zemi, a nebo je to zase přehnané, stejně jak jste říkal o těch opatřeních. No a jestli vůbec se těmato věcma zabývat ve chvíli, kdy je nouzový stav?
1: No samozřejmě, že ne. Proto jsem říkal, že jsou asi zaseklí. Do boje s koronavirem to určitě nepatří, že by tím odpoutali někam pozornost, to také ne. Je to úplný nesmysl v tuto chvíli zejména.
0: No a čemu to prospěje, čemu to uškodí odstranění takové sochy maršála Koněva na Praze 6? Nebo je to, pane Tlustý, úplně jedno a nikoho to nezajímá?
1: Tak to je bitva o symboly. A koho to zajímá? No dneska myslím, že skoro nikoho, jak jste to řekl. Téměř nikoho, to bude 99,99% lidí by řeklo, že v tuto chvíli je to nezajímá. Před vypuknutím koronaviru to procento bylo asi pro ty, co to zajímá, příznivější, ale určitě to není dominantní téma.
0: Může to narušit podle vás nějaké mezinárodní vztahy?
1: Tak oni to, ty země, jejichž pomníky jsou odstraňovány, vnímají jako urážku. To znamená, nevylepšuje to v každém případě a že se cítí dotčeně, tak to se dá pochopit.
0: A nebo je jim to taky trošku jedno, to tak ne, není.
1: Ne, to v bitvě o symboly, a politika je hodně bitvou o symboly, tak se to používá, takovéhle nástroje. Je to vlastně rozpoutávání vášní.
0: Přiznám se, že kdybych zaznamenal, že někde ve světě odstraňovali lavičku Václava Havla, takže mě to bude trošku jedno, promiňte.
1: No, ale budou lidé, kterým to nebude jedno a budou to vidět jako zneuctění celého českého národa.
0: Jo, takhle to chodí. Jo.
1: No, určité procento, to se samozřejmě liší. Tak já si pamatuju, že když jsem se dozvěděl, že byl odstraněn památník Antonína Dvořáka v New Yorku, tak jsem to nevníval pozitivně. Říkal jsem si, dost tam pro ně v hudbě udělal, tak proč ho tam nenechali.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Mhm. Ale přesto, my, co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. ale vy říkáte na línii levice pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Věk, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jak ji vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jak ji vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, ve stačilo?
2: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím. A já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden a to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli
2: ano,
1: se nemýlím.
2: Část jednoho videa.
1: Jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
0: Radio Xaver.

Jeho tancu. A tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám. Je to chytrej pán, i když se tváří občas záludně, boty už nohou skop a říká, že jsem slíká.

0: Zdeněk Polreich je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co k tomu říct? Zdeněk Polreich každý ví. Řekněte nám, pane Polreichu, už se zpamatovala česká gastronomie po tom covidovém šílenství?
1: No já myslím, že co se týká toho zájmu těch hostů, tak určitě jo. Ale samozřejmě čelíme zase nějakým dalším změnám, který nám ten život úplně nezjednodušují. No.
0: To znamená?
1: Dost se zdražují jako ty vstupní náklady, ať už jsou to energie, ať už jsou to ceny surovin a tak dále. No. Personálu je nedostatek. Jako, ještě to, jako, že by to bylo úplně v klidu, se říct nedá.
0: Máte povědomost, jak porovnat Prahu a zbytek republiky? Je to tak všude?
1: No, myslím si, že hodně teďka trpí jako venkovský takový ty hospody tradiční s tím, jak stoupá, že jo, ta cena toho piva a vlastně já si vlastně nemyslím, že to je úplně o těch cenách, já si myslím, že ta mediální masáž okolo toho je taková jako hodně silná, že jako lidi přestanou chodit do hospody kvůli tomu, že

0: dražilo pivo o 3, 4, 5 korun, nebo já nevím kolik přesně, ale tak jako každý bojuje nějak za sebe, no uvidíme, jak to dopadne.
1: Vy jste říkal, tuším u Jana Krause, že je čím dál víc dobrých hospod.
0: To
1: A
0: 100% platí.
1: určitě i po tom covidu.
0: No rozhodně. Jako já si myslím, že COVID byla dost velká brzda, jo? Že škoda těch jako 2 let, že jo? Protože bývaly by ty hospody možná jako poskočily ještě o kousek dál.
1: No a čím se to měří, ta dobrá hospoda?
0: No tak takový jako, já to měřím tak, že je prostě víc podniků, který třeba vedou šéfkuchaři, nebo ty šéfkuchaři hrajou jako tu dominantní roli. Myslím si, že se hodně změnilo i chování těch zákazníků. Myslím si, že dorůstá vlastně jakoby nová zákaznická generace, kde ty lidi už jako se na to dívají, na to jídlo malinko jinak. To je souhrn spousty věcí.
1: Celá kauza, která probíhala v médiích před pár měsíci, dotace na Michelinské, jak to dopadlo?
0: No, co já vím, tak to vypadá tak, že Czech Tourism tou Michelinu ten poplatek zaplatí, jestli už ho nezaplatil. A takže si myslím, že jsme co se tohohle týče, celkem v pohodě.
1: Jak to vlastně chodí, tento princip? Ten stát zaplatí Michelinům nějaký poplatek?
0: Prostřednictvím Czech Tourismu, no.
1: A tím jsme ve hře, nebo?
0: Tím jsme, to znamená, v praxi to znamená to, že dřív to bývalo, že Michelinský průvodce Praha, nebo existovala vlastně jenom Praha, a Michelinský průvodce, my jsme byli součástí publikace, která se jmenuje Main Cities of Europe, hlavní evropské města, a vlastně byla tam teda jenom Praha. Teď se to udělá tak, podle všeho, že každá zem, která projeví ten zájem a uhradí ten poplatek, tak bude mít svoji vlastní knížku nebo svoji vlastní ten buklet, nebo takový, že jak to vypadá, on je taková malá červená knížečka, tak si myslím, že budeme mít svoji vlastní jako Česká republika.
1: A věříte na to, že se to odrazí celkově na té gastronomii nějak?
0: Všude, kde je Michelin, tak si myslím, že ta gastronomie byla na vzestupu a věřím tomu, že tady se nestane vůbec nic jiného. Tím, že budou ty komisaři jezdit i do těch regionů, tak si myslím, že to pro celou tu branži by mělo znamenat zásadní přínos, protože najednou je tady nějaký, abych tak řekl, hmatatelná nějaká, nebo ne hmatatelná, ale najednou tady existuje světově uznávaná autorita, která bude hodnotit to, jaký ty restaurace jsou nebo nejsou.
1: Znamená to něco pro vás, když někam přijedete do světa, víte, že ve Francii, kdekoliv, je tam michelinská restaurace, jdu tam?
0: Tak já se orientuju často podle michelinského průvodce a myslím si, že to tak má strašná spousta lidí a je to zatím světově nejuznávanější věc s velkou tradicí a myslím si, že je hrozně dobře, že se povedlo tu věc jako zařídit, že ji tady budeme mít taky.
1: Michelinská hvězda nebo dvě, znamená to, že ta restaurace bude hodně drahá?
0: A myslím, že už to dávno není pravda jako drahá. To je jako, co je drahý, je relativní pojem,
1: No
0: si
1: ne, já bych se
0: myslím.
1: bál do té restaurace jít.
0: Proč?
1: No nevím, bych se nějak styděl
0: Když
1: asi.
0: máte na zaplacení, tak proč byste tam neměli jít?
1: No
0: To
1: to
0: je
1: já nevím,
0: úplně
1: jestli mám na
0: jedno.
1: zaplacení.
0: A já si myslím, že to je takový jako dědictví z minula, kdy se to hodně prezentovalo jako takový ty chrámy té gastronomie s těma
1: Ano.
0: upjatýma jako číšníkama, že jo, v těch smokasech a tyhle ty věci, tak já si myslím, že se to gastro strašně jako liberalizovalo a dneska tam chodí lidi úplně normálně. Já si myslím, jestli bude drahá, bude, myslím, že ta cena bude úměrná tomu, co tam prožijete.
1: Kolik jste jich prošel?
0: Ježiš, to já bych
1: Desítky
0: si
1: třeba?
0: nepamatuju, ale tak určitě jich je víc než 10. Bylo jich několik a nebo řekněme ve 20 jsem možná byl. No.
1: Stane se někdy, že vás některá z těch michelinských restaurací zklamala?
0: Může to tak být, samozřejmě, určitě, ale zase to, že je to v Michelinu, neznamená, že to je jako absolutní pravda. Každý máme od té restaurace jiný očekávání, každý jsme ochotný tam utratit jinou částku peněz. Pro každého z nás to má i jinou, abych tak řekl, nějakou emoční nebo hodnotu toho zážitku. Takže to je samozřejmě na každém, každý si musí vybrat. A A stejně tak jako to světoví fotbalisti občas kopnou nad bránu, nebo tenisti to zahrajou do autu, tak i tyhle ty restaurace prostě se může stát, že nemají svůj den, nebo že udělají nějakou chybu, dělají to lidi jenom. A neznamená to, že to bude absolutní a furt platí to, že tisíc lidí, tisíc chutí a někomu chutná něco, někomu chutná něco jiného.
1: Existuje český komisař Michelinu?
0: No teď se na tom pracuje. Já úplně do toho nevidím, protože ten Michelin opředený přece jen s velkým, jako ten svět je dost takový záhadný. A já si myslím, že by bylo jenom dobře, kdyby jako Česká republika měla svý komisaře, lidi, kteří by to mohli dělat, tady docela určitě jsou.
1: Kdo třeba?
0: Tak ta branže je plná kuchařů, který tam třeba prožili celý život, nebo restauratérů, nebo hoteliérů, nebo podobných lidí. Můžou to být i kuchaři bývalí, můžou to být bývalí restauratéři, můžou to být lidi, kteří prostě vystudují gastronomii, nějaký obor a dostanou od toho Michelinu prostě to školení, jak to má vypadat. Takže ty lidi můžou být různý a proč by ne? Já si myslím, že my nejsme nějak jako zas tak výjimečný, že bychom něco nemohli třeba.
1: Údajně k tomu neměl daleko zesnulý pan Poštulka.
0: Může být, Láďa si myslím dokonce, že měl nějaký lidi, s kterýma se tam znal a tohle, jako Láďa měl tu nevýhodu, že ho všichni znali, že jo, když to ty michelinský komisaři přece jenom pracují v dost velkým jako utajení a jako neměli by být poznání na první pohled. No.
1: A vy, když jste některé z vašich restaurací, Imperial nebo Next Door třeba, a přijde někdo nebo přišel někdo z Michelinu, poznáte ho?
0: Tak netroufnu si říct, že bych ho stoprocentně poznal. Já vím, že komisař od Michelinu se tady pohyboval někdy minulej nebo předminulej týden, to vím od kolegů, u kterých byli, ale poznat, nepoznat, to typicky...
1: Počkejte, pohyboval se tady minulej týden?
0: Jo, minulej nebo předminulej, nevím, kdy mi to říkal ten kamarád.
1: No a byli u vás?
0: Nevím.
1: Jak nevím?
0: Oni tam můžou prostě přijít a nemusí vám vůbec se představit, nemusí ani říct, my jsme tady od Michelinu, my jsme se chtěli podívat do zázemí nebo něco takového. Někdy to udělají, někdy to neudělají.
1: Já si to představuju, že si třeba vezme ty bílé rukavice, zkoumá sklenička vyleštěná nebo něco.
0: Tak no, myslím, že takhle už to asi úplně není, ale samozřejmě kouzlo toho Michelinu je vlastně v té jeho záhadnosti a nerozpoznatelnosti a takovým tom mystériu, kterým je to jako opředený. Takže oni si na tom hodně zakládají a já osobně to považuji za zázrak, že jako se to ještě jako neprovalilo někde jako veřejně, protože v dnešní době, kdy se ví vždycky všechno, že jo, hned druhý den, tak pořád ještě oni si udrželi tu svoji jako nezávislost a záhadnost a určitou nedostupnost.
1: Když tady byli před 14 dny, kdyby teoreticky teď vám chtěli dát hvězdičku, tak to udělají za dlouho?
0: Ten průvodce bude vycházet jednou za rok. Typicky se hodnotila Praha, jestli si pamatuju, tak se dělala někdy únor, březen. Vždycky, když to vycházelo, ty main cities. Takže teoreticky bychom se to měli dozvědět na začátku, v prvním kvartálu příštího roku.
1: Takže to není tak, že by vám za týden zavolali, byl u vás komisař?
0: Ne. To oni vám nedají na základě, jedné návštěvy. Většinou těch návštěv musí být nezávislých na sobě víc než jedna. Čím víc hvězd, tím víc těch návštěv musí být. A samozřejmě vždycky to řeší jiný lidi.
1: No, objevil jste v poslední době v Čechách mimořádně zajímavou restauraci.
0: Určitě.
1: Řekněte jednu.
0: Já považuji za obrovský talent kluka, který se jmenuje Jan Knedla. Vaří ve Vysokém Újezdě v restauraci, která se jmenuje Papílio. A jestli se bavíme o někom, kdo by docela určitě splňoval standardy, tak tyhle Honzik je v nejlepších letech, v nejlepší možný pozici, dělá v moc pěkným podniku, ale těch lidí je určitě víc, ať už tady na Salapce Peťa Kunc nebo Tomáš Černý tady na Dejvický a určitě možná i mimo Prahu by se našli kluci, který by to klidně jako mohli mít a není jich málo a já věřím tomu, že se to prostě stane, že z toho, co já, když mám to srovnání z toho, co jsem viděl ve hvězdičkové restauraci v cizině a co dělají kluci tady, tak si myslím, že to vlastně stejný.
1: A kde jsou vaše restaurace na nějakém tom pomyslném žebříčku? Já často slyším od lidí, jedeme do Prahy, půjdeme se podívat tam a k Polenejchovi na oběd.
0: Tak jako naše restaurace úplně nejsou ten typ takový tý michelinský restaurace. My, když vemu kafe Imperial, tak to je kafe velký, 140 židlí. To není typická jako hvězdičková restaurace.
1: No a Nextdoor?
0: Nextdoor je relativně taky velký a není to jako úplně zase fine dining. My v Divini, což je naše italská restaurace, tak máme Bib Gourmand, což je taková, v branži se tomu říká, že to je taková jako malá hvězda, že to jsou restaurace, které nejsou ještě jako na ty hvězdným jako standardu, ale je to jako dobrý jídlo za dobrou cenu. Takže tam jsme už v tom průvodci byli zalistovaní asi posledních 8 let, ale samozřejmě mít tak velkou restauraci, jako jsou ty dvě, o kterých tady byla řeč, a mít tam hvězdu jako asi není úplně jednoduchý. Já si myslím, že třeba Nextdoor klidně může být jako Bibová restaurace. Docela klidně, to si myslím, že...
1: Jaká?
0: Jako Bib, jakože vlastně vás tam objeví jenom ta hlava toho panáčka michelinskýho, který mu se říká Bibendum. A já si myslím, že třeba jako Next jako je úplně v pohodě jako Bibová restaurace pro mě.
1: Které z těch tří se vy ještě musíte nejvíc věnovat?
0: Tak já jsem tam takovej... Jak bych to řekl, v tuhle chvíli já jsem v pozici nějakého samozřejmě spolumajitele a někoho, kdo určuje nějakým způsobem ty koncepty a je přítomný u nějakých jako důležitých rozhodnutí, ať už se to týká toho, co na tom menu bude a nebude, a spíš jsem takovej trenér, abych tak řekl, než že bych byl někdo, kdo tam prostě aktivně stojí a vaří.
1: No to jo, ale třeba takový pocit mám, že Imperial běží sám, že tam už není nic moc potřeba, kdykoliv jedu okolo.
0: Nic na světě neběží samo.
1: Ale.
0: Malí děti prej běhají sami.
1: No ne, slyšel, tak mám ale... pocit, že to je, že tam je vždycky plno, že když jedu okolo, že vždycky je tam zájem a že tam je cvrkot. Takže mám pocit, že to je dobře promazaný stroj.
0: Promazaný stroj to určitě je, ale rozhodně to není tak, že bychom si mohli říct, teď se to prostě udělá samo, přestaneme si toho všímat. Všechno, co tam vidíte, je výsledkem nějaký práce a nějakého prostě manažerského řízení toho celého podniku.
1: Dobře, takže to, že se nejvíc musíte starat o Divinis, z vás nedostanu.
0: Takhle to není.
1: Že tam to přijde takový nejsložitější všechno.
0: No, tak je to restaurace, která jako je o malinko jakoby někde jinde než ty předcházející dvě, ale není to tak. Prostě starají se o to naši šéfkuchaři, starají se o to manažeři těch restaurací a my se snažíme, aby oni byli lepší, aby ta hospoda byla lepší.
1: Je ta pěnová polívka tam.
0: A tak to je všude
1: něco. To záhada pro mě. No dobře, v této chvíli, pane Polreichu, na podzim roku 23, podniká se v Čechách dobře, nebo je to čím dál složitější?
0: Já jsem řekl moc krát, jako já si myslím, že s tím jako je to čím dál tím jako složitější, opravdu. Myslím si, že jako bohužel českou gastronomii ohrožuje jako personální otázka, prostě věta, kterou jsem slyšel za socialismu, že nejsou lidi, tak si myslím, že je naprosto reálná hrozba toho, jak bude dál ta branže jako pokračovat. A samozřejmě
1: čím to je?
0: Je to moc práce.
1: Počkejte.
0: Je to moc práce, no. Tak jako my jsme, to je běžná odpověď, kterou máte od lidí, že u nás byli třeba kluci a byli tam třeba 2, 3, 4 dny a přišli a říkali, tohle je moc práce, my to jako dělat nechcem. Tak evidentně je ten pracovní trh nastavený tak, že lidi mají jako alternativy, kde si můžou vydělat na živobytí a tolika se u toho nenadřou.
1: Tak já, když zazpomínám na svoje roky v gastronomii, my jsme měli rádi, když bylo hodně práce, protože to uteklo, ta směna.
0: My to máme rádi taky, ale zjevně je to tak, že se ta představa těch lidí o tom, jak chtějí strávit svoje životy, se změnila. No, jako ta práce už není dávno na prvním místě. Dneska jsou spíš v módě takový ty témata, jak vybalancovat profesní a osobní život a tyhle ty věci. A pořád si myslím, že se tady pracuje na iluzi toho, že prostě ty koláče budou i bez té práce. No.
1: Na iluzi, to jste řekl asi správně.
0: No jako jasně.
1: Nicméně já jsem byl u vás shodou okolností před asi 14 dny v Nextdoor a tam teda bylo lidí spousta, myslím teď jako personálu, zaměstnanců.
0: Jo, to tak jasný.
1: A i takových jako v pohybu neustále. Neměl jsem pocit, že by byla nějaká nouze.
0: No tak to vybírání je čím dál tím složitější. Samozřejmě ty lidi jsou, ale jako musíte se jim věnovat o hodně víc, než jsme se jim třeba věnovali před 15 rokama nebo 16, přesně řečeno, když jsme začínali.
1: No počkejte, pane Polorechu, jsou několik učilišť znám, gastronomických, hotelové školy, dokonce už existuje vysoká hotelová škola. Tak kde jsou ti absolventi všichni?
0: No to je, si myslím, jedna z největších, to je jako jeden z největších problémů. Si myslím, že to školství nepracuje, nefunguje úplně jako v souladu s tím, co potřebuje ten pracovní trh. Jako jo. Je úplně běžný, že tu gastronomickou školu dodělá třeba 30 dětí a během 2 let to dělá třeba 1-2 z nich.
1: No. A co vám říká roky pan Xaver? Založit?
0: To já už nestihnu.
1: Hotel Fachschule of Zdeněk Polreich.
0: To už je. Pozdě, to už nejde.
1: Prosím.
0: Už je pozdě, už jsem starý na to.
1: Tě mám 66.
0: No.
1: A to je pozdě, jo?
0: To už je pozdě.
1: A kdy je tak čas, abych, teď jste mě vyděsil, jestli už taky nejsem?
0: No já si myslím, že takovouhle věc by třeba měli opravdu vážně dělat třeba lidi, kterým je třeba 45, který v té branži jako třeba něco si oddělali, mají něco za sebou a jako, protože se jedná speciálně, co se týká té kuchařiny, o relativně fyzicky náročnou a vůbec náročnou práci i časově a všelijak, tak si myslím, že by bylo strašně fajn, kdyby někoho trklo, že třeba tyhle lidi by mohli svoji následující gastronomickou kariéru třeba dělat ve školství s tím, že by ty děti naučili, aby to měli rádi, naučili by je to připravovat, naučili by je ty suroviny, což jsou vlastně 3 základní parametry, které pro takovouhle práci potřebujete mít. A bylo by to fajn, ale jako je škoda, že ty odborné školy, jak se jim říká, tak tráví strašně moc času tím, že ty děti vlastně připravují na všeobecně vzdělávací jako věci, typicky, já nevím, číšník maturita z němčiny nebo z angličtiny nebo z matematiky. To si myslím, že je trošku zbytečný. Já si myslím, že to školství by prostě potřebovalo udělat nějakým způsobem, který by víc odpovídal tomu, co potřebuje ten pracovní trh, ale hlavně by to v těch dětech mělo vzbudit prostě tu lásku k té práci nebo ten interes minimálně nějaký.
1: Věříte na roboty v gastronomii?
0: Ne.
1: Obsluze?
0: Nevěřím.
1: Viděl jste to někdy už na vlastní oči?
0: Viděl jsem to jenom někde na internetu, že to někdo zkoušel. Jako, určitě to má nějaké svoje opodstatnění, jo? Jako já na nějaké sklízení nádobí a takovéhle věci, ale já nejsem žádný fanda jako kybernetické gastronomie. Já si myslím, že gastronomie má být o lidech a o tom, jak se ty lidi chovají k těm zákazníkům. A jako robot moc velkou atmosféru nevytvoří, to vytvářejí lidi a já v tomhle jsem jako ultrakonzervativní, nemyslím si, že to je nějaký velký přínos.
1: No ale když jednoho dne nebudou lidi?
0: Lidi budou vždycky, jo, akorát je zapotřebí ty lidi udržet tu tý práce.
1: A jak to teda děláte, jakou máte tu metodu?
0: Tak my se snažíme, aby v té práci byli rádi, aby si tam vydělali slušné peníze a to je jako naše metoda, kterou my používáme, nás žádná jiná nenapadá. A
1: no ne, když vám někdo řekne, je to moc práce, tak už se s ním nebavíte, doufám.
0: No ten problém je v tom, že dneska se i s takovými lidmi prostě bavíme, protože ta situace nazrála jako, nebo došla do stavu, kdy vlastně ty podnikatelé jako jsou vydaný těm zaměstnancům až téměř jako na pospas v některých případech.
1: Teď po té, co nás čeká ten balíček, kde budou daně a odvody vyšší a tak, může to zasáhnout vás, podnikatele, firmy?
0: Tak jsem jednoznačně. Já si myslím, že to zasáhne úplně každýho a jako co já vím, teda co se nás týče, tak určitě tam má dojít jako k nějakému zvýšení DPH u piva, jestli se nemýlím. Samozřejmě ona ta gastronomie se zdá, že jako je to vlastně úplně jednoduchý, ale ono je to hodně komplexní. Ono to nezahrnuje jenom ty lidi, kteří jsou v těch hospodách, ale zahrnuje to řidiče, dodavatele, lidi, kteří vozejí odpady, lidi, jo, o energiích nemluvě, jako stát se, trefí to docela určitě každýho, to je jasný.
1: No, na závěr musíme probrat takovou citlivou věc, pane Polreichu, jednu vaši, řekněme, charakterovou vadu.
0: Charakterová vada. To je jak s tou školou, je pozdě. No.
1: Že ještě nemáte zlatou minci. Jak chcete dál žít, to mi řekněte.
0: Já si svůj život, teda já vím, že vy máte zlatou minci.
1: No právě.
0: Vím, že dokonce i kolega Holec má zlatou minci.
1: Ještě nemá, bude mít brzo.
0: A já si připadám, že je ztracený.
1: Já to chápu, já nevím, já jsem, jak můžete žít.
0: Já jsem prostě v prdeli, já jako jsem si dneska uvědomil, že když nemám zlatou minci, že můj život vlastně nemá vůbec žádnou cenu.
1: Budu první, kdo si ji koupí a těším se na příště. Na shledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Zdeněk Polreich.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: U zás?
1: Zase. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal?
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Schillerová.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markéťe, Xavre, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, no kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markéťe? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutnej.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. Ale víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: Jo, on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně. To, no,
1: to nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda
2: no.
1: Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla
1: Meda
2: přinést pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Ví,
2: tak Meda má zvednutý prst
1: pozor,
2: non-stop.
1: Pozor,
2: jo,
1: pozor.
2: Jo. Ale já k Severi, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude ples svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten,
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako, jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím. Na to je, ty... A to už je pryč.
2: Úplně ne. No, to
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Ona počkej, je blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Ksavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník
2: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň, jo.
1: Ten už všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobyla nebo něco, ne?
1: Ne, kobylu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarová.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
2: žena
1: to
2: ze
1: není,
2: sídliště.
1: To není ne? Prestižní. Jako...
2: Je, a bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Ksavere
1: no
2: toho,
1: a co, koho ještě
2: na
1: zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: máte pravdu, já bych to
1: Adamová,
2: vyhodil.
1: Pekarová, Hodinová, Skurna.
2: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to ne je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Holče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Ksele, už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místopředseda klubu Sviní.
1: No je to místopředseda.
2: No, koho zajímá mám našlápnuto předsednictví.
1: Koho zajímá místopředseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
2: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, děju se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
1: tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu, takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xavere.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: No, minister financí.
2: A končím, žena kapačka?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Ho porazí Reichl. Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No.
1: Jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si, ta si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No, to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janičku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janičku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: ona byla
2: nesahám,
1: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se jo. děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: Co já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to, chci, to ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane Holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No jasně.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no
1: Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím. Z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně.
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
2: No, tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí. On je jak nahý v terní. To není Babiš.
2: Já to si není to Babiš. Užívám k
1: Poté, čo jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny zóny, kde on... Kam on vůbec nepatří? On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo.
1: Tak.
2: 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je, to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase
1: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil besty, ne? Aby besty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
2: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: To říkal. Říkal. Ale to je přece blbost.
2: No, tak mu říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonu. Jestli si nevolali, no, no,
2: no. No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Mhm. Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on je, on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Nedobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To je sekerý.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: ten... Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
2: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
2: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kača. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y, ne?
1: To já nevím.
2: No tak těm to moc...
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou,
1: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo? No.
1: A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. No tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
2: To jo.
1: Akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No, no to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takovej, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista, ne?
2: Fuj, tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomášova, to bude Primášova.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář.

0: starat Chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v
1: královské
0: rodině?
1: Se tam, nebude to teď dělat Market? Nebude to její příští to, job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
0: No to není špatný, pane Volče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
1: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal si?
0: Asi jo, já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
1: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
0: Tu 17 iPhone?
1: Třeba, no.
0: Můžu, jeďte.
1: Ale Davidková.
0: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Na Wilsonku otázka Zalky, Xavre.
0: A Zalka
1: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Wilsonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
0: My jsme milion chvilek pro pravdu.
1: Jo. A Nadežda Formánková, Wilsonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
0: A má pravdu.
1: Jo.
0: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
1: Jo, jo, jo.
0: No a koho tam zapíšeme?
1: To je jasný. Já to vím, Xavere.
0: No koho?
1: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
0: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
1: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
0: Já bohužel nula, pane Holče.
1: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
0: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
1: Jo? No a kolik máte bytečků?
0: Byteček žádný.
1: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
0: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
1: Mansardu?
0: No.
1: A nejenom jednu, ne?
0: Co to znamená mansarda, pane Holče?
1: No, pod stříškou.
0: No, tak já mám mansardu.
1: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
0: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
1: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahují mračna.
0: Jak to?
1: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
0: víte,
1: pro jednoho člověka.
0: Mám jeden byt.
1: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
0: No.
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
0: Tak já dva byty dám Pirátům.
1: To bejt vám rychle udělám.
0: Jo?
1: Jo.
0: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
1: No vy nejste úplně chudobné.
0: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
1: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
0: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
1: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty. Hm?
0: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
1: Hřiba? Je mu tak přes 40 let?
0: No, mladý člověk.
1: Je mladý člověk? Dobře.
0: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
1: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
0: Za výrok o bytech.
1: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání.
0: Bytečku,
1: Xavere.
0: Však to připravuju.
1: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
0: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
1: To, myslím, to bude zařídit.
0: Aspoň jeden díl.
1: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
0: Jakože bych byl rekvizitář?
1: S okurkama.
0: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
1: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
0: No.
1: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
0: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
1: No.
0: Tak prosím vás, příští Wilsonka už bude před posledním před volbama.
1: Vážně?
0: Sakra, to pane Holče, co kdybychom příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
1: Proč
0: já už
1: ne?
0: Mám natypováno asi se 7 lidma.
1: Jo?
0: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
1: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
0: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Wilsonku. anebo

0: market. Teď tady má do čeho píchnout teď.
1: To je pravda.
0: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
1: No.
0: Vezme si...
1: No, vidíte.
0: Teda musím vám říct...
1: Tak to tam připište, až jí budete posílat tu kytku.
0: Já jí musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Olče.
1: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
0: No, já nevím, jestli...
1: Měsíčně?
0: Jako, já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
1: Aha.
0: Tenhle ten model.
1: Jo.
0: Ale neměli 4X.
1: Jo.
0: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
1: Chichi Tornado se neudrží?
0: No, podle mě ne. To pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
1: Tak hájeli, já vím.
0: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
1: Bohatý. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
0: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
1: Nebo Chicha Xaver.
0: Chicha. Don Chicha.
1: No.
0: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
1: Parubkovi.
0: Jo, Parubkovi.
1: Potom se mi stýská.
0: No, on kandiduje za ČSSD.
1: Xavier, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
0: jasný,
1: když se tak... nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
0: Ale tak premiér. Vy jste taky býval prestižní streamer.
1: Jasně.
0: To takhle berte.
1: Já jsem...
0: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
1: Ne, já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion? To je ten od...
0: Kdo?
1: Synáček od Alexandra Vondry. A
0: jak jste to říkal, to jméno?
1: Jáchym Vrecion.
0: To je česky?
1: To je česky. A oni, jo, oni oživí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
0: To je v pořádku.
1: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
0: No, ale já to nechápu.
1: Co?
0: No, to je ten levoboček, jo?
1: Nemakačenku, no.
0: A to je, no, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na erár.
1: Jo.
0: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
1: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
0: A co on umí?
1: Dojít erár.
0: Jo.
1: Díky rodičům.
0: Jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
1: No.
0: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
1: Tak uvidíme.
0: Ne, uvidíme, řeknete jo nebo ne?
1: Budem tajný.
0: Tipy, jak to dopadne?
1: Jo.
0: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky. A vypíšou sásky.
1: Jo.
0: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.
4: Versie sváte, kam přišli všichni.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci si naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, v Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splnutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6krát odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo?
1: Já přijdu. Jo? Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí no. s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině tak. špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi. Nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tom jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vracím, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
2: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám do toho a to bovku trošku.
1: Přímo a to bovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, Von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No,
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: Počkej, to jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Posloucháte Radio Xaver.

na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla,

0: Miloš Zeman je naším hostem. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Počase vás rádi vidíme v XTV. Pár dnů poté, co proběhly celonárodní, řekl bych, oslavy 28. října. Jak to celé s odstupem těch 3 dní, nebo vlastně 4, už hodnotíte vy to, co proběhlo?
1: Víte, já bych byl rád, aby při těch oslavách se vzpomínalo Československo, protože ten státní svátek se samozřejmě vztahuje k založení československého státu. A i když je mě trochu líto, že se ten stát rozpadl nad to bez referenda, tak bychom alespoň v těchto dnech na ten stát měli, jak se říká, s láskou a úctou vzpomínat přes všechny problémy, které s tím byly spojené.
0: Konala se řada akcí. Váš předchůdce, prezident Klaus, promlouval před obecním domem. V Praze na Pražském hradě večer se předávala státní vyznamenání. Vy jste se nezúčastnil. Co jste dělal vy během toho dne?
1: Tak já jsem byl na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu na jedné jejich akci. No a pak na pozvání, omylem jsem říkal Česko-izraelská obchodní komora, ale to bylo proto, že tam byl na té pozvánce podepsán Pavel Smutný, to je prezident této komory, ale také prezident Pražského klubu. No, tak jsem tam seděl také v obecním domě s Andrejem Babišem a dalšími. A Pražský klub je něco jako spolek přátel Prahy, dá-li se to tak nazvat.
0: No a slyšel jste třeba ze záznamu na internetu projev Václava Klause před obecním domem? Jak ho hodnotíte?
1: Neslyšel jsem. Televize podle jejího zvyku pouze ukazovala nějakého blázna s megafonem, jak ten projev kritizuje, ale televize projev nevysílala.
0: No, nepochybně jste viděl ale to večerní předávání státních vyznamenání, tak tady byste to zhodnotil jak? Jednak ten samotný projev, jednak ty jednotlivé oceněné.
1: No, Ksavere, vy mě pořád nutíte, no, abych opakoval svoji univerzální větu, že o Petru Pavlovi dobře mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Takže bych jenom smířlivě dodal, že každý prezident si samozřejmě vybírá, koho vyznamená, a samozřejmě, že ho to také charakterizuje.
0: Dobře, ale určitě, protože, pane prezidente, vy jste také občanem naší země a očekáváte jakési poselství, jakousi promluvu od hlavy státu. A tak aspoň nám řekněte, do jaké míry se to potkalo s tou vaší představou, jestli to, co nám v tom projevu prezident republiky řekl, jestli vás to zahřálo na duši, nebo jste si z toho nic nevzal, anebo jste si třeba říkal na chvilku, o tomto jsem možná také mohl promluvit v minulých letech.
1: No, já budu jenom říkat, o co jsem dělal při podobných příležitostech já sám, aniž bych kritizoval kohokoliv jiného. Já jsem svůj projev na 28. říjen koncipoval jako příběhy vyznamenaných, protože si myslím, že na nich se lépe vidí osud dějin. No a když pronášíte jenom takové trochu obecné fráze, tak někoho vlastně neoslovujete. Nikdo s vámi nebude polemizovat, ani vás kritizovat, to je jistě bezpečné, ale ty životní příběhy, to je prostě živá historie, Ksavere. A podle mého názoru je to důležitější než ty fráze.
0: Ty samotné projevy, ať je projev jak při jakékoliv příležitosti, dalo by se možná mluvit o žánrech. Že jinak je novoroční, jinak je vánoční, koncipován svého druhu.

0: Pak pokračoval Beneš, dokonce i Hácha. A vy jistě víte, kdo zavedl tradici novoročních projevů, byl to Klement Gottwald a po něm další. Takže ten návrat k vánočnímu poselství byl motivován tímto způsobem.
1: No a teď teda ty žánry. Víte, to mě zajímá, jestli v okamžiku, kdy prezident nastoupí do úřadu a ví, že ho čeká tolik a tolik projevů, tak se ptám na to 28., jestli je něco, co vám poradci nebo snad i protokol řekne, co by v tom mělo zaznít. Může se v tom projevu třeba zažertovat, nebo...
0: Já myslím, že žerty se příliš nehodí, i když konec konců proč ne. Samozřejmě já jsem si vážil svých poradců, ale pokud si dobře vzpomínám, tak zrovna při příležitosti 28. října jsem žádné rady nepotřeboval. Vybíral jsem si vyznamenané sám, měl jsem obrovskou složku, kde byly nejenom návrhy parlamentu nebo případně vlády, ale také návrhy veřejnosti. A to bylo opravdu několik set jmén, to se studovalo skoro týden. No, z toho jsem si tedy vybíral. No a potom jsem považoval za nutné zdůvodnit v tom projevu, proč ty lidi jsou vyznamenáni. A někdy jsem se snažil i zaplňovat mezery. Například jsem vyznamenal 9 studentů, kteří byli popraveni v listopadu 39 a kterých se téměř nikdo nevšiml natož, aby jim dal vyznamenání. A někdy jsem ve svém projevu i provokoval, to nebyl žert, provokace je jiný žánr, když jsem třeba řekl důvody, proč nevyznamenám bratry Mašíny. Mm-hmm.
1: Pane prezidente, když jsem poslouchal ten projev pana prezidenta Pavla, tak jsem měl pocit, že tančí trošku mezi vejci, jak se říká, tak, aby ani nezavadil o nějakou, řekněme, národoveckou notičku. Není toto právě ta věc, kterou my občané očekáváme, že nám má někdo toho 28. října říct, je tady Česká republika svrchovaná země, ale tam se pořád mluvilo o Evropské unii, o NATO. Já jsem si skoro myslel, že by to byl projev vhodný pro vystoupení třeba v Evropské unii. Nechybilo vám tam trošku toho, promiňte, to zjednodušení toho češtví?
0: Víte, já jsem ve svém jiném projevu, také 28. října letošního roku, citoval esej Milana Kundery z roku 1967 o nesamozřejmosti národa. A to je nesmírně krásný esej, nebo krásná esej, smí se používat obojí, protože my si neuvědomujeme, že když mluvíme o státě, tak to je něco druhotného. Prvotní je právě národ. My si neuvědomujeme pojem národních zájmů. Dokonce se za tento pojem tak trochu stydíme. Ale každá rozumná země hájí své národní zájmy. No a je pravda, že jsem se, i když to možná někteří kritici označí za národovědectví, a proč ne, tak jsem se snažil právě tím tématem národa zabývat. Mm-hmm.
1: No, ještě poslední věc k tomu večeru na Pražském hradě. Já sleduji a sledoval jsem v těch uplynulých dnech, jak se vedou diskuse, i diskuze, lze použít obojí, jak říkáte vy.
0: Ano, ano.
1: Tak, mezi občany právě nad těmi vyznamenanými a mnozí mají pocit, že je jakýmsi velkým paradoxem, že komunistický funkcionář, tedy Petr Pavel, předává státní vyznamenání panu Mišíkovi nebo paní Kubišové, kteří byli perzekováni za minulého režimu, respektive paní Kubišová určitě. Tento paradox si vy vysvětlujete jak?

0: Já si to vysvětluji slovy Miroslava Koreckého, které jsem možná ve vašem pořadu už jednou citoval. To je redaktor Mladé fronty Dnes.
1: Ano. A komentátor XTV.
0: Výborně. A ještě v předvolební, tedy prezidentské kampani, říkal, po mužích listopadu přicházejí mužové před listopadem. No a já to tedy beru, aniž by se mně to líbilo, to je druhá věc, jako jisté smíření se většiny veřejnosti s komunismem, případně zapomenutí na komunismus. A vy znáte Santayanův výrok, pokud jste zapomněli na svoji minulost, jste odsouzeni k tomu znovu ji prožít.
1: Dobře, takže vlastně vy připouštíte, že v té společnosti tímto směrem nastala nějaká změna, jakýsi zlom?
0: No, možná tak? I únava. Víte, někteří antikomunisté byli tak hysteričtí, že byli svoji hysterii až odporní. Takže možná, že i z tohoto důvodu došlo k tomu zapomínání. No a beru to jako svobodnou vůli svobodných občanů, kteří se tak v prezidentské volbě rozhodli.
1: Vy jste několikrát prezentoval, pane prezidente, že jste velký fanoušek, přítel Izraele a izraelského lidu. A nepochybně se znepokojením sledujete, co se teď děje, ale jeden detail, který mě na tom celém je podivný. Říká se, že izraelská tajná služba je nejdokonalejší na světě. Nebo ještě před pár lety se to říkalo. Jak je možné, že Izraelcům uniklo, že se na jejich zemi někdo chystá těm tajným službám?
0: Ano, no tak já jsem také říkal, že je to selhání Mossadu nebo Shin Betu, nebo podle toho, která služba tohle má na starosti, ale to není podstatné. No, tak myslím si, že stále jsou dobří a že každý někdy udělá chybu. Vzpomeňte si, jak CIA naletěla, pokud jde o zbraně hromadného ničení v Iráku. Žádné se nenašly a patrně tam ani žádné nebyly. Takže ano, je to samozřejmě chyba. Já bych z toho ani tak nevinil izraelskou armádu, jako právě ty tajné služby.
1: O čem to svědčí? Lze to odbít větou, byla to chyba?
0: No tak samozřejmě, že by měly padat hlavy, totální reorganizace. Vyhnu se slovu pogrom, protože to by se do tohoto kontextu nehodilo, ale něco jako pogrom by to mělo být.
1: Nepřipouštíte variantu, že to bylo tak trošku s posvěcením tajných služeb?
0: No, to je už konspirativní teorie. Já vám rozumím, že prostě vyvoláme útok Hamasu, uděláme razantní odvetu a konec konců Hamas zanikne. Myslím si, že ne, protože přece jenom představte si, kdyby se tato konspirační teorie prokázala, tak by znamenalo, že tajné služby vědomně obětovaly, řekněme, 1400 Izraelců, včetně žen a dětí, kteří zahynuli při tom prvotním útoku Hamásu. To už by bylo horší než pogrom a padání hlav. To už by snad znamenalo vyhlazení Mossadu z povrchu zemského.
1: V této chvíli, v té fázi, v jaké ten konflikt je, co myslíte, blíží se to ke konci?
0: Myslím si, že ne. Podívejte se, zaprvé sami Izraelci přiznávají, že konflikt v Gaze může trvat několik měsíců, ale co je důležitější, bohužel iránský teokratický režim bude existovat dál. Pro palestinské nálady, které jsou, jak víte, někdy i u nás v České republice, budou pokračovat a budou dokonce i podníceny tím konfliktem v Gaze, protože, to jsem také říkal v jednom rozhovoru, ufňukanost některých západních politiků je taková, že nebudou litovat izraelské oběti, ale budou litovat palestinské oběti, přičemž ty palestinské oběti jsou vlastně jenom živé štíty, které padly, protože je jako živé štíty používal Hamas.
1: No a teď my vidíme v různých podobách, že tenhle ten konflikt se tak trošku přesouvá satelitním způsobem do některých velkých evropských měst, neboli existují shromáždění a to. Není toto rozbuška pro Evropu?
0: Rozbušná?
1: Rozbuška. V tom případě, ve chvíli, kdy vidím nějaké protestní shromáždění, teď jsem viděl někde na okraji Paříže, a tam už to jednu chvíli vypadalo opět na zapalování aut a víte, ona ta občanská válka, to jsem také někde četl, nikdy není daleko.
0: No, já jsem dokonce v televizi viděl 100 000 demonstraci v Londýně a vy mluvíte o Paříži. Tak si uvědomte, že v obou těchto zemích je velmi silná komunita muslimských imigrantů. V Londýně to budou převážně Pakistánci, no a v té Paříži to budou zřejmě lidé z Maghrebu, ze severní Afriky. Tato komunita právě proto, že je muslimská, je ostře protipalestinská. Já bych byl znepokojen teprve tehdy, kdyby demonstrovali i, řekněme, řadoví občané Francie nebo Británie v nějakém větším rozsahu. Ale to tento případ není.
1: Ještě promiňte, jak jste to říkal, vzhledem k tomu, že ta komunita je muslimská, tak je?
0: No tak je protipalestinská.
1: Protipalestinská. Pane prezidente, říká se, že v takovéto muslimské komunitě stačí 2-3, kteří se radikalizují. Není to toto nebezpečí, které by mohlo sahnout i na naší zemi, protože co si budeme říkat, Paříž, Londýn, Berlín, to nejsou nějak vzdálená místa.
0: No.
1: A také jsme zaznamenali už demonstrace
0: v Praze. Vy si vzpomenete, že v roce 2015 a 16 celá západní Evropa byla objektem teroristických útoků. Já jsem tehdy, což mě bylo někdy vyčítáno, nechal uzavřít Pražský hrad. Kontroly, zábrany, etc. Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby nějaký muslimský terorista pronikl na území Pražského hradu a odpalil tam vybušninu? No tak prezident by samozřejmě byl první na ráně a byl by právem obviňován, že to připustil. Dnes je situace do jisté míry obdobná. Vy sám upozorňujete na to, že i v Praze byla obdobná propalestinská demonstrace a pro tuto teroristickou akci opravdu stačí 2-3 lidé, to nemusí být žádná masa lidí, aby byla provedena.
1: Takže jakési nebezpečí cítíme, to je potřeba říct. Pane prezidente, řekněte mi, za pár měsíců tady budou evropské volby. Čím dál častěji slyším debaty o tom, jestli se proti té koalici Spolu postaví nějaká jiná koalice. Například z těch menších stran, například také v čele s hnutím ANO, těch variant je na stole několik. Co myslíte, je možné, aby se našla protiváha proti těm třem semknutým stranám?
0: No tak koalice Pirstan se už de facto rozpadla. Zdá se, že obě strany půjdou do evropských voleb samostatně. Nejsem si jist, jestli ta koalice Spolu je rozumný nápad. Ano, může zachránit ty malé strany, jako je Topka nebo Lidovce, ale může také vést k tomu, že voliči ODS právě kvůli této koalici nebudou volit a nepůjdou k volbám. Ne, že by volili ANO, ale nepůjdou k volbám. Ale to je jenom moje spekulace. Vím, že o takové spojení levicových stran se někteří lidé pokoušejí. Nejsem si jist, zda to má naději na úspěch, a zejména si nejsem jist, zda to má naději na úspěch v tomto časovém horizontu. Proto jako občan a jako volič se zřejmě v evropských volbách rozhodnu volit hnutí ANO. Třeba, že mám k němu jako každý některé výhrady, ale ty výhrady nejsou tak silné, abych je nevolil.
1: Pane prezidente, děkuji za to, že jste přišel do XTV. Doufám, že se za pár týdnů zase potkáme a budu se těšit.
0: A já také.
1: Nashledanou.
0: Hezký den.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, co vede.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát si to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
2: četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Radio Xaver najdete na play.cz.
4: Play.cz.

0: podmínkách České republiky v okamžiku, kdy půjdete protestovat, tak v tu chvíli jste proruský kolaborant. Nevím, jestli se něco takového děje v Belgii, ve Francii, v Německu.
1: Ty elity jsou všude v podstatě stejný. To je jeden scénář. Ale když vidíte v Kanadě, když protestují, tak některý média, tak jako vy, informujete podle svého a většinou velice pravdivě, pravděpodobně, že jo. Vy to pustíte do toho éteru. A tam taky. To jsou ty stanice, jako jsem říkal, Max News, Vion, Sky News, australská. My jsme tady ve váku, absolutně váku. Připomíná mi to, když jsem byl v Americe a bořila se berlínská zeď, 14 dní před tím předáním moci, co tady došlo, k čemu tady došlo, tak volám domů a říkám, boří se berlínská zeď. A maminka mi říká, co blbneš, co vám to tam zase říkají za nesmysly. Volal jsem do Bratislavy, boří se berlínská zeď. No neblbni, když na to přišel, za 14 dní byla revoluce. Teď je to strašně obdobný, to je déjà vu. A takový to napětí, co cítím, jsem zažíval v těch 70. letech v normalizaci, když se podepisovala anticharta. Všichni to museli podepsat. Kdo to nepodepsal, tak ho nutili, podepiš to, podepiš to. Je to stejná atmosféra, stejná hysterie, ať ukázalo se to na tom covidu, roušky. Slavný herec na mě křičí přes celý parkoviště, kde máš roušku? To stačí říkat, žít, jo? Jsme tam, jo? Co v těch lidech je, je to neuvěřitelné. Jak jsme ovladatelní, manipulovatelní a nepoučitelní.
0: Přemýšlím nad tím, co říkáte. No, do jaké míry, pane Kratochvíle, podle vás s tímto vším souvisí teď ty nejrůznější pokusy zavírat weby, mít jakousi cenzorskou skupinu, vést ty obousměrné dialogy s různými... Vy jste řekl, že se to nějak vrací. Není toto důležitá rekvizita k tomu všemu?
1: Nejdůležitější. Toto je nejdůležitější. Jak ztratíme svobodu slova, je konec. Jeden prezident řekl, pokud vyměníte kousíček své svobody za kousíček jistoty, nezasloužíte si ani svobodu, ani jistotu.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku, takže se mnou ve studiu, jako vždycky sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, takže vidíme, že to ještě nestačilo, neboli hnutí stačilo, jehož volební lídriní a hlavní tváří je Kateřina Konečná, současně šéfka komunistů, oznámilo své volební lídry a vyráží teda do svých druhých voleb po tom úspěchu v eurovolbách, kdy Kateřina Konečná udělala dva mandáty v Evropském parlamentu, tak nyní vyráží do sněmovních voleb a určitě to bude jízda, protože jednou z volebních lídrní je i naše asi, já bych řekl, nejznámější volební lídrině, a sice Jana Bobošíková.
2: Volkrovského typu, protože vším, čím byla, byla ráda. Já se právě chci hodně pověnovat tomu, komu to udělá vrásky a na koho vlastně Jana Bobošíková je nasazená. Co je vlastně ta její mise? A aby tam byl takový trošku i morální rozměr, tak obecně se podívám na všechny ty naše volební rodiny, které nám teďka naskakují do toho sněmovního klání, a vysvětlím, že to není dobře, že zlatý partnerství a hlavně nepřekvapovat se.
1: No, já bych měl jenom radu pro Kateřinu Konečnou i vlastně oficiálního šéfa platformy Stačí Daniela Sterzika Vulgo Vidláka. Po tom, co jste angažovali Janu Bobošíkovou, všude, kde kudy chodíte, dívejte se zpátky, ohlížejte se přes rameno, protože Jana Bobošíková ráda přebírá různá politická hnutí a strany, za které kandiduje. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my si toho vážíme.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, Xavere.
2: 81. díl? To možný?
3: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
2: To je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
3: A myslíte výšku?
2: Výšku.
3: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst. Mm.
2: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
3: Ne.
2: Ano, jasně. A do večera se zcvrknete. Na tu původní, zkuste to.
3: Mám to zkusit, jo.
2: Tak to funguje lidský tělo.
3: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
2: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
3: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
2: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
3: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
2: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
3: Ne.
2: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
3: ano.
2: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
3: ano.
2: Kopanec, víte, co je?
3: Jo.
2: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
3: 3200 kostí.
2: Jeden kopanec.
3: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
2: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
3: No to už bych byla mrtvá.
2: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
3: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
2: No. Hm? Takže jenom...
3: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
2: No,
3: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
2: Taky se to stane. Hm? No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
3: To je pravda.
2: Jste věděla?
3: To jsem věděla, no.
2: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
3: Ne, já jsem levák a žvíkám nalevo.
2: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
3: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
2: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
3: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
2: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
3: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat trochu?
2: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
3: Já vůbec nevím, jak to počítal, chudák. To jsem musel hrozně nalítat u toho.
2: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
3: To je hodně.
2: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
3: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
2: No, mně by stačil za každou vločku halíř.
3: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
2: Já bych to zdanil.
3: To jsou furt pěkný peníze.
2: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
3: No počkejte, to brzo taky přijde.
2: No, to myslím.
3: No. No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
2: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
3: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
2: To byla druhá, vlastně promiňte.
3: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
2: Musíte zákon.
3: No, já si myslím.
2: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
3: A to funguje na všechny lidi i na děti?
2: Na všechny lidi.
3: Tak já to zkusím na Magdalence.
2: Na Magdalence. No. No, tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
3: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
2: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
3: Já jsem teď přemýšlela jakou.
2: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
3: Já se to umím představit.
2: 160 porodů.
3: No ale to je blbost samozřejmě.
2: No není to blbost.
3: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
2: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
3: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
2: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
3: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
2: Jo.
3: No, to jsou takový jenom pohádky.
2: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
3: Protože tam žádný neměl.
2: Pak se zjistilo právě, no.
3: Že tam neměl.
2: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
3: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
2: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
3: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
2: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
3: na nádraží.
2: No kdekoliv.
3: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
2: To je pravda.
3: No.
2: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
3: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
2: Ale?
3: Takže ono je spíš možné,
2: to
3: že...
2: To dělali u mě tu statistiku.
3: Asi, a ono je spíš možný, že...
2: statistická nula.
3: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
2: No v dnešní době ano.
3: Jo.
2: A ještě by možná za to dostala metál někde.
3: Kde?
2: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
3: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
2: Jako když Američani toho Bin Ladina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
3: To je pravda.
2: No, teď je o tom dokument.
3: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
2: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikátce to dneska máte.
3: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
2: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
3: Co to způsobilo?
2: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
3: Tak to já u sebe vím teda.
2: Jo?
3: Mm.
2: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
3: Vy už možná nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
2: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
3: Hmm.
2: Tak
3: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
2: pravé kůže, ne ekologické.
3: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
2: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
3: Nepoložila telefon, to byste se měl
2: zeptat.
3: A
2: to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
3: To je moc hezké.
2: Od pána,
3: no,
2: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
3: Tak to, no, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
2: Přijďte.
3: No.
2: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
3: Jako, že bych měla.
2: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
3: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
2: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
3: Kultura.
2: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
3: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
2: Jo?
3: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
2: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
3: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
2: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
3: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
2: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
3: Aha.
2: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
3: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
2: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
3: A něco tutlá.
2: Tak, žádný. A určitě, no, poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
3: ČT Senior.
2: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
3: pravda
2: se na to dívají.
3: Já taky.
2: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
3: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
2: No ne, tak nechoďte kolem horké.
3: Ne, v žádném případě.
2: Kdy se senior stává seniorem?
3: No, u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
2: U mužů?
3: No, ne, u vás.
2: U vás?
3: U vás osobně.
2: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
3: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
2: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
3: Tak.
2: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
3: Já si to teď nevybavuju.
2: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
3: Jo, ale to je klasika.
2: A nebo Kdo přijde na večeři.
3: Taky mi to něco říká, ano.
2: 8:55, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
3: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
2: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
3: Ne?
2: Četnický.
3: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
2: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
3: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
2: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
3: Já nevím, tak to...
2: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
3: Já vím, ale
2: tak než, musíte to někde
3: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
2: To se bohužel stalo.
3: To už je prodaný.
2: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
3: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
2: No, no, no.
3: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
2: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
3: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
2: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
3: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
2: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
3: Tak to už to rovnou vyhazujte.
2: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
3: No, to nevypadá úplně.
2: A to se v devadesátkách nosilo?
3: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
2: No.
3: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
2: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vymění za černý.
3: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
2: Ponožek
3: takhle,
2: mám
3: takhle
2: ještě
3: se
2: víc.
3: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
2: Proč bych to?
3: No, že to cirkuluje.
2: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
3: Já mám...
2: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
3: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
2: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
3: No, to je pravda.
2: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
3: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
2: Halenka.
3: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
2: 8 milimetrů, no.
3: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
2: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
3: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
2: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
3: Ježíš, to bylo krásné.
2: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
3: Z čeho?
2: Víte, že byl pan Donald Trump v Riádu.
3: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
2: No.
3: A on dělal takový to gesto a šel dál.
2: Takhle to dělá.
3: Jo.
2: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
3: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
2: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
3: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
2: To je geniální.
3: Je.
2: A víte, proč to je?
3: Mm-mm.
2: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
3: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
2: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
3: Všemi krypty mazaný.
2: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
3: Statementy, no on má i dobrý nápady.
2: Jo.
3: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
2: Ale.
3: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
2: Co to dneska je?
3: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
2: Tak počkejte, oproti...
3: To je baráček.
2: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
3: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
2: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
3: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
2: Soud? To bylo u soudu?
3: No.
2: Kauza.
3: No.
2: Takže on to zapřel původně.
3: No to já nevím.
2: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
3: tak
2: Horák.
3: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
2: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
3: Jo, po koruně.
2: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
3: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
2: Práce na zahradě.
3: No.
2: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
3: Magdalenky.
2: To zmatel. Magdalenky, Karolínky.
3: Já jsem to pochopila.
2: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
3: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
2: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
3: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
2: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
3: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
2: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
3: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
2: Ne, lžete.
3: Ne, fakt.
2: Honzo, ne. On co nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
3: Pane zahradníče.
2: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
3: Uhum. A to je český?
2: No to je film pro pamětníky.
3: No ale český?
2: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
3: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
2: Jakože by to bylo Dulské?
3: Třeba.
2: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská. Která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
3: Odpustky.
2: Posluhovačku. A matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
3: ano.
2: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
3: Že je těhotná.
2: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě, správničicky by to začínalo vo.
3: Jo.
2: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
3: Nevhodně se choval.
2: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
3: a jak to...
2: Se dívám tak rozdychtěně na vás.
3: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. Já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
2: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
3: Ne, já chci spoiler.
2: No, spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
3: A kdo hrál paní Dulskou?
2: Nevím.
3: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
2: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
3: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte.
2: Režim letadlo?
3: Režim letadlo, no aby nás...
2: A to je co?
3: No, tak kdyby nám někdo volal.
2: Letíte
3: třeba,
2: někam?
3: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
2: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
3: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
2: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
3: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
2: No, tak to nic extra.
3: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
2: Ano.
3: To sedí.
2: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
3: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Ježi, tak to je Zdeňka Baldová.
2: Zdeňka Baldová,
3: Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
2: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
3: Ten mačkač.
2: Mm-hmm.
3: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
2: No.
3: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
2: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnově u nás.
3: A to užívala orálně, nebo se
2: její
3: v tom koupala?
2: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, takový snědý hezky, a ona přijela a zjistilo se, že v tom, jestli 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
3: No.
2: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
3: Neptun.
2: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna, takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
3: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
2: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
3: Do té slané vody.
2: No, na tu pláž.
3: A našli?
2: No nenašli právě. Nenašli.
3: Taky ho vzala vlna.
2: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak jsme jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
3: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
2: No, tak...
3: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
2: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neseber, nebo...
3: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
2: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
3: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
2: No, tak
3: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
2: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
3: Otěžek.
2: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
3: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
2: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
3: Ježiš.
2: Dokonce je to do prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
3: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
2: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
3: Možná pořádá ty pochody.
2: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
3: Z roku 58.
2: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
3: To je známý.
2: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
3: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
2: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
3: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
2: No, říká pan Donutil, ha. Promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
3: Mě hrozně.
2: Fakt,
3: no jo.
2: Vy jste faninka?
3: No, víte, klasika.
2: Jo.
3: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
2: No dovolte, no, ale... paní Karol. Teda v žádném případě. Neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
3: Ne, to je taky umění.
2: Taky?
3: No jasně.
2: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? Ať to...
3: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
2: Filantropové?
3: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
2: Ti, co rozdávají prachy?
3: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
2: Stranám?
3: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
2: To je divný, že?
3: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do Fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
2: Potřebujeme peníze na něco?
3: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
2: Jo?
3: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
2: Jsem dlouho nic neutratil.
3: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
2: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
3: Teď jde o všechno. No, tak
2: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
3: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
2: Myslíte?
3: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
2: A když jsme v té Evropské unii, ne?
3: Právě proto.
2: Tak oni se nás tam zastanou.
3: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
2: Toto řekla.
3: Jo, jo, jo.
2: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
3: No, počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
2: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
3: Kam?
2: No nevím.
3: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
2: Tak já za těch úspor nemám tolik.
3: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
2: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
3: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
2: Paní Karol, jsme na konci.
3: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
2: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
3: No já už teď taky.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: A oni říkají, ten Trump neví, tomu nikdo neřekl. Oni mají pocit, že ten Trump je na to všechno sám, že kolem něj nikdo není, že všichni jsou hlupáci a on je největší hlupák, si myslí nějaký politolog z Brna, jo. To mě tak ale jako irituje. Jakou roli v tom hraje Trump, jak vlastně fungují ty lidi kolem něho, do jaký míry je to spontánní, připravený, zamýšlený, vůbec se neodvažuji soudit, protože nemám pocit, že celá prostě současná americká administrativa je jeden blbec vedle druhého. To já si opravdu teda fakt jako nemyslím, na rozdíl od nějakého politologa z Brna.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou země paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já taky...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, to i víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude jste to krásně. Vždycky. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no, to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Childy. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je... Dneska bude čtvrtek. Řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně, potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám, spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No, jasně. A na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení. No to je jedno. Prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo a potom film. A já jaký? Mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Krista, to se... Toto musíme vystřihnout. No, to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře, tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat. Protože on mi to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazemník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi?
2: No. No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativu nějaký?
1: On podléhá narrativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to Fialou, tak, no, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A On, a nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpadcích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho s Ksaverským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A 5 kilíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak Renata Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to. To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnat.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. O, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: My jsme vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lily Marlen, to neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry. Mm-hmm. A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way mm-hmm. Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterové ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne?
1: Asi dílo.
2: Názory asi... správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A... Já jsem říkal, že vás možná. No, tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
2: No, a co
1: vidíte? Je vůbec nevidí, že svátek. No,
2: vidíte.
1: Tak Bůh ví, no, co to je za
2: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Aj.
1: A navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do minusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Dobře. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka, on... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já. Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konklave, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Mm-hmm. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tam... ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru Stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že... dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý... generální ředitel České televize.
2: A tady vidí, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám.
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Mulánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě. Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No.
1: Tak neříkejte. Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: On jsi to prý vydíral.
1: To bylo vydírání.
2: Ale jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo? A on říkal, neodvolám? Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak... Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne? Za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No. Nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobočku?
2: To musí jednou začít, ne? Co? Tak jo, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No, oboj je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: No, mě ne, Sabre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl
1: ale
2: být
1: papež. Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru.
2: Jo.
1: Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Ksevere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty... To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No. Toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak ještě no nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro Součka, no. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Sarem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv české.
2: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože je právní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, jak se bere, tu vyváženost. Jasně.
1: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu někdy dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku. No, víte co, pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: No, tak to všichni víme.
2: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný?
1: Tak
2: on mi křikuje o barikádách.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no? Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: Dovíte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavý. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Je to jo, no. Ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte to, Ksefr. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, co víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Jako... Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat volej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
2: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík zavé, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne? Mm-hmm. A koho zapisujeme?
2: No. To je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
2: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
2: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Mm-hmm. Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, na takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký
2: tak,
1: příjmení. Je, ale
2: tak
1: to...
2: pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
2: to ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
2: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
2: to. Je to tak, Ksavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A?
1: Ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, to není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zas mi dělá
1: radost. Jasně.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovou, zrušit volno.

0: Máte hlad na řízek.
1: Tak, taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále? Vaši?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale, nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jako, že vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strašně otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on jí chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Hokejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevidíte.
0: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori.
1: To už je pro ČT3, ne?
0: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Na shledanou.
1: Vy taky.
2: Radio Xaver.

but still I'm a fool to hold you. Such a

And once again, these words I'll have to say. Take me back.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Ty volby prostě podle mého názoru nic nezměnily. A teď říkám odvážný názor. Samozřejmě vyměnili některé hráče na povrchu. To, ta jména jsou jiná, ale na podstatě toho vládnutí to podle mého názoru nic nezměnilo. To se tam snažím popsat a vysvětlit v tom svém příspěvku do toho nového sborníku, který bychom chtěli vydat v posledním týdnu srpna. Tak o tom bychom si tady potom mohli promluvit. Já si nejsem jist, že letos to bude nekonečně jiné.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. A z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovna Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není Evropské unii, ale je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženy jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojího dělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojí dělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Přijde preventivní.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Já se dohodnu a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Teď v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není pravda. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co chápete. No.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajede, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný, a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoj. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbit. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. Tohle by neměl dělat. No, budíš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý. Ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američané mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář, doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá, hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor. Děkuji, že jste byl naším hostem 9. května. Si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
3: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: teď jednu, třeba v dubnu, když ne v lednu. Parodará.
1: Ivo Strejček je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ivo Strejček z Institutu Václava Klause a my jsme vás, pane Strejčku, dnes pozvali, protože pravidelně sledujeme vaše glosy a myslím si, že některé věci by bylo hezké ještě rozvést, okomentovat a tak. A já bych to vzal hned od vaší glosy 7.11. To je
2: úterý.
1: No je to úterý, je to významné datum.
2: 7.11. Vidíte, to mě ani už nenaskakuje.
1: Nenaskakuje?
2: Ale ne, vím, co se stalo 7.11., ale že bych jako to považoval za klíčové, na co vzpomenout, to už ne. To už máme významnější data.
1: To jo, ale já si to pořád pamatuju. Jak jsem se musel učit, že rudou barvou dneska září 7. v mém kalendáři.
2: No to jste se naučil hezky. To já už bych se nevzpomněl teda.
1: A mě teď... K té glose. Mě teď nejvíc zajímá, jestli aktuální největší problém kolem našeho premiéra je kauza Nutella nebo kauza Nigérie. A poprosil bych vás, kdybychom toto mohli tak nějak rozměnit na drobné, jak se říká.
2: No, to bude poměrně jednoduše. Kauza Nutella je premiéru v trapas, nad kterým vůbec jako nestrácejme čas. To je něco tak trapného, něco tak ponižujícího, něco tak děsivého, že to ať si premiér vyřídí se svými poradci a se svými mediálními mági, které má nad tím vůbec. No tak voliči uvidíme, jak budou voliči se k němu dál chovat. Ale to nechme úplně stranou, to vůbec
1: o čem tedy
2: je nedůstojné, abychom...
1: O čem se svědčí ten průšvih s nepřijetím v Nigérii? Vy to dokonce tu glosu nazýváte nigerijská facka.
2: Facka, ano, já to nazývám nigerijská facka a já to považuji za neskutečné diplomatické fiasko, ke kterému došlo. A opravdu vím, o čem mluvím v tomhletom kontextu. Vůbec nemá smyslu to bagatelizovat. Jde o diplomatické selhání České republiky, týmu premiéra Fialy. Jde o zesměšnění České republiky, týká se nás to zásadně z mnoha důvodů. Já začnu tím, jak mluvčí vlády nebo premiéra, pan Smolka říká, že Nigérie jim nenabídla program a tudíž, nebo že nebyla schopná zorganizovat program. To je nedůstojná lež, to je nedůstojná výmluva tady tohle. Jestliže premiér země odlétá na týdenní návštěvu do téhleté části světa, tak se měsíce dopředu připravuje, co bude, v které zemi. Připravuje se to tak detailně, že vám přijde minutovník typu v 13.35 přistanete, v 13.36 sestoupíte ze schůdku a v 13.38 si podáte ruku s tím a s tím a řeknete tam to a to. To, že vám někdo vzkáže, že pro vás nemá program, tudíž není nepřipraveností té země, ale znamená to, že vám ta země něco vzkazuje. A já jsem to v té glose napsal a vy byste se na to určitě ptal, co si teda o tom myslím. Já se domnívám, že Nigérie vzkázala České republice, respektive ministerskému předsedovi, že prostě nezdílí ten ostrý, až bych řekl fanatický,

0: vidíte, že by Blinken, nejbližší spojenec Izraele, Spojené státy, že by chodil někde v americké vlajce. No nikdo to, tady to nedělá, kromě našich. A teď narazili na zeď.
1: No dobře, ale jeden detail. Kdy se toto odehrává, to odmítnutí? To přece se musí domlouvat všechno dopředu. Myslíte, že oni to v poslední chvíli schválně, aby ukázali zbytku světa, zrušili?
0: Můžeme o tom spekulovat. Myslím si, že ano. Myslím si, že tohle je ten důvod. Nicméně je také možné, že ten kvas těch izraelsko-palestinských událostí byl tak rychlý, že Nigérie na to reagovala tímto způsobem. Ale dovolte mi ještě jedno dovysvětlení toho, proč říkám, že to považuji fakt za fiasko. Diplomatické fiasko. Nigérie, možná průměrný český znalec zeměpisu by tak možná určil, kde Nigérie na mapě je. Nicméně Nigérie je dnes suverénně nejlidnatější africkou zemí. Nigérie je suverénně nejvlivnější africkou zemí. Má významné zásoby nerostného bohatství, především ropy. Společnosti Shell, British Petroleum jsou situovány v Nigérii. Nigérie vyváží 20% své produkce nafty do Spojených států. Čili jinými slovy, Afrika odezírá Nigérii z hrtů. Jestliže Nigérie vyšle nějaký signál odpovídající její ekonomickému i společenskému postavení v Africe, tak to Afrika nějak vnímá. Jestliže Nigérie řekla, Českou republiku sem nezveme, měli jste sem k nám přijet, dobře, ale a tak dál, zůstaňte si v Kenii, nebo já nevím, kde byli v té době, tak je to signál do Afriky. A v tom já vidím velký kolaps, velké selhání. Myslím, že tímto způsobem, tímto pohledem bychom měli hodnotit tuhle tu facku, protože to je skutečně facka.
1: Sleduje to nějak zbytek světa, nebo je to věc, která zajímá pouze Českou republiku a naše občany?
0: No já si myslím, že kdybych teď řekl, že to sleduje zbytek světa, tak bych přeceňoval premiéra Fialu a Českou republiku. To nepřeceňuji v žádném případě. To asi zbytek světa nesleduje. Nicméně, jak si neuspávejme se na nějakých vavřínek, že si toho nikdo nevšimne a že se to nějak jako uhňácá a nic se dít nebude. Samozřejmě nepochybně jsou politické i diplomatické kruhy, které tady tohleto sledují a pro své vlády posléze nějaká stanoviska připravují. Nepodceňujme.
1: Koho je to chyba, pane Strýčku?
0: No rozhodně to
1: diplomacie, je to chyba Petra Fialy.
0: No rozhodně to není chyba Nigérie. To za prvé. Hledejme chybu u nás. Hledejme chybu v našem vedení zahraniční politiky, kterou já považuji za příliš aktivistickou, za příliš jaksi v mnoha směrech hysterickou, ale vím, že v tomhletom slova smyslu můžu narazit na část veřejného mínění. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že ministerský předseda jakékoliv vlády, nejen české vlády, prostě nemá demonstrovat tak absolutně jednostranný, jednoznačný postoj. Ano, pokud se budete dívat na události v Gaze očima 7. října, tak pak snad je to pochopitelné. Tak se možná na ty události může dívat normální, běžný, obyčejný, a myslím to teď v tom nejlepším slova smyslu, obyčejný člověk. Já jsem na ministerského předsedu náročnější. Myslím, že on se má dívat na události v Gaze nejen očima 7. října, ale má se na ně také dívat v kontextu času. A ten kontext času není rok, 2 roky, 5 let, 10 let, ale to je 30, 70 let, dokonce 100 let.
1: Ještě k tomu jedna věc. Vzpomenete si, že by se podobné fopa stalo někdy v té novodobé české historii?
0: Kdo si se mě na to tuhle ptal? A říká mě, hele, nevzpomeneš si, stalo se něco takového někomu z českých premiérů?

0: Můžu se mýlit, nevzpomínám si na to. A to teda Xavere řeknu, to jsme tady měli lecjaké ministerské předsedy. Jo. Takže nevzpomínám si, že by se něco takového stalo.
1: No, ještě k tomu, co jste teď už tedy začal, když jste hovořil o Gaze. Vy říkáte, předseda vlády se na to má dívat v horizontu několika desítek let. Na ten
0: horizontu vývoje toho prostoru. Vidět ten vývoj, vidět, že obě strany si tam navzájem ubližovaly, že obě strany mají svůj díl viny.
1: Hned to dovysvětlíme. Já no. Jenom taková vsuvka, platí toto i pro konflikt na Ukrajině?
0: Samozřejmě. Samozřejmě, že to platí i pro konflikt na Ukrajině. Samozřejmě, že i konflikt na Ukrajině je chybné nahlížet pouze a jedině jednostranou, vyhrocenou, vyhraněnou optikou. Víte proč? Protože tahle optika nám vadí v tom, abychom o věcech mohli nějak diskutovat. To neznamená nutně, že musí vyhrát můj názor. Ale jestliže zaujmete primárně jednu jedinou pozici, o které se nesmí málem diskutovat, tak se žádná diskuse nevede. A to si myslím, že je chyba.
1: Tak zpět tedy teď do Izraele. Věříte, pane strýčku, na to, že Izraelci nevěděli o tom, že se něco chystá v okamžiku, kdy se říká, mají nejdokonalejší tajnou službu na světě?
0: Já nevím. Já nevím a nevím, jestli často ukáže tady tohleto. Nicméně jeden ze zdrojů, který pravidelně sleduju a který snad můžu považovat za nějaký opěrný bod, neříkám za svatyni pravdy, ale je CNN. Američané, nejbližší spojenci, tak si řeknete, no tak tam snad. No jestliže Američané na CNN se dostanou k 7-minutové nahrávce, kterou si pořizoval Hamas v kulisách, které si připravil, postavil, v kterých se cvičil, které měly autentické rozměry kibucu, který posléze Hamas napadnul. A tyhle makety se nacházejí podle CNN 750 metrů od hranice mezi státem Izrael a Gazou, pak se vzpíráte uvěřit, že o tom přece Izrael nemohl vědět. Přece musel něco tušit, přece něco musel vědět. Půjdu-li dál ve svých úvahách, tak mám dojem, že si to vzpomínám dobře, když rezignoval šéf tajné služby Mossadu, tak při té rezignaci nějak proběhlo z jeho úst, že on premiéra Netanyahua varoval, nicméně Netanyahu, že to smetl ze stolu. Myslím si, že takhle nějak to bylo, neříkám to možná úplně přesně, ale nějak takhle to bylo. Čili jinými slovy, odpověď na vaši otázku. Zdráhám se tomu uvěřit, ale možná je to také výpovědí o dnešním vnitřním politickém a společenském stavu Izraele, který si samozřejmě přirozeně nejsme lidmi, kteří by dnes a denně sledovali, co se v Izraeli děje, ale přece jen jsme lidmi, kteří vědí, že v Izraeli za poslední 2 roky jsou každého půl roku volby. Výsledky voleb jsou takové, že je velmi obtížné sestavit kabinet, tak se volby znovu opakují. Do kabinety se sestavují z lidí a z politických formací, které jsou stále víc extrémnější. Tak extrémní, že dokonce dnes jeden z členů Netanyahuova kabinetu může říct, že situaci v Gaze by vyřešila atomová bomba. No to je prostě výpovědí o tom, co se v Izraeli děje. Čili jinými slovy, já nabádám k tomu, abychom zkusili nahlížet na ty věci v trošku širší perspektivě, přestože, a to teď spíš říkám vůči divákům, kteří se na mě dívají, asi tamhle se mám dívat, divákům, kteří se na mě dívají, samozřejmě, že to, co se stalo 7. října, je neomluvitelné, brutální, děsivé, strašné, nepředstavitelné. víc k tomu já nemůžu říct. A to, abych nebyl náhodou podezírán z toho, že náhodou nějakým způsobem straním Hamásu. Na druhou stranu, možná bychom si měli položit otázku, přece ten Hamás z toho, z té Palestiny, z té Gazy, tam přece nespadnul z nebe. Přece z něčeho vyrostl. Něco mu dalo tu obrovskou sílu, něco mu dalo podporu. Ty volby někdy v tom roce 2006, nebo kdy přece Hamás vyhrál. Čili je svým způsobem obrazem té společnosti. Tím já nechci říct, že Palestinci si představují, že se prostě mají mordovat malé děti takhle brutálně, ale určitě to není skupina, která někde přistála z nebe s nějakými padáky a tím se to vyřešilo. Určitě je to, má to něco společného s tím dlouhodobým, vzájemně velmi bolestivým konfliktem, který tam probíhá po celá desetiletí.
1: Bezesporu si spousta lidí, spousta občanů klade otázku, proč ta brutalita?
0: A já si to samozřejmě kladu také, protože...
1: Má to nějaké vysvětlení.
0: A mám proto své vysvětlení. Já se domnívám, že Hamás zaútočil tak brutálně cíleně. Už ta brutalita, s kterou zaútočil, bylo fakticky jeho vítězství. Ta brutalita, přece museli vědět, že takhle brutální útok vyvolá velmi brutální reakci ze strany Izraele. To přece musel očekávat každý z nich. V tomto slova smyslu je reakce Izraele pochopitelná. Nicméně tam já bych pochválil americké stanovisko, které tomu říká, my chápeme, že vaše reakce bude velmi tvrdá. Nicméně ještě existuje něco jako mezinárodní pravidla, tak je zkuste dodržovat. Prostě já taky považuji za nepřijatelné, abyste sledoval v těch televizních informacích, abyste sledoval stovky a tisíce mrtvých palestinských dětí. To je prostě taky strašné. Čili zpátky k vaší otázce. Ano, já se domnívám, že Hamás zaútočil proto tak brutálně, protože věděl, že reakce bude brutální a na brutální izraelskou reakci přece reaguje svět i tak, jak na ni reaguje. Podívejte, jak je možné, a tím se možná dostáváme ještě dál tam, kam bychom se dostat měli. Výsledkem toho přece je, že najednou v Německu pochodují demonstrace Arabů, muslimů a volají Juden ins Gas. Židé do plynu. Co je to, jak je tohle možné? Jak je možné, že Londýn se plní pro palestinskou, pro arabskou, pro muslimskou obrovskou demonstrací? Co se děje v Paříži, co se děje v Belgii? Toto se nás přece dotýká. Přece se nás dotýká a tím já nemyslím, že migrace do Evropy je důsledkem. Ne, to vůbec ne. To je jenom dnes spouštěcí mechanismus něčeho, co se uvnitř Evropy děje. Respektive ta Gaza je spouštěcím mechanismem toho, rozumím, co se uvnitř Evropy děje.
1: Pane Stričku, vy jste spoluautorem nové knihy Institutu Václava Klause Sebedestrukce západu 2.0.
0: Ano. Můžu tady tomu udělat
1: Udělejte tomu bohapustou reklamu, protože myslím, že Milan Knížák je autorem obálky, víte?
0: Ano, Milan Knížák je, no když jsme se o tom spolu bavili, tak on říkal, no řekněte, že já jsem autor té koláže. Ideově jste si to vymysleli vy. Yes. A ideově jsme si to vymysleli my právě proto, že jsme chtěli nějaký symbol evropské prosperity doby fakt pěkné. A to je prostě Michelangelova socha Davida, prostě krásná evropská doba. A najednou s tou krásnou evropskou dobou se něco děje. A tak jsme ji nechali začmárat tady tímhletím zeleným, odporným, touhletou zelenou, odpornou koláží.
1: Tak, tolik forma a teď obsah.
0: No, obsah samozřejmě je úžasný. Ne.
1: Bude za pár dnů křest a já myslím, že ta kniha, vy o ní teď něco řeknete, je velmi poučná pro každého z nás A k dostání na webu IVK, víte?
0: Ano, ano. Kdokoliv by chtěl tady tuhletu publikaci získat, ať si najde na webu IVK, ať se na nás obrátí a my v institutu všechno ostatní zařídíme. Je to knížka poměrně obsáhlá, ale já myslím, že je, kromě toho, že je obsáhlá, tak je to knížka s velmi vážnými tématy, ve kterých chceme upozornit na to, že sledujeme-li něco, co my v institutu nazýváme destrukce Západu, pak ten Západ není destruován někým zvenku, nějakou vnější silou, ale destruuje sám sebe. A my tam na různých příkladech a v různých textech popisujeme jevy, které prokazatelně Západ ničí, prokazatelně Západ destruují a budeme o tom mluvit. Tu knížku budeme prezentovat a budeme o tom mluvit příští středu 15. listopadu od 17 hodin v hotelu Grand Hotel International, což je hotel v Dejvicích. A
1: ten slavný.
0: Takový ten slavný hotel, myslím, že byl taky v nějakém českém filmu, ale to je jedno.
1: Ano, ano.
0: Vypadá trošku jako Lomonosovova univerzita, jo? Takže kdyby někdo náhodou zvenku nevěděl, jak si...
1: A to je pro veřejnost.
0: Jak si, kdokoliv tam může přijít, je to pro veřejnost, poslechne si nás, uvidí se tam s námi, knihy tam určitě budou k dostání. A nejen tahleta, bude tam určitě i jednotka sebedestrukce. A můžu vás, Xavere, ubezpečit, že už si tak říkáme, děj světa a Západu probíhá tak rychle, že už bychom měli začít přemýšlet o sebedestrukci 3.0.
1: Kdyby to mělo být na mě, pane Strejčku, tak já to řeknu rád, myslím, že by tu knihu měl mít každý doma. Nebo by si ji měli půjčovat aspoň.
0: No, my si to taky myslíme a ne proto, že bychom si to mysleli samolibě, ale my si myslíme, a já jsem můj text jsem nazval a položil jsem si tam otázky, a proč lidé tu sebedestrukci ještě nevidí, proč si ji nevšímají, proč ji ignorují, proč ji zlehčují. Vždyť už přece každý den, na každém kroku to musíme vědět a něco se s tím dělat musí.
1: Držím palce a pokud XTV bude moci tuto knihu konkrétně jakkoliv podpořit, tak to rádi uděláme.
0: Děkujeme.
1: I v budoucnosti. Je velmi důležitá. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Moc děkuju za pozvání, velmi příjemné. Děkuju.
1: Naším hostem byl Ivo Strejček.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavre.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavre.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavre. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly.
1: Neměl berly, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný?
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jsme pozůstalí a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
1: Jo. No? No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už přestal program?
2: Dneska. Dneska
1: no a je tam něco o nás?
2: Máme tam sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že
2: není
1: podpoříme
2: to tam. Já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý. Opravdu celý, Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. Hmm? No, tak ale cigarety a měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představ
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No, tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksavere líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo, jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčila z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, jenom ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo, jo, jo, jo, jo, jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. Ne, já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To no, bych, právě. Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, co se bere.
1: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty.
2: Ne?
1: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No a budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: Tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: něco jiného. Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr, tak
2: no, ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář, ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle, buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já, protože, jo. No nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě ano, ale víte, kdo Ksavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopsal čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já tak to lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem. Mm-hmm. Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Ksavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal 2 schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší díla?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byl ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě. No. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, že za ministra Grosse.
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošluci?
1: No, neměl
2: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jasný, Kobra, to musí pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nejde. Nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vidím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoňuji. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno.
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno. Takový já vím úplně, vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost.
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svoji.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, že mám to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
2: to není pravda,
1: naději, dává vám budoucnost. A vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji, i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to se musím napít, to je nervák s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
1: Pane Holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
2: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni.
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: té
1: zemi.
2: Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelských verš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesem. Mm-hmm. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionýrský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
2: Říkají Babiš, a oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale to je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: Obej, on je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
1: Jo, protože on je to ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády.
1: No, Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: On je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč.
2: Tak.
1: Vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede.
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
2: Jo. Já na Americe mám právě rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten váš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel udělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No tak... Zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad.
1: Car.
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
2: teď pan je
1: 50, přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pana Holče úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já se složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Je jich samozřejmě spousta.
1: No, je jich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak samozřejmě poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm. Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo. Ať pro ní do horních. Čuk to mrdlí, přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
1: No.
2: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
2: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Ksavere. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Říchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane Holče.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách o to učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
2: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilý Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
1: Ale pane, o čo zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
2: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo?
2: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, pohoče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
2: Má
1: ne, u ničeho neříkej,

0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Pane oči.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashled, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jednou týdně zavolejme znamení.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Tady v tomto pořadu Wilsonova 10 na tomto místě, tady v našem koutku napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: bude to vždycky. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Vlčák, ale nezlehčte, toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Hraje vám.
3: All my music.
0: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie, někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, no, tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauzy. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolal tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi ze toho jako nevypadávaly takový nějaký myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
2: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice, já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec, tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo, tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: To říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak jestli...
1: A nebo příští čtvrtek skončí válka.
2: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako už hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že jde na lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají. Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině a v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové, jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, a to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte ten to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. aby jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
3: Hraje vám Rádio Ksaver.

0: Petr Mlsna je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan docent Mlsna je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dodávám pro jistotu, a kdyby někdo přesně nevěděl, co vlastně, odkud kam může a co vlastně dělá ten Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, co je to nejpodstatnější, ta jedna věc?
1: Tak úřad má několik agent, které vlastně jsou pod jednou střechou tohoto ústředního správního úřadu. Ta první významná agenda je ochrana hospodářské soutěže, to znamená odhalování protisoutěžního jednání, kartelů, zneužívání dominantního postavení, vertikálních dohod a dalších věcí, které jsou zákonem o ochraně hospodářské soutěže zakázány. Druhou velkou agendou je oblast veřejných zakázek, to znamená úřad je vlastně dozorovým orgánem nad veřejnými zakázkami, kde buď jedná na návrh, pokud někdo podá návrh úřadu, nebo z úřední povinnosti, pokud sám například zjistí nějaké pochybení v nějaké veřejné zakázce. Třetí agendou je významná tržní síla, to znamená v podstatě dohlížení na trh v celé vertikále od prvovýroby přes zpracovatele až po maloobchodní řetězce. A čtvrtou agendou jsou veřejné podpory, kdy vlastně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je centrálním místem, ze kterého se komunikuje s Evropskou komisí při schvalování veřejných podpor. A teď nově, návrh je zatím v Senátu, nebo je již v Senátu, by vlastně mělo pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přejít i agenda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který by byl zrušen a tato agenda by byla předvedena pod ÚOHS. Takže poměrně široká paleta.
0: Pane předsedo, řekněte, je vůbec možné v naší zemi v okamžiku, kdy slyšíme, že kde co je dotováno a z kde jakých peněz, tu z obecních, tu od Evropské unie, tu pro farmáře a tak dále, je vůbec možné díky tady tomu zachovat to poctivé, rovné a férové tržní prostředí?
1: No mluvíme teď, dokonce se mluví i v odborných kruzích o takzvané dotační ekonomice. To znamená, že někdy nejsou schopny subjekty na trhu vlastně obstát nebo přežít, aniž by jim byla poskytnuta z veřejných prostředků nějaká podpora. Otázkou je, jestli dotujete někdy skutečně sektory, které jsou tak deficitní, že by zanikly, pokud by do nich stát nebo veřejné instituce neinvestovaly prostředky, a nebo je to takový, je to národní dotace, na kterou si všichni zvykli a v podstatě je to jenom přilepšení k tomu zisku, kterého dosáhnete v rámci zdravé soutěže.
0: Mm-hmm. No a konkrétní příklad, který jsem před časem registroval, že snad někde v nějakých českých horách byly blízko sebe dva takové větší hotely nebo penziony a jeden z nich se stal dotovaným, získal nějaké větší dotace z evropských peněz. Ten nedotovaný

0: je, pokud například obec nebo města svým právním předpisem, obvykle obecně závaznou vyhláškou, stanoví nějaká kritéria a diskriminuje nějaké účastníky trhu. V takovém případě my můžeme podle zákona o ochraně hospodářské soutěže zasáhnout a takovou obec či město pokutovat.
1: Jestli se nemýlím, tak toto je ten případ, myslím, že to proběhlo nedávno, týkající se hazardu, je to tak?
0: Ano, řešili jsme několik řízení, které se týkaly regulace hazardu. Prošlo to již i soudy, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem, kdy úřad pokutoval například město Děčín, nebo případně se vede řízení s hlavním městem Prahou. Ta podstata toho je, že vy můžete regulovat například hazard na svém obci jako územně samosprávný celek. V tom problém není. Ale musíte tak činit na základě skutečně nediskriminačních a transparentních kritérií. Nesmí to být takové, že se podívají zastupitelé z okna a řeknou, tady to může být a tady jinde to být nemůže. To samozřejmě ten trh velmi výrazným způsobem potom deformuje.
1: No dobře, a na základě čeho se potom mají teda ti zastupitelé?
0: Například můžete se rozhodnout například na základě dat o narušování veřejného pořádku. Že se například před danou hernou docházelo k páchání trestné činnosti nebo k narušování nočního klidu. Ale musíte to podpořit nějakými statistikami. Měli jsme i jeden případ, kde právě obec argumentovala tím, že se rozhodla na jedné ulici jednu hernu zavřít a tu druhou nikoliv, protože prý tam byla páchána přestupková činnost. No a my jsme si jednoduše vyžádali data od městské policie a od policie České republiky a zjistilo se, že tam byl spáchán pouze jeden jediný přestupek. To znamená, ta data skutečně musí být verifikovatelná a musí to být racionální úvaha. To znamená, jsou tady tyto možnosti. Mm-hmm.
1: Jinými slovy říci, já tady hazard nechci, to takhle jednoduché to prostě není.
0: Možné to je, podle zákona o hazardu může město zakázat na svém území hazard plošně, v tomu nic nebrání, ale pokud se rozhodne pro nějakou selektivní, nějakou výběrovou úpravu, tak pak to musí mít skutečně rácio a musí tam být ospravedlnitelné důvody. Mm-hmm.
1: Co všechno vlastně ÚOHS může učinit? Zavede nějaké správní řízení, může dávat nějaké pokuty, může někomu třeba zastavit oprávnění k podnikání nebo zablokovat účty, já nevím, co všechno se děje. I ptám se teď na ty pravomoce.
0: Pokud vyjdeme ze zákona o ochraně hospodářské soutěže, tak nejčastějším samozřejmě nástrojem je udělování pokut. To znamená, v rámci správního řízení se vyčíslí pokuty. V případě porušení například uzavřete kartel, obvykle bidriggingové kartely, to jsou kartely v zakázkách, někdo podává krycí nabídku, aby někoho vlastně kryl v té soutěži, tak může být uložen i zákaz činnosti nebo zákaz účasti ve veřejných zakázkách a až na období 3 let. To jsou takové nejčastější věci. V případě zakázek může úřad zrušit zadávací řízení, případně uložit nápravné opatření tím, že třeba zruší rozhodnutí o výběru, které učinil zadavatel. To znamená, v každé té agendě je to různé. U fúzí můžete povolit fúzi se závazky, to znamená, musí ten podnik, ten nabyvatel něco třeba odprodat, splnit nějakou povinnost, anebo ultima ratio můžete i fúzi zakázat.
1: Jo, a teď do vězení nikoho nemůžete poslat. Jako
0: do vězení ne, do vězení posílá jenom soudy.
1: Řekněte.
0: Ale máme v trestním zákoníku trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže a už se začínají první kauzy i v rámci trestního řízení vůči fyzickým osobám objevovat.
1: Promiňte, co to znamená?
0: To znamená,
1: vůči
0: že mám...
1: fyzickým osobám.
0: To znamená, vždycky kartel udělá fyzická osoba. Vždycky ho musí udělat člověk.
1: Tak ve službách právnické osoby.
0: Přesně tak. My trestáme právnické osoby a je nám jedno, kdo ten kartel udělal. Jestli to byl obchodní ředitel, jednatel, předseda představenstva. A zároveň my v soutěži presumujeme odpovědnost té firmy. To znamená, my neprokazujeme zavinění. My řekneme, tato firma spáchala kartel a dostane trest. Ale v trestním řízení, je to paragraf 248a trestního zákona, může být fyzická osoba odsouzena soudem pro trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže, pokud skutečně mu prokázán úmysl nebo nedbalost, že porušil nějaké povinnosti a dopustil se spáchání kartelu.
1: Tak jestli tomu dobře rozumím, tak třeba nějaký živnostník se může s jiným živnostníkem nebo snad i s firmou domluvit na kartelu.
0: Ano.
1: To teoreticky a už je tam ta fyzická osoba.
0: A je tam ta fyzická osoba, ale stejně taky u té právnické osoby my potrestáme firmu, ale vy si můžete v trestním řízení, nebo státní zástupce může v trestním řízení obžalovat toho konkrétního jednatele

0: který vlastně ten kartel spáchal.
1: Co vlastně ÚOHS chrání v té hospodářské soutěži? On obecně chrání hospodářskou soutěž, ale to je tak neuchopitelná věc. Já to cítím tak, že narovnává nějaké prostředí, když něco, a co jsou ty hlavní teda věci?
0: Odhalování vlastně těch kartelů.
1: Jo, to je...
0: To je odhalování kartelů. To znamená, jestli někdo nebo nezneužívá dominantní postavení, například vůči slabším na trhu.
1: To je ta významná...
0: Ne. Dominantní postavení máte v situaci, kdy ovládáte více jak 40% trhu. To znamená, už jste natolik silný, že vlastně můžete ten trh formovat. To znamená těm menším subjektům určovat podmínky, dodávky, odběr. A vy se nesmíte chovat úplně, řekněme, způsobem, kdy ten trh se snažíte zničit, abyste se ve finále stal monopolistou. A nebo vertikální dohody, což je třeba praktické z hlediska spotřebitelů, konečných zákazníků, kdy například distributoři zboží určují ceny, za které se má v malou obchodě prodávat. A pokud někdo nedodržuje tyto stanovené ceny distributorem, tak oni mu třeba přestanou dodávat zboží. Což je klasická protisoutěžní praktika, která ve finále vede k vyšší cenové hladině na tom trhu, než kdyby skutečně ti malou obchodníci soutěžili ryze na cenu o zákazníka.
1: No dobře, a tak když teď v posledních týdnech a měsících slyšíme různé zprávy o tom, jak ty řetězce postupují v cenotvorbě, a mnozí, třeba prvovýrobci nebo dodavatelé těch vstupů, třeba kravského mléka nebo něčeho, říkají, my dodáváme pořád za stejnou cenu, ale ty výrobky se někde po cestě a nakonec v tom regále možná objeví ještě dražší, než byly. Tak toto je věc pro ÚOHS?
0: Ano, je to věc pro ÚOHS. My jsme udělali dokonce v roce 2023 tento rok sektorové šetření, nebo dokončili sektorové šetření u 5 základních komodit, to byly vejce, mléko, kuřecí maso, a monitorovali jsme období od roku 2019 do února tohoto roku. Tak aby jsme viděli, jak se vlastně u těch komodit vyvíjela marže, řekněme v dobách konjunktury, pak v době covidu, v době energetické krize, v době začátku války na Ukrajině a v současnosti. A to, k čemu jsme dospěli, v celém té vertikále, jak prvovýroba, tak zpracovatelé, tak maloobchod, dokázal ty zvýšené náklady přenést na toho konečného spotřebitele. To znamená, ta debata, která se trochu v České republice vede, kdo za to může, tak my říkáme, všem se podařilo ty zvýšené náklady na energie, na mzdy promítnout prostě do cen svých výrobků. Ve finále je to ten zákazník, který to všechno zaplatí.
1: Já vám rozumím, jenom si říkám, jestli to nakonec, a to je teda velmi hříšná myšlenka, jestli to tak není správně. Víte, my jsme slyšeli přece, vy jste mladší, než já, vám je 45 let, víte, ano. Teď nějak čerstvě ano. V minulých dnech, ale tak když byla sametová revoluce, vám bylo 15, řekněme, odhaduju, jo? Ale už jste ty 90. musel vnímat jako člověk, který studoval tak. A tak se ptám teď na to, jestli si vzpomenete, když my jsme tolikrát slyšeli, že ten trh si sám umí poradit.
0: Ano,
1: chtěli kapitalismus, ano. Všichni jsme chtěli tržní prostředí, tenkrát jako o dotacích, jo, nebo něco takové vůbec nebyla řeč. A proto si říkám, není to nakonec správně, že ten trh si poradí s tím, že cena sýru nebo hovězího masa je tak a tak drahá a já si buď to koupím, nebo nekoupím, protože stejně není Boha, který by ochránil
0: ty přesně kupující. Tak, já s vámi naprosto souhlasím. Já si myslím, že to, co je vlastně škodlivé pro soutěžní prostředí, je, když stát se začne chovat jako regulátor. Když začne sešněrovávat pravidly určitý trh, protože tím vždycky vznikne nějaká dysfunkce, prostě vznikne nějaký problém na tom trhu. To soutěžní prostředí, když do něj nezasahujete regulací, je v podstatě tím univerzálním nástrojem, který si umí poradit sám. A já s vámi souhlasím. Jestliže mám zvýšené vstupy do výroby svého zboží, tak logicky musím to promítnout do své ceny, protože pokud to nepromítnu, tak skončím v červených číslech a logicky potom třeba i zkrachuju. To znamená, ano, trh by si měl poradit sám, já si myslím, že stát by do toho neměl zasahovat. V České republice, když jste zmínil potraviny, taky dlouho jsme slyšeli různé nápady, jděte cenovou regulaci. Cenová regulace, já jsem rád, že se proto ta vláda nerozhodla, je to politický nástroj, vede k tomu, co jsme viděli třeba v Maďarsku, kteří se vydali za stropováním cen maloobchodních cen potravin a najednou jste zjistili, že je nedostatek zboží na trhu. To znamená, není to cesta. Podíváte-li se na energetiku, podíváte-li se na telekomunikace, to jsou obrovsky přeregulované trhy, které dneska v podstatě tu jsou, nebo ta regulace, tu soutěž zcela vytlačují.
1: Pane předsedo, když se teď tolik v médiích hovoří o ceně energií a o té nespravedlnosti, možná zdánlivé nespravedlnosti, já nevím, kdy se česká energie kupuje od jakési lipské burzy za mnohonásobek peněz, za které byla vyrobena tady. Tak toto dostáváme často v médiích. Toto je věc, kterou už se nějakým způsobem ÚOHS zabýval, protože to je přece pokřivené tržní prostředí se vším všudy.
0: Já bych neřekl, že tím pokřivením toho trhu je, že nakupujete na lipské burze. Ale otázkou je, jak máte nastavená vnitřně v rámci daného státu regulační opatření. To znamená, jak se stanovuje ta cena, co se do té ceny zahrnuje. Některé věci vyplývají z evropské legislativy, ale některé věci si státy, řekněme, činí ze svého vlastního rozhodnutí. To znamená, jestli budete promítat obnovitelné zdroje do faktur odběratelů, jakým způsobem budete promítat do cen energií například emisní povolenky a další věci. To znamená, ten stát má nástroje, kterými může tu cenu usměrňovat. A na to má zřízený speciální úřad, který se jmenuje Energetický regulační úřad.
1: Jo, takže tam...
0: A stejně tak i jakým způsobem se promítají třeba investice do sítí, do infrastruktury. To znamená, jak si je ty firmy můžou ve finále promítat do té ceny.
1: Co sám o sobě znamená ten pojem, vlastně vaším úřadem velmi často používaný, významná tržní síla? To je přesně co?
0: Významná tržní síla, máme zákon v České republice už od roku 2009 o významné tržní síle. Teď dokonce byla i na úrovni Evropské unie schválená směrnice o nekalých obchodních praktikách. Je to v podstatě agenda, kdy má úřad možnost monitorovat celou tu vertikálu od prvovýroby přes zpracovatele až po maloobchod. Zdali někdo, kdo dosahuje vysokých obratů, tam jsou různá pásma podle obratů do 2 milionů euro až do 300 milionů euro, je to taková kaskáda, vlastně nezneužívá svého silnějšího postavení buď vůči dodavatelům nebo vůči odběratelům.
1: Takže to, že
0: a je tam takovej list vlastně zakázaných praktik. Lapidárně řečeno, každý to pochopí třeba za listovací praktiky. Za listovací poplatky. Vy dodáváte zboží do maloobchodu a maloobchod řekne, za to, abych vám ho umístil, řekněme, na viditelné, atraktivní místo ve svém obchodě, mi zaplatíte speciální poplatek.
1: Ale řetězec, ne žabka, nebo je takové ty malé...
0: No, to záleží, jak velký obrat máte. To znamená, pokud spadnete do těch obratových kritérií, tak samozřejmě ano. Mm-hmm. Jo, to znamená, u těch řetězců úřad měl ještě do minulého měl možnost kontrolovat jenom řetězce. To znamená, neustále těch 11 řetězců, které dosahovaly obratu nad 7 miliard korun, ty kontroloval vlastně, když to tak řekneme, pořád dokola. Nyní se mu rozšířila ta možnost podívat se i na velké zpracovatele potravin, i na velké prvovýrobce.
1: Četl jsem někde, pane předsedo, že ÚOHS některé zakázky dozoruje. Mám tomu rozumět tak, že se jakože ještě nic nestalo, nikdo nikoho z ničeho nepodezírá, ale pro jistotu ÚOHS něco dozoruje.
0: Ten dozor úřadu, to je takové zvláštní právní slovo, ten dozor, ale v podstatě zjednodušeně řečeno, pokud k úřadu přijde návrh od primárního dodavatelů, že například byly nastaveny v zadávací zakázce diskriminační podmínky, tak úřad posoudí, zdali skutečně ty podmínky byly diskriminační, jestli někoho zvýhodňovali či nezvýhodňovali, nebo například, jestli byl někdo oprávněně či neoprávněně vyloučen ze zadávacího řízení a může zakázku zrušit, anebo přijmout nějaké opatření v podobě třeba, že zruší rozhodnutí o vyloučení některého dodavatele. Takže zasáhneme do toho běžícího řízení.
1: Ale není to tak, že budu chtít kupovat velkou firmu, tak už předem si řeknu, pojďte od začátku na to dohlížet, prosím.
0: Ne, určitě.
1: Jakože služba,
0: ne,
1: to
0: ne,
1: tak
0: ne,
1: není.
0: Ne.
1: No a co se zkoumá, pane docente, když třeba dvě velké firmy, velká firma chce nakoupit, teď slyšíme Mafra, že se prodávala, jo, nějakému tomu panu Pražákovi, to je nějaký podnikatel. Co vlastně ÚOHS v té chvíli zkoumá, než to povolí?
0: To je vlastně takzvané spojení soutěžitelů, lapidárně řečeno fúze, kdy je povinností vlastně tuto fúzi dát návrh na schválení úřadem, pokud jsou překročena nějaká obratová kritéria, malinké fúze se neposuzují, ale zrovna tento případ, nebudu o něm mluvit, protože běží zatím řízení před úřadem, ale v podstatě se posuzuje, jestli nedojde spojením soutěžitelů na tom trhu k vytvoření dominantního soutěžitele, který by ten trh začal formovat a ovládat. A vlastně je to taková predikce toho, jestli ten trh se bude zdravě nebo přiměřeně vyvíjet, i když té fúzi dojde. A máme i možnost tedy samozřejmě do toho zasáhnout, jakou fúzi nepovolit nebo uložit nějaký závazek.
1: Jenže já si pořád neumím představit, jak se to fyzicky dělá. Vy si asi vyžádáte účetnictví obou těch firem? Nebo jenom nějakou
0: uzávěrku? Tam se vymezují, těch podkladů je tam celá řada. Tam...
1: Nebo někdo objíždí třeba a ptá se...
0: Ano, dělají se průzkumy toho relevantního trhu, to znamená, vy si budete kupovat podnik A, ten podnik A působí na nějakém trhu, to znamená, my si vymezíme ten relevantní trh, podíváme se, kolik je na něm hráčů, jak vysoké tržní podíly vlastně na relevantním trhu mají. A potom oslovujeme vlastně, a každý z toho relevantního trhu má možnost podat úřadu námitky proti takovémuto povolení. To znamená, vždy v obchodním věstníku vychází oznámení a na našich stránkách taktéž, že každý má možnost k zamýšlené fúzi vyjádřit. To znamená, to se děje opravdu na základě reálného zjišťování, jak ten relevantní trh vypadá. Není to tak, že bychom se podívali z okna a řekli si pocitově.
1: Ne, to možná, si ani nemyslím, ale tak, vím, že to taky trvá nějakou dobu vždycky, než se objeví zpráva, že ÚOHS schválil nákup jedné firmy.
0: Ono to někdy závisí taky na těch účastnících, jak kvalitní podklady podají a jak vlastně vymezí sami ty relevantní trhy. To znamená, je to někdy i horký brambor na jejich straně, než spíš na straně úřadu.
1: Kdo je nad vámi v tom smyslu, když budu já mít nějaké drobné, jak se říká, s ÚOHSem, vy mi dáte rozhodnutí, já nebudu souhlasit, odvolám se, vy to vydáte znovu se odvolám a já znovu nebudu souhlasit?
0: Tak jedině soudy.
1: Jedině soud.
0: Jedině soud. Musíte zažalovat rozhodnutí předsedy nebo rozhodnutí úřadu u soudu. Jinou možnost nemáte.
1: Rozhodnutí předsedy jako vás?
0: Ano. Tak máte dvoustupňové správní řízení, takže v prvním stupni vždy rozhodne úřad. Vy můžete podat takzvaný rozklad k předsedovi, což je ten druhý stupeň, ten odvolací orgán, a pak už je jenom žaloba ke správnímu soudu.
1: Co je pravda na tom, že obří světelná reklama na Nuselském mostě už nefunguje kvůli ÚOHSu?
0: Tak je to zase běžící řízení, které vedeme s úřadem, ale vedeme s hlavním městem Prahou úřad. Takže jenom obecně můžu říct to, co i proběhlo médii. Ano, skutečně vedeme řízení s magistrátem hlavního města Prahy, že nastavil diskriminačním způsobem podmínky pro venkovní reklamu na území hlavního města Prahy. Je to něco obdobného, jako když jsem před chvílí hovořil o tom hazardu. To znamená, nestalo se tak podle našeho názoru na základě objektivních kritérií a je teď na hlavním městě Praze, aby buď přijalo nápravné opatření, to znamená změnilo dané nařízení, a nebo pak už je cestou jenom pokuta.
1: Je nějakým handicapem pro váš úřad, tedy pro úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že sídlí v Brně? Nebo je to výhoda?
0: Je to obrovská výhoda. Je to obrovská výhoda, protože jste odstíněn, řekněme, od velkého biznisu. A to by úřad měl být. A jste odstíněn, a to je potřeba říct i reálně, samozřejmě od té každodenní politiky, která v té Praze je součástí, řekněme, činnosti ústředních správních úřadů. Tak tomu prostě je. A když se někdo přijet do Brna, může přijet do Brna, ale většinou se tam moc nikomu nechce.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Petr Mlsna.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete, dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není tožka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho, tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří? Co by to mělo znamenat? Co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde...
1: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu, a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. Znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: třeba
2: kdo
1: tady
2: má...
1: to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky si Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. A problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně. A že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a

Až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabíjet.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi nový díl, že paní Karol?
2: Ano, máme ho tam.
1: No a tak jsme tam trošku zase tu paní Nerudovou rozebrali a to se mi moc nelíbí.
2: Ona se zase složí, nebojte se.
1: Jo, bude to v pohodě. Pan Fiala bude jezdit s herečkou, víme tak o tom. Budeme mít konkláve.
2: A řízky od pana Nevorala.
1: A přátelé, kdyby vás to zajímalo, jakože by mělo, tak Za stranu a za lidi najdete na rádiu Xaver, na YouTubeovém kanále Xaver Live. A pokud to máte raději s obrazem, chcete nás vidět, jak nám to sluší s paní Karol, pak na www.xtv.cz.
3: Posloucháte Rádio Xaver.

0: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
1: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
0: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
1: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
3: Ano.
2: A také muž, který taxikaří 35 let.
3: Ano.
2: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
3: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
2: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
3: já
2: čím
3: chápu,
2: to bylo?
3: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistráci je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
2: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
3: No, dá se říct.
2: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
3: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
2: Toho jsem si volal.
3: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
2: to bylo to Profitaxi?
3: Profitaxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
2: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
3: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
2: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
3: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
2: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
3: Jasně.
2: Co vám na tom tak vadí?
3: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
2: Nabídka, poptávka?
3: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
2: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
3: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
2: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
3: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
2: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
3: Klasickou taxislužbu, ano.
2: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
3: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
2: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
3: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
2: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
3: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 23 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
2: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
3: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
2: Chci, nechci. Jo?
3: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
2: Jakdy, jo? No.
3: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Mm-hmm. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftága odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
2: Jo, a jo, to je ty, nějaký oficiální údaj, jo?
3: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále,
2: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
3: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
2: No, jo? Abychom byli úplní, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
3: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
2: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
3: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
2: Ano.
3: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
2: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
3: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
2: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
3: Kam by ty pánové z té války utekli?
2: Do války.
3: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
2: Dobře,
3: dezertovalo.
2: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
3: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
2: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
3: Klidně můžou být.
2: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
3: To je 10 let zpátky, no.
2: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
3: Ne,
2: jestli...
3: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
2: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
3: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
2: Zmizel.
3: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
2: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
3: Jsou.
2: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
3: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
2: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že
3: chcete,
2: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
3: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
2: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
3: ano,
2: věci. Jo.
3: Ano.
2: Jazykové schopnosti.
3: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
2: A to i pro ty služby?
3: Ne, kompletně pro všechny.
2: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
3: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
2: Co to je svoji novelu?
3: No, novelu toho zákona.
2: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
3: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
2: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
3: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
2: To znamená i pro ty alternativy.
3: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
2: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
3: Tak používám klasického taxíka.
2: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
3: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
2: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
3: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
2: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
3: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
2: Ostatně.
3: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
2: Já nevím, který je pan Kvasnička.
3: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
2: jako
3: jiném to
2: úplatek
3: není.
2: Za...
3: No to není úplatek, to je platba.
2: No
3: to je,
2: začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
3: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
2: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
3: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
2: Proč bych to nechtěl jezdit?
3: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce. Jo? Vemte to tak, že...
2: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
3: Jasně, to chápu. Jako... To chápu. Jo? Ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 720 korun, jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
2: Zase
3: na to vydělá jenom firma.
2: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
3: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
2: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
3: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce, až se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
2: Takže nás občany potrestáte.
3: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
2: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
3: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
2: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: to samozřejmě už v dnešní fázi je to samozřejmě o té takzvané obraně hradu. Oni samozřejmě moc dobře vědí, že ten skutkový děj se nestál. Těle těch pět nejlepších odborníků, které v tomto státě máme, to jednoznačně a kategoricky potvrzují. A samozřejmě ten soud by měl hypoteticky za to vzít nějaké další odborníky, které by tyto jejich hypotézy vyvrátily. Oni moc dobře vědí, že už nikdy nikoho takového nenajdou. To znamená, my jsme samozřejmě tuto otázku konzultovali nejenom s těmito odborníky, ale i se zahraničními odborníky, takže samozřejmě to je velmi exaktní. Takže nakonec ten soud dospěl k závěru, což je těžko uvěřitelný, že ty jejich znalecké posudky nejsou znalecké posudky, ale pouze názory těch znalců. To znamená, přestože splňují veškeré zákonné a základní kritéria znaleckého posudku, tak aby ten soud se s tím nemusel vypořádat a nemusel k ním přihlédnout, tak je prostě označil za názor. Jo, což je velmi unikátní, protože já jsem se jich samozřejmě na to ptal. Oni tu znaleckou činnost, pan docent Pilín vykonává znaleckou činnost od roku 1982. Takže oni v součtu zpracovali dohromady necelých 10 000 znaleckých posudků. Tak jsem se jich ptal, jestli za to období přes 30 let se jim nikdy stalo, že by soud označil jejich znalecký posudek pouze za názor a ani v jednom případě se jim to nikdy nestalo. Tady to je prostě signifikantní ukázka toho, jak ta Ostrava se snaží z toho utíct, protože víte co, tady po listopadu 89 nikdy nebyla povolena obnova řízení, kde byl uložen výjimečný trest. Ten případ toho Petra Kramního i dneska po 10 letech budí obrovské emoce, je velmi, velmi sledovaný a ta justice by tohleto prostě neunesla. Takže oni za každou cenu hledají nějaký únik z toho, aby k těm znaleckým posudkům nemuseli přihlížet, takže je prostě označili za názor. Nejsou dneska schopní, a oni to moc dobře vědí, najít nějaký jinýho znalce, jiný znalecký ústav, který by přišel a řekl, tak jednoznačně a kategoricky příčinou smrti je elektrický proud. Takže to je ten důvod, proč to takhle činí a proto to označili za názor.
1: Dobře, ale řekněte, co teda bude teď dál? 10. února to Krajský soud v Ostravě zamítnul povolení obnovy řízení té trestní věci, ale
0: teďka bude následovat standardní procesní postup, to znamená, obhajoba podá proti tomu stížnost a bude tu věc posuzovat Vrchní soud Olomouci. S ohledem na jeho pověst těžko si lze dělat naděje, že by někdo získal odvahu a říct, my jsme tady udělali omyl a vězníme tady 10 let člověka za něco, co se nestalo a stát dokonce ani nemohlo. Takže předpokládám, že ta věc nepochybně skončí u Ústavního soudu.

0: vám Rádio Xaver.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách.

0: těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Paní Karol, nový díl Za stranu a za lidi. Máte radost?
2: Mám radost, máme to za sebou, probrali jsme žraloky, pána v černém klobouku.
1: No a také, přátelé, poslechněte si to, protože se dozvíte, že se paní Karol bude mazlit s 3metrovým sumcem. No a pokud chcete slyšet Za stranu a za lidi, tak na rádiu Xaver nebo na YouTubeovém kanále Xaver Live ve zvukové podobě. A pokud patříte mezi fajn šmekry a chcete nás i s obrazem, tak to je možné pro předplatitele na xtv.cz Za stranu a za lidi, díl 83.

na chodník. Byla to léta, kdy si rozesílal letolesti státníkům a vládcům. V bláhové víře, že se aspoň jednou zarazí. Byla to léta, kdy si rozesílal ratolesti a propíjel se.

sestru, když skončil Vietnam, tak jsme tehdy všichni věřili, že mír má ještě šanci. Teď se strachem čtu každý ráno úvodník, kde co bouchlo, když jsem spal.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože by jsme to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak by se řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně, když jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší, tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše green dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí, co myslíte?
2: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nashledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: a ty ke mně.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
3: No je to,
2: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to...
3: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak tohle já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
2: Byl to i ten důvod?
3: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech, to je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit, a tohle je věc, která mě zajímá.
2: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
3: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, Jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky. A on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milion Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se... On je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A Tohle je fakt. Jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala. Kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla i jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím být levák, on to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit k tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejhříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně prostá plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. To je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím tě, Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude, ale... Světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovu koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný,
1: to si,
2: co mají.
1: To si pustím.
2: To
1: si pustím. Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže...
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam...
1: No, ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo, už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, zavolal Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal si to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolíři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, opravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v trampském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik, z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicharné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky. Všechny své malicharné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.
2: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
2: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
3: Přesně tak to je.
2: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v Moravskoslezském kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
3: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo milion hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
3: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
3: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
3: Ne, to není laciné.
2: Jste proruský politik, pane doktore.
3: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
2: To, co popisujete, není to nacionalismus?
3: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
2: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
3: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
2: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
3: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
2: Teď máme společnou kasu s Italií, ze Španěly, z Němci.
3: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
2: Dobře, tak ne klidně se...
3: Její zájmy jsou odlišné, zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
2: Dobře, beru zpět jednu partu, řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
3: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
2: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
3: Já jsem si to myslel taky, ale...
2: No ne, tak
3: Česko... jsem dezolát,
2: ne, pane Rejchle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
3: Je to tak.
2: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
3: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
2: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
3: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takhle to, že, je to jednoduché.
2: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
3: Neschodneme.
2: Vy jste dneska takovej útočný.
3: Ne, já jsem dneska v opozici vůči vám, ale je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
2: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel.
3: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
2: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
3: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
2: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
3: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
2: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
3: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
2: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
3: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
2: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
3: Orbán říká do roku 2030.
2: Říká Orbán.
3: Já s ním souhlasím.
2: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
3: Myslím si, že ano.
2: Jo, že to takhle je.
3: Já
2: to...
3: ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média. On je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
2: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
3: Určitě.
2: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
3: Ano.
2: O čem to svědčí?
3: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
2: Chytrej.
3: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě.
2: Myslíte?
3: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předaly ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
2: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
3: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
2: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
3: Ano.
2: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
3: Zcela jednoznačně.
2: Jako úplně.
3: Ano. Ano.
2: Celý šmitec.
3: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě,

0: a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník, děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to
0: nevylučuji.
1: Jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuji to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde.

0: A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie, tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení je,
0: to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu o ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksavere.
1: Už jsme tady zas. A dneska je hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu líto, mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Dneska jo. Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: A co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no. Vám.
2: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, na jaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt. A tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu
1: postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
1: Ještě? No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči?
1: Občané.
2: Plebs?
1: Mluvím za náš obvod, to je Prapět. Jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlep poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlep, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám kouk, ani to, oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironii, Xavr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem řekl, že jsou poctiví.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi.
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: no,
2: tohle dokázat...
1: schválně někdo, ne?
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo, ne?
2: No, Rakušan. Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, bo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, no,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiný straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo?
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No,
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co? Vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Sever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak
2: neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Sever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš.
2: Víte, co
1: ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvláně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Dovomilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí ale... spravedlnost, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec, ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takový moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
2: Tím bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: Moje
2: angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
2: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá. Tak
1: já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
2: Knedlík. Tak Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, jste vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak,
1: aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
1: No na ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Nebo to pan
2: Knedlík,
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám.
1: Prostě.
2: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane Dolče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby.
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl,
2: je
1: to.
2: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
2: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo.
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: No, neříkej tomu knedlí.
2: Vždyť je to knedlí.
1: Ale je to tak zlý, pane Holče.
2: Tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak vy jste.
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
2: No.
1: Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrovej.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek.
2: Tak promlouval není možná úplně.
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zasloužíte, jasně.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
2: nálepku. Nedlík, blbuše.
1: Tak.
2: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
2: Jasně, Jan Lipavský.
1: Honza?
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Sever. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc, a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No. A když jsme u té agendy.
2: No.
1: My jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete
2: no.
1: A já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak Vítek. Vítek jste si to osvojil.
1: Jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Kaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co se
2: ptát. Dobrý ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Vy myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no. Tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
2: Jo. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Bidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano. Dobrý.
2: Daniel Klement, na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A
1: ano.
2: Pan Xaver má
1: super účest.
2: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
2: Z té jedničky. To vám nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane se na 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Já po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to...
2: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my?
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to... Třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho to dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není musí, vůbec.
2: Je, že je? Musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Teď, tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště.
2: Naschledanou.
1: Radio Xaver.

0: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
1: Ahoj Xavere.
0: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
1: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
0: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
1: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
0: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
1: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
0: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
1: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
0: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
1: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
0: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
1: No nejde to.
0: Nejde to?
1: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
0: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
1: Ano.
0: Všechny do jedné?
1: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá... Jeden
0: třeba
1: autor...
0: Barcelonu?
1: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nojdbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
0: Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité a je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
1: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom, a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
0: to
1: povinnost.
0: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
1: tak,
0: jo?
1: Tak, tak.
0: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal

0: Tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: Pane, prostě, já si říkám,
0: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
0: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
0: No a no. No nic, to je takové...
1: Souvisí to nějak?
0: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak.
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je na stydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se odstne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Seš spíš srdcař, než?
0: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným.
1: Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
0: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart,
0: víš, že to
1: tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono, a teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli 2 zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to 1 zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s

0: šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: kdo
0: šli
1: má,
0: jsme na to.
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak to producent?
0: Ten... No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo?
1: No.
0: Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž, jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři. abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že, ten, že, ta, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený, ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifer, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu, my třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel atd. Ale zase jsou takový koženější. Jo. Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo. Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rogers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No, já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Mm-hmm. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. A od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli to vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme. Samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně, diváci, moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Ksaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den, Ksavere.
1: 81. díl? To možný?
4: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
4: Myslíte výšku?
1: Výšku.
4: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Pak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
4: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
4: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
4: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
4: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
4: No, já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
4: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134.
4: Ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
4: Ano.
1: Kopanec, víte, co je?
4: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
4: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
4: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den a děkuji za pozvání.
0: Pan Robert Šlachta, předseda přísahy, bývalý šéf UOOZ a v této chvíli také kandidát do Senátu České republiky. Pane Šlachto, jak vidíte svoje šance do Senátu?
1: Tak šance vlastně po mých zkušenostech s parlamentníma volbama v roce 2021, kdy ty šance vypadaly a vlastně skončili jsme těsně před Bajanama, tak nechci hodnotit samozřejmě výsledek, je to samozřejmě vůle voličů, jakým způsobem si mě tam pošlou nebo ne, ale senátní volby jsou úplně rozdílné volby, je to přímá volba, jde tam vlastně pod svým jménem. Já vlastně už teď já vím, že jezdím mezi lidi vlastně v tom volebním obvodu 56, vlastně v tom Břeclavci, nebo v tom vlastně mým volebním období, obvodu, kde bydlím vlastně už. A zatím ta podpora od občanů vypadá, že je vlastně i podnikatelé nebo lidi, kteří zaměstnávají vlastně lidi, tak mě dávají podporu, tak uvidíme. No. Bude to takový souboj mezi vlastně ODS, vlastně dá se říct ano, takový nejvýraznější tváře tam.
0: Dobře, a je tady z nějakého úhlu pohledu naděje, že se bude opakovat to, co jsme pozorovali u těch evropských voleb, neboli, mohu to tak říct, zasáhne do vaší kampaně fenomén Turek?
1: No tak já věřím, že ano, protože jak s Filipem, tak s Petrem Macinkou jsme vlastně domluveni, že mám jejich podporu vlastně. Mimo to vlastně s Petrem Macinkou jdeme i v krajských volbách vlastně, kde je přísaha, tak jde s podporou motoristů vlastně, protože motoristé teď svoji krajskou strukturu dobudovávají, takže vlastně ta podpora by tam měla být z jedné strany. Zrovna dneska jsme s Filipem mluvili a připravovali jsme vlastně, jak bude vypadat i podpora vlastně a ten závěr té kampaně, protože je vytížen evropským parlamentu, takže je to tak, že ať se ODS snažila nás nějakým způsobem rozpojit vlastně po těch evropských volbách, tak my to táhneme pořád spolu a vlastně já věřím tomu, že i ten výsledek, který byl v evropských volbách, tak ho zopakujeme teď v krajských a i v senátních volbách, takže uvidíme. Samozřejmě hodně občané se mnou mluví o tom, vlastně o Senátu. My víme, že senátní volby, nebo senáty vlastně, i senátní volby jsou velmi málo oblíbeny, když bych řekl volební účastí, vlastně v druhém kole někde 15-16%, vlastně druhý kol, první kolo je s krajskýma volbama, tak tam samozřejmě ta účast je větší. Ale já jim říkám jednu věc důležitou. V dnešní době, kdy vláda vlastně připravuje zákony a vlastně tlačí zákony, které jsou někdy a hodně jakoby proti občanům, jsou, ať se díváme na důchody, ať se podíváme, řekl bych, asociální. To vlastně senátem jim prochází úplně bez jakéhokoliv problému. Na hradě zákon je podepsaný. Já věřím tomu, že pokud já se do senátu dostanu a hlas občanů dostanu, tak je to hlas proti té vládě, protože já teda můžu říct a podporuji i senátní kandidáty další, ať je to Tomáš Magnusek, který kandiduje vlastně proti Martinu Červíčkovi v Náchodě vlastně, tak já se říct, že ten, kdo půjde proti této vládě, a tak ten má můj hlas a můj podporu. A tak to říkám i občanům, že je důležité, aby senát se stal brzdou této vlády a toho parlamentu, kde má pěti koalici většinu.
0: Každý v této zemi ví, kdo je Robert Šlachta. Každý ví, že jste bývalým elitním policistou, dokonce ředitelem významné policejní složky. A mě by zajímalo, jestli to vaše hlavní téma, ta práce policie, vše, co se týká ministerstva vnitra a všeho, co spadá pod vnitro, ta policie samotná, ta policie ve všech patrech, ať už na ulici po chůzkáři, anebo ten, jak se říká hezky, elitní policista, ten, co zatýká ty velké zločince. Je to téma, na které se dá uhrát ten region, vlastně ten váš volební obvod, to Břeclavsko?
1: Myslím, že právě, že senátní volby nejsou vůbec právě o bezpečnosti, o tom vlastně o těch tématech, o kterých jste teď mluvil, že bychom se tam bavili o tom, že budete zlepšovat něco na ministerstvu vnitra, to asi úplně ne. Senát je zejména o tom, to, co jsem říkal, vlastně překryli, že je to nějaká brzda vůči parlamentu, vůči vlastně komoře parlamentu a přijímání jejich zákonů a vlastně mělo by to být, pokud vyleze z parlamentu nějaký paskvil, tak ten senát by měl umět zatáhnout za tu záchranu brzdu a ten zákon vrátit přepracování, dopracování, což se v současné době neděje. A druhou významnou, já svoji funkci vidím, pokud bych byl zvolen, že ten region, za který já kandiduju, tak vlastně ten senátor je dokáže zviditelňovat. Měl by být partnerem pro ty starosty, protože Jižní Morava samozřejmě se svýma problémama, danění tichého vína, dostavba dostavba vlastně rychlostní komunikace mezi Pohořejcem a mezi Mikulovem, která stojí vlastně takovou dlouhou dobu. To jsou všechno témata, které ten senátor může posouvat a může zviditelňovat.
0: Pane předsedo, vy jste říkal před chvílí, že jezdíte mezi občany. Já to ostatně vidím na sociálních sítích, že jste často mezi občany. Co oni po vás nejčastěji chtějí?
1: To ještě začneme teprve, ona ta kampaň samozřejmě bude ve chvíli někde běhovej týden, začínáme v srpnu. Chtějí zejména, a musím říct, že to je takový ten spojovací úplně článek toho, jak jsou nespokojení s vládou. A musím říct, že to, co slyším na vládnoucí, na naše elity, od těch lidí na té ulici, vlastně, když za mnou přicházejí, je to chování politiků. Teď hodně se filozofická fakulta, střelba, chování ministra vnitra, drahota potravin, drahota vůbec energie a neřešení jakoby těchto problémů, tak to je nejvíc, co to. Ale ten spojovací článek je, že s touto vládou strašná nespokojenost vládu. A ono to ukazují čísla, ta oblíbenost té vlády je samozřejmě úplně nulová. A je pravda, že za mnou teda chodí lidi určitě ne asi oblíbenci ODS, asi to nejsou lidi, kteří by úplně s tou ODS-kou nebo mě dávali podporu, takže jsou to většinou lidi asi v té opozici, ale ten spojovací činitel je nespokojenost s fungováním vlády a chování vlády vůči občanům. Mm-hmm.
0: Teď pro případ, že se do Senátu dostanete nebo nedostanete, tak v případě, že se tam dostanete, znamená to, že končí vaše pravděpodobně docela dobře rozběhlá cesta na post ministra vnitra?
1: Samozřejmě první krok je senátní volby. Naopak, já jsem o tom přesvědčen, že vlastně začnou parlamentní volby, které jsou pro nás velmi, řekl bych, jedny z nejdůležitějších, které vlastně za rok parlamentní volby budou. Vyjednáváme s Petrem Macinkou, to asi můžu prezradit o tom, samozřejmě, že ta koalice, která fungovala, by se to nazval sám fenomén Turek a vlastně i s Filipem ta podpora, i Nikol Bartušek ta podpora, že by šla i dál, ale i z toho postu senátora, a pokud ten post samozřejmě získám, tak se věřím tomu, že ta kampaň vlastně do toho parlamentu bude vedená mnohem ještě líp a myslím si mnohem viditelněji, než a bavíme se kolikrát o médiích, přístupu médií, vlastně k těm menším opozičním stranám, o průzkumech, jakým způsobem vás podhazují všechno. Takže určitě to nekončí, ale spíš bych řekl, že to začíná tímto.
0: Dobře,
1: tak a je to pak strašně silná podpora o tom, jestli vás samozřejmě ta přímá volba je, že tam jdete fakt jako se svým jménem. A pokud to vyjde, tak je to silný mandát od občanů. Na druhou stranu, když to padne špatně, zvolený nebudete, tak já sám sobě musím samozřejmě vnitřně pak přehodnotit, jestli by to nebylo ani do druhého kola, jako jaký by to byl počet hlasů. A je to si myslím, že i signál do těch parlamentních voleb, kdo třeba to hnutí má vést do dalšího.
0: Znamená to, že kdybyste se nedostal do Senátu, nebo že i chcete-li do toho druhého kola alespoň, tak boj o ministra vnitra vzdáváte?
1: To v žádném případě. Já říkám jenom spíš jakoby osobně z toho vyvodit samozřejmě odpovědnost vůči sobě, co v kampani bylo, co fungovalo v kampani, nefungovalo. A uvidíme potom dál, jakoby, ale samozřejmě ten cíl, znovu říkám, jsou parlamentní volby 2025.
0: Mhm. Pane Šlachto, jak hodnotíte s odstupem aktuální stav uvnitř české policie, byť možná nemáte úplně vhled už za tu dobu, jaká část policistů v naší zemi jsou lidé, na které se my občané můžeme spolehnout, jaké je tam procento šlendriánu?
1: Musím říct, že zrovna dneska jsem poslouchal rozhovor s odbojářem, hlavním nezávislým odbojového svazu policie, kdy už se dostáváme na 6 000 policistů, že nám chybí a vlastně dokonce uvažují o tom, že budou demonstrovat před úřadem vlády, protože to je to navýšení platu 10%, jestli bude od října, nebude od prvního první. Musím říct, že tento ministr vnitra, který pan Rakušan vede, ministerstvo vnitra, tak nejenom to, že vznikají petice za to, aby policistům obrátili stravny, oděvny, petice ve východních Čechách, jak vlastně Jirka Kajásek umřel vlastně a nebylo prošetřeno z jakého důvodu, že tam bylo podezření na to, že nadřízení se ho nějakým způsobem chtěli zbavit, tak si myslím, že těch kauz kolem policie vzniká čím dál víc a víc. Pomalu klesáme v tom evropském měřitku té bezpečné země a klesáme, sice jsme první desice, ale pomaličku z toho 5. 6. místa klesáme. A já mám obavu z toho, že když už odbojáři veřejně kritizují vedení vnitra, že nejsou finanční prostředky, že nejsou prostředky na policisty a že hrozí odchody, já tady dneska uváděl až dokonce 200 policistů z Prahy, že by mohl odejít, takže na té ulici budou chybět, tak se obávám, že policie se dostává na takové cesty teď. A buď teda udažíme ty policisty, ty starší, a udažíme ty zkušený, protože já mám obavu z toho, že policie se nedá naučit jenom takovým způsobem, že tam jenom nastoupíte, ale je to o informaci, o zdrojích, je to o tom, že ten stát jakoby do těch policistů strašně nainvestoval. A pokud ty policisty neudažíme, tak budeme mít s bezpečností velké problémy. Mm-hmm. A hlavně pojďme se, co se děje v Evropě, ve světě, migrace. Ve všech průzkumech bezpečnost vychází jako jedno z prvních témat, ke kterým se občané vyjadřují.
0: Takže dobře, ale jsme v takové obecné rovině. Řekněte mi vy s vašimi zkušenostmi a s tím, co teď víte, za jaké procento policistů byste dal ruku do ohně? Za 99% nebo za 80%?
1: 95% bych dal určitě ruku do ohně. Věřil bych tomu, nebo vím, myslím si, že vím, co s tím udělat, aby se to vrátilo zpátky, aby pro ty policisty to bylo zpátky prestižní zaměstnání.
0: Mm-hmm. XTV, co XTV, ale já osobně už také, sledujeme kauzu podnikatele pana Buráně na Jižní Moravě. Myslím, že jsem k tomu dostal maximum informací. Je tam jistý policista, který se mi Konvalinka. A myslím, že když si to přečte kdokoliv, hlídač parkoviště nebo prodavačka z drogerie, musí přijít na to, že Konvalinka, policista z Moravy, je nepoctivý policajt. Zjistil jsem, že dokonce GIBS se tím nechce zabývat. Z největší pravděpodobností to kryje státní zastupitelství v Olomouci. Jak je možné, pane Šlachto, že když tolik lidí, a nemluvím teď o advokátech, ten vždycky pracuje ve prospěch klienta, jak je možné, když tady existuje milion a jeden důkaz, že pracuje nepoctivý policista Konvalinka, který je napůl policista, napůl gangster, jak je to možné, že se to v této zemi nevyplave na povrch?
1: Musím říct, že od vás takový slova slyším skoro poprvé, tak musí to být věc, že fakt to máte, nebo ty informace, co máte, musí být zásadní. To co
0: nazýváte.
1: No, takže on ten systém je dobře nastavený. Ten systém je dobře nastavený o tom, že vlastně ten policista bez toho státního zastupitelství, dá se říct, že si nemůže ani prdnout, když to řeknu tak možná na půl vulgárně, protože vlastně vždycky ten dozor vlastně činí ten dozorový státní zástupce. Potom je tam ještě jeden mechanismus a vlastně, když ten dozorový zklame, vy jste říkal, že to může kejt jakoby vrchní státní zastupitelství v Olomouci, tak je tam možná ještě taková dohledová, jaká vlastně z nejvyššího státního zastupitelství, která vlastně může celou tu kauzu nějakým způsobem zkontrolovat a může klidně odebrat a může dát státnímu zástupci. To, co vy říkáte, tak jestli zklame policista, jestli zklame státní zástupce, tak je tam poslední možnost nejvyššího státního zastupitelství, ta dohledová prověka. To nevím, jestli byla využitá, nebyla využitá tady v tom, ale je to teda ostuda a je to určitě ostuda policie a vůbec. Já jakoby už jsem mimo policii, ale to, co říkáte, tak se s tím setkávám. Pak, že lidi mi říkají nějaké podobné věci, že prostě některé kauzy jsou vedeny účelově, některé kauzy jsou vedeny až možná za hranu, který by byl. Ale pak je důležité, aby to byl i ty nadřízený toho policisty a dokázal ho nějakým způsobem zkontrolovat a tou kontrolní činností. Jiným způsobem tady mechanismus není.
0: Já bych si to netroufnul říct, kdybych neměl k dispozici tolik materiálů, včetně toho, že i GIBS, tedy Generální inspekce bezpečnostních složek, toto víceméně přikryla. Znovu poslali na státní zastupitelství a světe div se, znovu to skončilo u pana Konvalinky. Je to taková věc.
1: To už je nesystémové. To už jakoby vůbec ani by se nemělo něco podobného hodit.
0: A já o tom teď točím jako obsáhlejší video. Myslím, že mi to ještě bude nějakou dobu trvat, ale není mi jasné, jak je možné, že toto funguje. Mám k tomu ještě jeden dotaz a potom už jdeme na další témata.
1: To je zajímavý témata.
0: Pro mě to velmi zajímavé téma, protože nevěřím, že v roce 2024 je možné, aby se mezi policisty objevoval jakýsi Konvalinka, kterého já považuji za gangstera. No,
1: ale pak, jak jste říkal, třeba ty procenta, jak jste se ptal, těch 95% policisté na ulici, a to jsou lidi, kteří za ně dáme ruku do ohně, kteří budou pracovat samozřejmě. jsou kauzy, a víte sám, že ty nejsložitější kauzy, které jsou ekonomické a podobné, tak samozřejmě něčemu podobného já se s tím střetávám a lidi mě s tím konfrontují taky. A samozřejmě, pokud bych byl ministr vnitra, tak by to byla jedna z věcí samozřejmě, kde bych se snažil, aby to státní zastupitelství odvádělo svoji práci.
0: Já tady to gangsterství toho policisty Konvalinky z myslím, že ze Zlína, tam odsud někde.
1: Ulešov.
0: No to je jedno. Já ho dokládám i tím, že v této kauze pracuje univerzální svědek, o kterém je jasné, že svědčí v mnoha kauzách. Myslím, že policie získala jeho deník, s kým vším si volá, jaké dostává výhody v kriminálech. Jak je, pane Šlachto, možné, že se něco takového stane, protože každý, kdo si to přečte, a já jsem to konzultoval i s některými vašimi kolegy, kteří mě téměř na kolena prosili, nikdy neříkej můj názor, co jsem ti na to řekl. Všichni to vědí. Vědí to i ti státní zástupci, že je tady jakýsi pan Klanica, který na počkání tu se píše záznam notářský, tu se zase někomu omluví, potom svědčí v jedné kauze, v druhé kauze, ve třetí kauze. A k tomu všemu jsou zaznamenány návštěvy těch policistů za ním ve vězení. Takže si nemůžete myslet nic jiného, než že ten policista za ním přijede, dá mu na lejvárnu a on potom svědčí. Toto se děje, pane Šlachto?
1: Už jenom to, že přijede do basy policista, nemůže tam přijet bez toho, že by to měl povolení od svého nadřízeného. Takže pokud to, co říkáte, tak selhává i ten poslední kontrolní mechanismus, který by měl být ten nadřízený, protože když vidí, že opakovaně já jsem to měl u sebe, když jste chtěl někoho navštívit, tak ten policista se musel ode mě, musel ředitele povolení a musel jít do té basy, takže mu nemůže sám své volně za nimi. Takže to je taky to, že ten nadřízený by se ho měl zeptat, co tam bude, s jakým výsledkem. Takže to, co byste teď popsal, ať je to GIBS, ať je to nadřízený, ať je to státní zastupitelství, to selhání jakoby celého toho řetězce, tak jediný poslední, co bych, tak je nejvyšší státní zastupitelství, ale jinak není v tomto státě jiný už obranný mechanismus. Není. Média.
0: My, myslím, oba dva víme, pane Šlachto, že mnohdy lidé odcházejí do vězení nebo s vysokými tresty na základě série nepřímých důkazů. Souhlasíte s tím?
1: Souhlasím.
0: Souhlasíte? A tak mi řekněte, ve chvíli, kdy bude někdo svědčit v X kauzách, bude pravidelně navštěvován policisty, pravděpodobně bude si pravidelně volat s lidmi ze státního zastupitelství, což sám písemně ve svém deníku dál. Co si o tom budete myslet jako policista?
1: No, já si ani nevím představit to, co tady říkáte, aby byl nadřízený toho policisty, že něco takový ani možný. Já a tak vezmu ze svého 8 let jsem dělal opravdu ředitele na takovým útvaru, takový v těch kauzách ve všem. Ani jsem nedovedl představit, že bych jakoby nadřízený něco podobného byl schopen vůbec skrýt a vůbec se k tomu nějakým způsobem nenechal vyjadřovat. Ale potom, a byste tam řekl svědek. Svědek je to nejdůležitější, ta důvěryhodnost toho svědka. Pro toho soudce je to nejdůležitější, co může mít. Protože samozřejmě, když ten svědek je nedůvěryhodný, tak i ta jeho věc, nebo to jeho svědecká výpověď, která patří k jedním z přímých důkazů, tak je samozřejmě nedůvěryhodný a úplně to rozbíjí celý. Takže pro mě jednoznačně se musí ukázat, že ten svědek nedůvěryhodný, soudci to ukázat, aby ten soudce vůbec tohoto svědka nevzal. To je jediná možnost.
0: No, kdyby jste potřeboval univerzálního svědka, který vám odsvědčí cokoliv, tak tady na toho pana Klanicu vám dám kontakt, nebo pan policista, gangster Konvalinka.
1: Vy jste to řekl na tom začátku. Já jsem přesvědčen o tom, že policie potřebuje vedení, kolikrát o mě říkali, že jsem asociální, že jsem prostě té práci věnu, ale potřebuje tvrdý vedení a potřebuje to, že vždycky jsem říkal svým lidem, nejhorší věc je, pokud byste sáhli na člověka, který je, řekl bych, nevinný, řekl bych, kterýmu by ta policie ublížila. Nesmí policie ublížit. Policie musí stíhat a musí honit ty darebáky, které honit má. Toto by byl nejhorší případ, který by z toho mohl vzniknout. Ale říkám znovu, je tam státní zastupitelství, který je pánem trestního řízení. Takže i to státní zastupitelství mělo hrát tu hlavní roli. A jestli je tam svědek, já si nedovedu v těch případech, které jsme dělali, si nedovedu představit, že byste takového svědka použil třeba ve dvou, ve třech kauzách. Jakoby nadřízený si to nedovedu vůbec představit, jakým způsobem by to mohlo fungovat.
0: Tak teď jste mě pobavil, já vám potom předám seznam, v kolika ti kauzách svědčí jistý pan Klanica a jakým způsobem. Tak pane Šlach, to řekněte mi, případ střelby na Filozofické fakultě je ukončená věc?
1: Asi pan ministr vnitra, ano.
0: Se zavřela voda?
1: Asi zavřela voda, pro mě to strašná ostuda a strašná ostuda vůči pozůstalým a vůbec tomu, jakým způsobem lhali, jakým způsobem vysvětlovali. Já myslím si, že ve veřejnosti zůstává, a je to jedna z věcí, které se lidi se mnou baví na ulici, zůstává strašná čmouha a já se stydím za ty lidi, že vůbec se nepostavili k těm pozůstalým. Vidíte v zahraničí, vidíte Izrael, Šimbet, zpravodajská služba, došlo k útoku. Okamžitě ředitel vyvodil odpovědnost vůči sobě, že měl chránit občany. Měl zatloukat, dokud se na to nepřijde, dokud novináři nevyhrabou, ale je to strašně neúctivě vůči pozůstalým.
0: Stala se tam chyba fatální?
1: Stala se chyba, samozřejmě se schvála. Já si myslím, že teď už to je naprosto jasně vidět. A je to systémová chyba. Není to těch policistů, kteří si strašně vážím, kteří tam šli. Ti byli i v té roli toho, že šli, dá se říct, nepřipraveni, nenacvičení, šli vlastně na takový zásah. Ale jde o ten systém, který vlastně nezafungoval, zafungoval, měl výměna informací. Já se nemůžu stotožnit s tím, že policejní prezident teď řekne, že GIBS mě to prošetřil na třech stránkách. A policejní prezident řekne, no my jsme z toho vyvodili nějaké důsledky a teď budeme analýzu, budeme výměnu informací. Teď nás rozpustili, protože Vondrášek věděl, že budeme zlepšovat analýzu. A my po 14 metrech znovu říkáme, že budeme tvořit analýzu. To je pro mě je to naprosto hnusný. A ten člověk na tom ministerstvu vnitra už měl dávno odevzdat klíče a měl rezignovat. To je pro mě jediná možnost.
0: Tak takové to odevzdávání klíčů je vždycky složitá věc. To si
1: já budu... jenom, je to takové parafrázování samozřejmě toho, aby odešel.
0: Ale vy jste dlouho, pane Šlachto, pracoval u útvaru boj s organizovaným zločinem, UOOZ potom a tak dále. Řekněte mi, teď žijeme v době, kdy sem z bývalých zemí Sovětského svazu proudí spousta lidí a proudila velmi nekontrolovaným způsobem.
1: Díky naší vládě, ale nekontrolovaným způsobem.
0: Já vím, že díky naší vládě, ale já se teď chci ptát na jinou věc. Vy jste byl u toho, když tady v této zemi řádili ty nejrůznější ukrajinské mafie od vymáhání dluhu až po raketýring a vůbec všechno. Navenek se to hraje tak, i že jsou to bůh jak hodní lidé. Ono už to začíná vypadat tak, že se to znovu objevuje. Máme se, a řeknu to tak, jak to je, máme se obávat Ukrajinců.
1: Já jsem říkal Rakušanovi hned, když začal ten konflikt, tak 5 dní potom jsem s ním byl v debatě. A upozorňoval jsem na to, že vždycky možná s tím dobrým úmyslem, vždycky ten dobrý úmysl organizovaný začíná využívat. A my jsme v 90. letech měli velký problém, aby jsme auto dostali. Nebyl to jenom marketing, zbraně, to se prodávali, prostě samopaly a nevím, co všechno, co jsme vlastně dělali. A i ten důvod byl, protože byla Ukrajina vízová. Byl to ten důvod, že prostě je korupce nestabilní samozřejmě v tom systému, který byl pro nás. A pokud já vím z policie, my jsme potom vytvořili oddělení, které se zabývalo jenom, aby znalo právě tady ty lidi ukrajinský, ruskojazyční, ruský mluvící. Ti nejlepší lidi odešli od tam, už u policie taky nezůstali. A já teda věřím tomu, teď už samozřejmě po tu pokličku nevidím, že na tom oddělení se funguje dál, pracuje, protože nejdůležitější je vědět, kdo se nám tady po území pohybuje. A to se bojím, že teď není. Takže já bych se obával, upozorňuji na to, kde můžu a vyzývám orgány státní moci, když to tak řekneme, aby zlepšili kontrolní činnost. Máme tolik kontrolních mechanismů s policií, máme městskou policii, máme celníky, máme finančáky. Ti všechny musí společně fungovat, aby jsme věděli, kde kdo nám pracuje, kde nám bydlí a kde se nám po této zemi pohybuje.
0: Vy jste mi říkal, pane Šlachto, před několika roky, tuším, že ještě na Frekvenci 1 při jednom z prvních rozhovorů, že ti Ukrajinci a ten jejich způsob práce je obzvlášť krutý. A rozdíl možná mezi tou předchozí dobou a teď může být i v tom, že jsou to navenek bezúhonní lidé, krytí třeba firmami. Potom, když vy policisté pátráte, tak zjistíte, kdo všechno je na ty firmy provázaný. Je to v tuto chvíli pro ty policisty těžší, když jsou ti lidi tady třeba roky a tak?
1: To určitě. Určitě je to těžší získávat informace. Je to jedna z věcí, kdy vlastně cizinská policie, která byla nositelem, když jsme tehdy spolu mluvili, já se na to pamatuju, jak doteď, ale cizinská policie byla nositelem vlastně těch základních informací. Chodili na ubytovny, chodili do rodin, vlastně kontrolovali, zjišťovali jejich totožnosti, zjišťovali pobyty a dávali to nám právě kriminálce, kteří jsme s tím potom pracovali a už jsme se mohli nějakým způsobem si tu mapu jejich tady jakoby dělat. Ale vemte, že a on to byl i ten srbský konflikt, který byl. Jakoby přišli sem rodiny, přišli sem lidi, kteří vlastně ten konfliktem byli vytlačeni. Ale potom sem přicházeli bojovníci, potom sem přicházeli lidi, kteří tím konfliktem prošli. A to nejsou žádní Mirci Dušinové, ti projdou takovým prostředím, který my tady nikdo z nás vůbec nepoznáme. A to jejich chování je potom přesně z toho místa, kde docházejí. Na to já upozorňuji, že musí být policie nachystaná. A chtějme nebo nechtějme, ale přece policie má chránit v prvé řadě naše české občany a jestli sem někdo přichází, musí fungovat podle našich pravidel. Pokud to nebude, tak je za to odpovědná vláda. Takže těm policistům musíme dát dostatek prostoru na to, aby takovýmto způsobem. To myslím, že je základní premise.
0: Jenže když o tom takto mluvíme a vy se vyjadřujete v tomto smyslu, není obava třeba, nebo nemůže být obava, že právě ta krutost těch ukrajinských mafií a vymahačů dluhů a já nevím čeho všeho se může odrazit třeba i vůči nevinnému Ukrajinci ve smyslu na hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Ono, samozřejmě ta policie nikdy nebude hrubá, že by používala stejné metody, jakým způsobem používá ta mafie nebo organizovaný zločin. Vente, vy to pamatujete, zásah u Holubu. V té době vlastně bylo to o tom, že policie ukázala, ten stát ukazoval to, že vlastně si to tady nenechá dělat v tom svém prostředí. My jsme vlastně 2015 nebo 2014 zasáhli vlastně v Mešitách, kdy jsme vlastně zatýkali vlastně lidi, kteří radikalizovali se, ale my jsme ukazovali a dávali jsme jasně najevo, že tady ty pravidla, které jsou u nás, tak jasně budou muset dodržovat. A to, jestli my budeme říkat a budeme chtít, aby lidi, kteří sem přicházeli, podle našich pravidel tady fungovali, jak naši občané, tak to není žádná krutost. Já si myslím, že to je jenom potřeba a ten stát by si to měl pohlídat. Mm-hmm.
0: Dobře, a teď ještě na závěr. Já jsem četl jakýsi nový průzkum od nějaké nové agentury NMS, nevím o tom nic, ale přísahá volební model červenec 7,2%, za vámi je SPD, za vámi jsou komunisti, za vámi je TOP 09, také KDU, ČSA, Svobodní, o socdem ani nemluvě. Je to podle vás trend po evropských volbách, nebo tam vidíte nějakou chybu, je to pro vás málo, nebo jste nadšený?
1: Tak já jsem nadšený, protože poděkovat všem, kteří nám vlastně s náma souzní. A já mám nejenom z tohoto průzkumu, ale mám to i opravdu na ulici, když ti lidi za nám chodí a že po těch evropských volbách hrozně dobře hodnotí spojení s Petrem Macinkou, s motoristy sobě a samozřejmě Filipem Turkem, protože ty témata my jsme se vlastně doplňovali, ať to bylo vlastně, Filip už není ani o Game Dealu, Filip už bych řekl, že už je znalec i průmyslu vlastně Petr Macinka, věci, které vlastně jsou ideologicky, za kterými on stojí a vlastně nás přísahá zase spravedlnost a vlastně ty věci, tak si to sedlo dohromady a já jsem z toho nadšený. Já si myslím, že to je strašně dobře a doufám, že ten trend bude pokračovat, protože strašně důležitý bude za rok parlamentní volby a my samozřejmě chceme promlouvat a chtěli bychom promlouvat do skládání vlády. Vím, že to je možná od nás nafoukaný, ale ty ambice máme.
0: Těším se na příště, zvu vás tímto do pořadu Horká linka na kanálu Xaver Live a předpokládám, že do těch voleb podzimních se ještě několikrát uvidíme, pane Šlachto.
1: Já doufám, bylo to příjemné, dneska to bylo hodně policejní okýnko, ale mě to bavilo.
0: Máme místa dost, takže zase někdy a doufám, že pozvání do Horké linky přijímá.
1: Strašně moc rád, těším se.
0: Děkuji vám a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Robert Šlachta.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitele Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: Ale že si, že vzpomínáme to kohouta. Lidi, k němu přijít. My jsme tam chodívali Macháček, Vladimír Ráš, Zanda. Prostě navštěvovali jsme ho tady v tom jeho bytě. Což bylo překrásný. Představte si, tam byla taková teráska. A on, každý
1: nad Vltavou,
0: a on tam šmíroval milence. Tam jsou lavičky do dneška. On nelenil a nechal tu svoji nejvýhodnější lavičku tam dát širší prkno, aby ty milenci měli větší pohodlí. Takže on si vzal triédr, koukal z toho balkónu a šmíroval tyhle. Byl nádherný, nádherný. A víš tu desku, co je na tom, kdo ji tam dal?
2: Já jsem u toho byl.
0: Takže jen to je důležitý taky
2: říct. Prosím tě. Já jsem s Pepíškem Kemrem, samozřejmě to bývaly takový ty dobrý časy, jak jsme vždycky sedávali v tom klubu a Peťa řekl, já už jdu domů, manželka mě čeká, ty taky si ušel. Tak se všichni vypadli a my jsme tam s tím Kemrem zůstávali sedět. A protože on, jeho nikdo nečeká, mě taky ne. A tak jsme si dali ještě lahvičku a tak jsme ještě povídali, to ještě než měli ty další zájmy jako Mariku a tak dále. A říkal, tak pojedeme domů, pane kolego. Tak nás, tak mě vždycky vzal do toho Trabantu. Já jsem si musel sednout na zadní sedadlo, protože vepředu to měl udělaný pro to svoje violončelo. Lahev jsme měli sebou, ještě jsme vzali a přijeli jsme ke mně. Tam jsme ještě udělali lahvičku dole v tom. On mi poprvé, když tam byl, tak mi to celý pokřtil. Byl velice takový jako ohromný. Sed a odjel. A protože věděl, že tam bydlím a že tam teda jako tohle, tak najednou odpoledne najednou někdo ťukal na okno. Já otevřu v okno, říkám, Ježi Pepičku, co tady děláte? A on říkal, sežeňte mi štafle. A to s tím Trabantem byl přímo před tím barákem, tak já jsem přinesl štafle, on si je opřel o barák, vytáhl si vrtačku, vylez na to, udělal brn, brn, brn, brn, to si předtím samozřejmě naměřil, vytáhl zevnitř tuhletu desku o tom, že zde žil Eduard Kohout, nasadil ji, přišrouboval, zadělal, slez a tak si zamnul ruce a já jsem říkal, pro Krista Páne, ale víte o tom, že to jako musí podléhat nějakému povolení, že to není tak jednoduché? A on říkal, Pánbu mi to povolil. A zůstalo to tam přes potopu, museli se. A už je to dneska, nikdy to žádný povolení neproběhlo.
3: Nikdo to nespochybnil.
2: Nikdo to a naopak je to teď břemeno, věcné břemeno toho domu, že to tam musí zůstat. Jo. Což je krásný, když se taková věc stane.
1: U Pepíčkovi, u Hofmeisterů v hotelu byl dlouhý stůl vinařů, kde se v podstatě hodnotili vína a tak dále. My jsme tam byli s Lukavským a s Pepíčkem členy a já měl nějakou besídku v malostranské besedě a říkám, helejte, já už musím jít. No počkej, ale to tady byl celou dobu k něčemu, protože teď se to teprve bude hodnotit. Tam seš za chvilku a Pepa Kemr říkal, já tě tam hodím autem, to je tady tu Valštejnskou, to je hned, že jo. A tak já jsem tam zůstal a teď jsme vyjeli a ta Valštejnská byla beznadějně ucpaná. A on říkal, to nevadí, a jel tou, co je
4: Letenskou,
1: protisměr. A tam, jak je to podloubí, že jo, tak tam nás chytli policajti. Říkal, co pane Kemře, jak můžete tady, kolega, musí nutně tady, vystupuje tohleto, já jsem se obětoval a tohleto, nezlobte se, ukažte nám tady vaše doklady, řidičský průkaz a to, hoši, udělejte si už konečně pořádek, 2 roky už ho máte vy.
0: Teď se Pepičkovi vzali papíry a on se rozhodl, že v tom Fiatku 500, když dá v zimě sluneční clonu a sundá si ten klobouk, takhle
3: to
0: jako...
2: On si tam prej vyříz i takovej jako v tanku, takovej ten průzor, no, že se díval.
0: Tak tohle nevím. A když byl na tom školení protialkoholním, tak se vždycky tak tam byla prezentace a tam se ozvalo Remr. A Pepiček se přihlásil. Kem.
4: No, to jsi mě připomněl, počkej, promiň, to jsi mě připomněl. Ještě když už vzpomínáme pana Kemra, jeho žena byla Eva Fousková, která byla herečkou v divadle Jiřího Wolkera, dnes divadlo v Dlouhé. A jednou tam on za ní šel ještě v době, když se tam zkoušelo,
3: Fousková ještě zkoušela na jevišti. Ne, a on tam volal.
1: Telefonoval,
3: vzal to vrátný, nějaký velký straník to byl. A on říká, tady Kemmer, prosím vás, já bych chtěl mluvit s paní Fouskovou. Okamžik, moment. Letěl na scénu ten vrátný, přerušil zkoušení, říkal, promiňte, že vás ruším, ale soudružko Fousková volá Kreml.
0: On byl své raz. Pamatujete, kluci, když on měl to motokolo?
2: Ano.
1: No, ano. Ještě,
0: a jak nosil ten Montgomerák až na zem?
1: Že mu to vypadalo, že běží taky kolem.
3: Jak ruská babuška.
1: Ale jsme tady tři svědci toho jeho fantastického vystoupení v Hamletovi.
0: Je, no,
1: že, kdy jako druhý herec, ten Macháček tam ležel, že jo?
3: Slouza.
1: Který bude za chviličku otráven, že jo? A on vytáhl si tu lahvičku, ty směsi puchů v polou noci utržená, Hekatou třikrát kletá, třikrát nakažená, tvá strašná pachuť a tvá nešťastný život i hned zabije, tak nějak to bylo, jo. A on měl den, že jo, kde byl plnej vervy a spustil, ty směsi puchů v polou noci utržená, a teď mu vyletěly zuby.
0: Takhle se postavili.
1: On je chytil, takhle tou gumičkou je přilepil na to horní patro, krát kletá, třikrát nakažená a pokračoval dál.
0: Ale ten
1: celý ten zámek dostal takovýhle vibrace, všichni jsme řvali smíchy. A Macháček jako mrtvola, jo, říkal, co je.
4: Ale to pak hele za ně chudák převzal Miloš Nesvoboda.
1: To bylo, no.
4: Když jsi zlámal nohu, nebo on byl nějak zraněný?
2: Ano, on měl zraněný.
1: Patu,
4: roztištěnou. A nedal to dohromady, jo. Ty směsi puchu, to snad ještě řekl, ale jinak neřekl.
1: Neřekl ani slovo.
4: A já jenom vidím to, jak tam se svíjel a jenom zvolil, já tě zobím.
2: Ale musím říct, my jsme hráli v toho Falkensteina, ty jsi tam dělal takovýho kněze. Na kulišáky, to je, přátelé, já mám takovou zvláštní ústřel, jestli to je z těch rozhlasů nebo z těch dabingů, já nevím. Že když něco řeknu špatně, tak se musím vrátit a musím to opravit, aby to bylo jako jasné. Franta, ten ne. My jsme čekali vždycky na výstup v té loži a on tam přišel a byl teď v tom světle, stál, zlatej byl a začal mluvit. Jo, teď bylo vidět, jak tam lítají ty sliny, všecko nádherný záběr. A teď my jsme ho poslouchali a najednou slyšíme v tom verši, jak najednou sacha, srta a pokračoval dál. Bez jakýkoliv problému, bez vybočení z rytmu. Ty lidi si mysleli, že neslyšeli, že jo? On to tam prostě najednou, to tam rytmu.
4: To je pravidlo, nesmíš se vrátit.
2: A to já nevydržím.
0: No to musíš jít dál.
2: Ne, to já nevydržím. Já s toho vždycky přijdu.
1: Ale to jsou takové hrozné věci. Třeba Zdeněk Ornest dělal Aramise ve třech mušketýrech na desky v suprafonu jsme to točili. A měl tam repliku a to si Portosi D'Artagnane na něm.
0: No to je jasný. To už samo o sobě.
1: Nic jednoduššího není přece. Ne.
4: To už se nedá ani přečíst.
2: D'Artagnan.
1: A to si protože to bylo v rychlosti, že jo? A to si protože D'Artagnan. Já upozorňuji, tři dny to točil. A pak mu to ten Horčička, který to režíroval, rozstříhal tak, že to říkal po jednotlivých slovech, protože to nikdy nedal dohromady. A pak už i ty jména mrvil, protože to prostě nešlo. Já jsem kdysi v Bratislavě jsem se sešel s mistríkem Ivanem a on mi říká, co teď zkoušíš? Já říkám, pas na myši chystáme v městských pražských divadlech. A on říká, ježiš, to jsem. A co tam hraješ? Já říkám, toho trotra, toho policistu. On říká, to jsem hrál taky, ale já měl takovej ti průšvih hned na začátku, jak tam přicházím za scénu. Já to tak zvoral, že Mirka Vačáliová, prostě ta nebyla schopná skoro tu roli prostě hrát, protože se pořád smála. Vydržela se smát 10 minut. Premiéra u nás, že jo? A Dana Syslová říká, já tluču na okna, a Dana Syslová říká, kdo je tam? Tady sežrant, bylo to, tady seržant Protr z Berkshireského policejního okresu. A já jsem řekl, tady sežrant Propert z Brčelského prostředí.
5: Už tam nemusel na to jeviště.
1: Já jsem opravdu dbal na to, abych zmrvil úplně všechno. Tam nebylo poctivě řešeno, že Franto tak jak si v tom, že v Gerným, no.
6: To nejde vůbec. A o tom,
4: pověz to, no, co to je?
6: To už jsme o tom mluvili. No, tam jsem měl, no, nebudu popisovat tu situaci.
3: Nevyprávěj prostě ten děj.
6: Ne, no právě to nejde. Jsem říkal tady Václavovi, až mě zvolí, budeme pracovat pohromadě jako tým. Jack ve sněmovně lordu, já v dolní sněmovně.
3: To říkal.
6: Máme na spoustu věcí stejný názor. A ze mě vyšlo. Až mě zvolí, budeme prcat pohromadě jako tým. Děl jsem se sklidně, nadech jsem se a pokračoval jsem. Jack ve sněmovně mě. Roldu? Já v dolní sněmovně.
1: A pozor, Oskar měl na to repliku.
6: Počkej. A to jsem byl pamětliv rady tatínka. Nadechnout, vydechnout a pokračovat. Máme na spoustu věcí stejný prc. Všichni odešli, jenom Jarka Adamová začala bzíkat, že jo? A všichni mysleli, stojí. Jediný Voska se ovlád a šel na to replikou. No a co když Jack dostane záchvat?
1: Co když
6: záchvat
1: začne ve sněmovně?
6: A začne ve sněmovně drmolit.
4: Na
7: to musel být to byl konec, to byl absolutní konec.
4: To bylo, jak jsi říkal, a jak ty jsi říkal, hlavně se neopravovat.
7: No, to
4: jak se chtěla opravit Irena Kačírková,
6: no, jo.
4: Jak měla říct, no dovolte pane, vy mě stále záměrně přeříráte. No, vy mě stále záměrně přeřízáte. Přeřízáte. Přeřízáte.
7: Přeříráte.
4: Přeříráte.
7: Skvělé, přeříráte.
6: Ne, nesmí se člověk opravit. Ne,
2: když jsme byli u toho Falkensteina, to byla historka, Petr opouštěl Národní divadlo a odešel a záskok za něj dostal Etzler. A my jsme byli takový, já, Milan Stehlík a Petr, takový tři blbci, a na druhé straně nahoře na tom štatý šikmě, protože někteří režiséři, jak nezvládli ten prostor, tak si postavili doprostřed ještě malé jeviště, aby tam se mu to lépe aranžovalo. A ta nahoře byl Sommer, Brabčák a ještě někdo, Olda Vlček, myslím. A fór byl v tom, že my jsme se hádali, uprostřed tal Rezner jako Falkenstein, my jsme se hádali, my jsme odmítáme Falkensteina a ze zhora řvali, ne, my chceme Falkensteina. Přišlo se na představení, režisér tam nebyl, takže dozor měl Rezner jako hlavní role a někdo samozřejmě přišel, protože Etzlerovi se narodilo dítě a už byl úplně na mraky a ještě se dole někde živil v tom nějakým baru. A tak přišli, Etzler je úplně opilej. A teď ten Boris, jak byl z toho nervózní, tak přišel do rekvizitárny, tam seděl zlomený ten Etzler, říkal, Mirku, jestli seš ožralý, tak se nemůže hrát. A on říkal, no jsem. Říkal, když řekneš kakao, tak se hraje. A on řekl, kakao, hrajem. A hrálo se. Samozřejmě on toho měl málo tam, nebylo toho moc. Ale my jsme vyběhli na to, odmítáme na Falkensteina, ze zhora vařovali, chceme Falkensteina, a on se zapomněl a přišel během toho křičení, už tu šavli měl opačně, už mu padala takhle dolů v té kucně. A aby dokázal, že je při věci a že je střízliv, tak v okamžiku, tak jak to bývá, když my jsme dokončili, tak on se přidal a zařval. Odmítáme vaše kaká.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kristýna Sihelská je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magistra Kristýna Sihelská je výzkumnou pracovnicí skupiny prvků a izotopových analýz. Ano, říkám to dobře. Z centra výzkumu ŘeŽ, to všechno pod skupinou UJV.
2: Ano.
1: Velmi zajímavý téma, paní Sihelská, ale pojďme začít tím, že já jsem viděl, že to, co vy děláte, ten váš obor, mnozí nazývají jadernou kriminalistikou. Mm-hmm. Co to teda přesně znamená?
2: Takže ak by som mala vysvetliť pojem jadrová kriminalistika, vysvetlila by som ho ako vedecký smer alebo vedecký odbor, ktorý slúži k skúmaniu neznámych jadrových alebo radioaktívnych materiálov alebo materiálov, ktoré môžu byť kontaminovaní týmito typmi materiálov, a to v procese nejakého súdneho konania súvisiaceho s jadrovou bezpečnosťou. Výsledkom týchto typov analýz sú dôkazy, ktoré nám slúžia na to, aby sme určili, dajme tomu, komu tento stratený materiál alebo odsudzený materiál patrí, takže nejakého majiteľa materiálu, akou trasou bol transportovaný alebo pašovaný, aké má vlastne nejaké svoje charakteristiky typické pre ten materiál, a teda k akému účelu ho ten daný obvinený chcel použiť.
1: Mm-hmm. No počkejte, jestli tomu teda dobře rozumím, teď jsme mluvili o té části, jak si, když se něco stane.
2: Ano, přesně tak.
1: Ale vy nám, promiňte, vy nám ještě řekněte, co je vaším dennodenním chlebem?
2: Takže naším dennodenním chlebom je vlastne práca v analytickom laboratóriu, kde máme prístroje, ktoré sú schopné veľmi citlivo analyzovať určité charakteristiky týchto materiálov. Teda tie charakteristiky sú vo forme prvkov, koncentrácií týchto prvkov alebo izotopov. A v podstate my vieme určiť, aké zloženie ten daný materiál má, v akej forme sa ten materiál nachádza, aká je, dajme tomu, jeho kryštalografická štruktúra a iné typy charakteristik týchto materiálov.
1: No a co sa z toho všeho, co ste teď řekla, dá prečíst? Kromě toho, kromě té trestné činnosti, ale v tom dennodenním procesu.
2: Takže vieme z toho vyčítať, dajme tomu, skadiaľ daný materiál pochádza, teda aký je zdroj toho materiálu. Potom vieme z neho vyčítať, akým procesom bol ten daný materiál pripravovaný. Dajme tomu, v prípade uránu vieme zistiť, či pobýval nejakú dobu v jadrovom reaktore alebo nie, na aký stupeň obohatenia je ten daný uránový materiál vlastne obohatený a podobne.
1: To samotné sousloví, ktoré ja často slyším v médiích, že uran je obohacený nebo nejaká dávka obohaceného uranu je v tom, či onom, prosím vás, čím je, čím sa obohacuje, co to presne znamená?
2: Takže ak by ste si predstavili celý ten cyklus od ťažby toho uránu, až kým sa ten urán použije, dajme tomu, v jadrovom zariadení, alebo teda v jadrovom reaktore, tak v podstate prechádza určitými cyklami. Takže urán sa vyťaží, v prírode sa nachádza v tzv. Prírodnom obohatení, teda on má typické zastúpenie svojich izotopov uránu 238, uránu 235 a uránu 234.
1: Počkajte, tak oni sú tri druhy uránu?
2: V podstate je to jeden typ uránu, ale ten urán sa vyskytuje vlastne, ak by som mala vysvetliť ten izotop, troška zajedem do takej špecifickejšej oblasti. Takže tie jednotlivé prvky sú zložené vlastne z elementárnych častíc. V podstate, keď si zoberieme to atómové jadro, nachádza sa tam určitý počet protónov a určitý počet neutrónov. Vlastne izotopy daného prvku sa odlišujú v počte tých neutrónov. Takže prvok je to ten istý, teda jedná sa o urán, ale počet neutrónov v tom atomovom jadre je rozdielný a preto, dajme tomu, my máme vlastne rôzne typy izotopov. A teda ten urán má typické zastúpenie, ako som spomínala, v tom prírodnom zložení. Keď chceme, dajme tomu, tento urán použiť v nejakom jadrovom reaktore, potrebujeme zvýšiť koncentráciu toho uránu 235 a teda ten urán prejde nejakým procesom obohacovania. Zvyčajne je to vlastne v obohacovacích závodoch.
1: Mám si, paní magistro, představit ty tři druhy uranu něco jako, když je benzín a má různé oktanové číslo. Prostě logicky mě to nějak vede k tomu, že ten uran...
2: Nevím, či se to úplně dá přirovnat k tomu benzínu, ale vlastně možná.
1: Teoreticky, protože skoro, když řeknete ten nejlepší, tak mám pocit, že to jako třeba dělá víc té energie ve finále nebo víc toho jaderného procesu. Tak to je.
2: V podstate áno. Takže vlastne ako my potrebujeme zvýšiť tú koncentráciu uránu 235 a teda vlastne podlieha tomu procesu toho obohacovania.
1: Vy ste říkala, že poznáte, odkud ten uran pochází. Jak to poznáte? Je uran ako uran, ne?
2: Takže ten urán, ako som spomínala, obsahuje určité charakteristiky. Takže tam sa nejedná len o ten urán, ale každá tá uránová ruda obsahuje nejaké iné zloženie tých prvkov alebo, dajme tomu, stabilných izotopov a vlastne analýzou týchto vlastne charakteristík sa môžeme dopátrať k tomu danému pôvodu tej uránovej rudy.
1: To znamená, vlastne mluvíte o tom míste, kde to bylo vykopáno.
2: Presne tak, ono má nejaké typické zloženie prvkov, typické zloženie izotopov a vlastne v podstate na základe tohto môžeme určiť, z ktorého miesta bol ten urán vyťažený.
1: Takže u nás na Dolní Rožínce, kde bývaly uranové doly, tak tam je taky nejaké specifické složení a vy, když vám to přijde pod ruku, řeknete, toto je z Dolní Rožínky?
2: Tak áno, samozrejme, dá sa to vlastne preskúmať, dajú sa získať tie informácie a vlastne dalo by sa usúdiť, že tento typ uránu alebo tento typ uránovej rudy pochádza práve z tejto Dolnej Rožínky.
1: Řekněte mi ten... Já nemám moc jasno, když se říká uran nebo plutonium, tak vím, že to jsou asi dvě různé věci. Ano, a obě dvě jsou radioaktivní.
2: Ano, jsou to dva různé prvky a obě dva jsou vlastně radioaktivné. Čo mají tyto prvky společné, je to, že jsou to jadrové materiály a dají se, dajme tomu, zneužít na výrobu jadrových zbraní. Preto jsou vlastně v tom primárnom procese záujmu pre tie bezpečnostné kontroly.
1: K tomu se chci dostat, protože ty jaderné zbraně je kapitola sama pro sebe a my to teď často slyšíme v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, že někdo zase chřestí jadernými zbraněmi. Do jaké míry tady tu oblast může ovlivnit ta vaše výzkumná skupina? Stane se někdy například, že se vám dostane do ruky něco a vy řeknete, pozor, toto je tak podezřelý, vzhledem k tomu, že to pochází odsud a vzhledem k tomu, že cesta byla taková, že to může končit na výrobu jaderných zbraní.
2: Takže áno, sú tam určité indikátory, na základe ktorých sa dá zistiť v podstate, či ten daný materiál je tzv. Obohatený na tú zbraňovú úroveň. Takže v prípade uránu je to obohatenie uránu 235 nad 90%. Takže vlastne v podstate na základe určenia tých izotopových pomerov uránu 235 k uránu 235 38 sa dá vyčítať, aký je zámer použitia toho daného materiálu.
1: A stane sa niekdy, že dostanete do ruky niečo, u čoho si řeknete pozor, toto je podozrenie?
2: Zatiaľ sme taký typ vzorky nemali. V podstate, čomu sa my venujeme, tak je vlastne aj kontrola pracovisk, ktoré v podstate nakladajú s týmito jadrovými materiálmi, pretože tie jadrové materiály sa využívajú, či už vo výskume, alebo v priemysle. No a v podstate tie pracoviská, kde sa tie materiály nachádzajú, sú pravidelne kontrolované. Na to je veľmi dobrý systém kontroly. A v podstate jednak je to všetko riadne evidované a vlastne tie vzorky stade odoberané môžu skončiť práve aj u nás v laboratóriu. A my môžeme posúdiť, že či vlastne tam dochádza k nejakej
1: Řekněte
2: činnosti.
1: Nám, pani Sihelská, ja viem, že to je citlivé téma, ale to, ten kus uranu nebo kus něčeho, co pohání jadernou elektrárnu, neboli to nějak dobře slouží, a ten uran, který se dává do zbraně, která naopak neslouží, je to totéž? Je to ten samý, ta samá věc?
2: Nie je to ta samá věc a právě se to líší tím obohatením. Kdežto ty vlastně reaktory využívají urán, který je obohatený na nižší percento, no vlastně v tom uráně 235. Tento typ materiálu by sa musel znova obohatiť, aby vlastne došlo k tomu vyššiemu stupňu obohacovania a v podstate až v takom prípade by sa dal použiť na nejakú konštrukciu jadrovej zbrane. Takže sa nemusíme báť, že v podstate ten urán, ktorý sa využíva na mierové účely, by mohol byť priamo vytiahnutý z nejakého pracoviska a zneužitý na výrobu práve no, takýchto jadrových zbraní.
1: Rozumiem, ale ja bych plédoval za opačný postup. Kdyby ti, co mají ty jaderné zbraně, ať jsou kdekoliv na světě, to z toho vymontovali, nevím, jestli to jde, a řekli jaderné elektrárny, tady to máte a udělejte lidem levnější elektriku, teď jsem jak císařův pekař, ale líbilo by se mi to samozřejmě každému, ale to asi je sen, ale teoreticky šlo by to?
2: Nemám o tom vedomosť, že by nejaký takýto proces alebo k nejakému takémuto procesu ako dochádzal.
1: Kolik v té jaderné zbrani, ja si neumím predstaviť, kolik tam toho musí být, pytlík nebo pytel od cementu, nebo je v tom, předpokládám, prášek, ne?
2: V podstate používa sa, ako nechcem zavádzať, pretože ja zase nie som odborníkom na tie jadrové zbrane, ale vlastne môžeme si predstaviť, že sú to v podstate kilogramy toho materiálu.
1: Vy ste zavadila o jednu dôležitou vec a vy ste říkala kontrola pracovišť. Když sa niekde jenom šustne, že sa dělá něco s nejakým radioaktivním materiálem, dokonce víme, jak to vypadá, když přijdeme na CT, se říká tomu vyšetření,
2: ano.
1: U lékařů,
2: ano.
1: A řeknou vám neobjímat děti odpoledne, neobjímat těhotné ženy, to vám ten lékař řekne. Ty podmínky pro práci s těmato věcma, jakože spousta lidí s tím pracuje a vy vědci ani nemluvě, kdo to vlastně určuje, co se ještě může a co nemůže? Kdo ta pravidla jako vytvoří?
2: Takže vlastně ono ten systém funguje tak, že vy pokiaľ pracujete s nejakými jadrovými alebo radiologickými materiálmi, musíte mať na to príslušné povolenia. Tieto povolenia sú veľmi striktné a určuje ich štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť.
1: V každé zemi, jo?
2: Tak každá zem ako má svoj vlastný úrad, ako ten v Čechách je práve ten štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť.
1: No tím se dostáváme ze hranice, protože vy pracujete v centru výzkumu v Řeži.
2: Ano.
1: Což je kousek od Prahy. My už jsme tady s některými vašimi kolegy mluvili a vždycky nás to velmi baví a ty rozhovory mají ohlasy. Ale možná tady neúplně zaznělo, do jaké míry ten výzkumák, laicky řečeno v Řeži, respektuje svět. Stane se, že vám z nějaké jiné země, z nějakého světa dílu někdo pošle něco na výzku, nebo že vás někdo někam přivolá třeba?
2: Ano, takže určitě vlastně jako každá výzkumná inštitúcia, organizácia alebo dokonca univerzita v podstatě pokiaľ chce držať tu vedu na svetovej úrovni, musí fungovať medzinárodná spolupráca. Takže vlastně v každej tej oblasti, ktorú my ako rozvíjame, nielen tá jadrová forenzná analýza, ale vlastně aj tie ostatné odbory, ktorým sa venujeme, tak v podstate máme širokou mezinárodní spolupráci.
1: Může se stát, že promiňte ten výraz, úplně obyčejný člověk, jako jsem třeba já, s úplně obyčejným životem, jako mám třeba já, se může v jisté situaci dostat do kontaktu s radioaktivní látkou?
2: Samozřejmě.
1: Nebo jejími důsledky možná?
2: Ano, takže vlastně ono si to třeba představit tak, že radioaktivní látky jsou všade okolo nás, takže my ich vlastně dýcháme, my ich pijeme, vlastně my sami jsme radioaktivní. Radioaktivita se nachádza.
1: Máte pravdu? Něco tam je?
2: V zemi a vlastně je našou súčasťou alebo súčasťou nášho života. Takže v podstatě nemusíme se aj báť a vlastně nachádza se všade naokolo.
1: Dobře, a ta hranice, kdybych se měl začít bát, víte, já nevím, jestli to spadá do vašeho oboru, ale když půjdu například sbírat houby někam, kde je uranová, nebo ta hlušina, kde se z rudy uranu, což je u nás tam, jak já pocházím, Dolní Rožínka a spol, a taky jako na dalších místech v České republice, tak je to okamžik, kdy bych měl být na pozoru?
2: Určitě ano, ale v podstatě nemyslím si, že by to bylo nějak jako až životu nebezpečné. Vlastně. Čo bolo nebezpečné, tak vlastne, alebo nebezpečné, neodporúčalo sa, alebo vlastne v období po havárii v Černobylu v podstate, tak tie radionuklidy, hlavne cézium-137, v podstate sa nachádzali v pôde a vlastne neodporúčal sa zber, dajme tomu húb a podobne.
1: Ale to už je dávno pryč.
2: To už je dávno
1: pryč. A vím, že sa teda asi nejaká základní veličina, co tak jako čtu, kde já vidím občas pro váš obor, je takzvaný poločas rozpadu. Ano. Ještě se s tím pořád pracuje, není nějaká novinka?
2: Samozřejmě, každý ten radioizotop má charakteristický poločas rozpadu. Takže vlastně stále se s tím pracuje a bude se s tím pracovat i nadále.
1: A ten je pořád stejný, v tom není žádná, jako, víte, nějaký vývoj, protože já jsem nedávno četl, že i to uhlí, když se kope někde černé, hnědé uhlí, že ono se to nějak vyvíjí. Že za 20 let vykopete trošku jiné uhlí na tom samém místě. Platí to i pro tyto látky? Že třeba mají, víte, kam měřím, třeba kratší poločas rozpadu, nebo naopak delší?
2: Ne, poločas rozpadu si můžeme představit jako nějakou konštantu, fyzikálnu konštantu, která je typická pro ten daný radioizotop a vlastně nemení se. Čo se může měnit v tomto případě je ta radioaktivita, protože ta konštanta nám hovorí, ako rýchlo se, dajme tomu, to radioaktivné jadro rozpadá a tým pádom, dajme tomu, materiál má nějakou aktivitu v čase a ta konštanta, ten polčas premeny vám hovorí v podstatě, akou rýchlosťou ta radioaktivita ako ubúda. Takže v podstatě ako konštanta je rovnaká, ale ta aktivita dajme tomu nějakého predmetu alebo uhlia, alebo nějakého materiálu radioaktivného bude nižšia.
1: K čemu je, paní magistro, dobrá analýza těch mikroskopických částic například pro to hlavní, a to je ten průmysl jaderných elektráren, to získávání energie. Jak oni poznají v takové jaderné elektrárně okamžik, kdy si řeknou, teda ta Sihelská a ten její tým udělali v tomto výborný objev té analýze?
2: Takže jadrové elektrárně přímo asi v podstatě naše typy analýz těch mikroskopických častic jako nevyužijí, ale kdo to může využít, je vlastně kontrolný úrad na to, aby vlastně po odobraní vzoriek z těch, dejme tomu, jadrových elektrární alebo z nějakého jiného zariadenia, v podstatě si může overiť, že se na tom pracovisku nachádza ten deklarovaný jadrový materiál.
1: S tím vzorkem oni jedou vždycky k vám, jo?
2: Nedá sa to úplne povedať, že vždycky idú k nám, ale v podstate robíme aj tieto typy analýz.
1: Vzorek si mám predstaviť ako cokoliv.
2: Čokoľvek byť... nie, tieto vzorky tých častíc, ktoré my analyzujeme, sa nachádzajú na tzv. Steroch. Je to vlastne bavlnená tkanina, kto, ako si predstavíte, že prídete niekam na pracovisko.
1: Kapesník vezmu třeba.
2: Není to úplne kapesník, ale presne, otierajú sa pracovné povrchy, môžu sa otierať o topánky pracovníkov, môžu sa otierať nejaké zariadenia, vybavenie toho daného pracoviska, jadrového zariadenia a podobne.
1: Dá sa to do pytlíku?
2: Dá sa to do pytlíku a vlastne takto zabalená vzorka potom putuje na to špecializované pracovisko, kde sa analyzujú častice.
1: Jak je to s vodou?
2: V podstate vodné vzorky, my sa nevenujeme analýzam vodných vzoriek.
1: Když sa dívam na veľký americký blockbuster, nějakou kriminálku, detektivku, kde si předávají ten kufřík a je na tom napsáno pozor, je tam radioaktivního něco. Je na tom to něco pravdy? Stane se? Může se stát v běžném životě, že se někdo k tomu opravdu dostane? Zločinec?
2: Může se stát, ano, může dojít k takéto situaci.
1: V Čechách, v Evropě, stalo se to někdy, že dostal takový materiál do ruky někdo nepovolaný a vy jste třeba potom zkoumali, jestli...
2: My jsme takuto čest ještě nemali, jako by som to povedala. Vlastně těch případů, k takýmto případům v současnosti, dajme tomu, co se týká České republiky, tak nedochází prakticky vůbec k takýmto typům kriminální činnosti.
1: Děláte záslužnou práci, ale řekněte, máte někdy obavu? Přece jenom se setkáváte, najednou vám můžou přinést ten pytlík a bude tam toho hodně a...
2: Takže priamo jako obavu z toho nemáme, protože pro nás by to představovalo velmi zaujímavou prácu, pracovnou zkušenost a v podstatě jako může k tomu dojít. Každý, dajme tomu, štát by mal byť pripravený, že k nejakému takémuto incidentu môže niekedy v budúcnosti dojsť a práve preto je dôležitá tá pripravenosť jednotlivých zemí na to, aby boli schopné zanalyzovať a vyskúmať vlastne takýto typ materiálov.
1: Pozdravujte vaše kolegy v Centru výskumu v Řeži.
2: Ďakujem.
1: Protože my to sledujeme, baví nás to a podle ohlasů to baví i naše diváky. Držím vám palce a nashledanou.
2: Ďakujem pekne, nashledanou.
1: Naším hostem byla Kristýna Sihelská.

0: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
1: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
0: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
1: Jste se měla přijít zeptat mě?
0: Tak...
1: Vypadá to velmi hezky.
0: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijde na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
1: A teď?
0: Teď už tý vidím. Já jsem na
1: přijdete
0: sebe...
1: k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
0: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
1: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
0: Ano, říkáte to výborně.
1: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co za

0: návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
1: Radio Xaver.
2: Jednou jsem musel ten zázrak stát.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

Nehodím se. Jsem nevysoký muž. Tak je to. Tuhle mne posadili na jakousi sesli. Seděl jsem jako poddubák v řadě s normálně vzrostlými jedinci. Pro televizi to bylo. Hrůza hrůz, přímý přenos. Přímo z Prahy. Režisérovi jsem se právě zdál nepřípustně drobný, připosražený, nevhodný pro televizní přenos. Jak jsem se tam choulil mezi těmi obry, kázal přinést polštáře pod toho zapadlého vlastence. No, příliš to nepomohlo, víme? Nalevo obrovský sportovec, napravo manekýna dlouhá jak týden bez kořalky, či modelka světového významu. Přibližně 2 metry výšky jsou předpokladem k takovému zaměstnání. Strachy se ještě více smršťují a tehdy káží přinést více polštářů. Kol všichni v textilu a ne ledajakém, značkovém, co se rozumí, ty zuby, ty vlasy. Jsem tam i mládí. A když už odeznělo, pomohli si nějakou vycpávkou, implantace se tomu pěkně říká, operací barvičkami, nánosem pudru, sesychám se ještě víc. V břiše se mi slyšno převalují 3 snídaně. Mohli mne rovnou posadit na bílou porcelánovou mísu? Nikde vůkol známky přírody, jen kabely, falešné kulisy, stěny a tváře, praktikábly, nevím, co to je, soustrojí k vymývání mozku, k tvorbě svorného veřejného mínění, zařízení k vysílání podprahových signálů, povelů, kategorických imperativů, kup, kup. Čtu správně? Ubij, zap. Čtu správně. Na scénu, pod níž soukromně hynu, se vevalí 100hlavá banda jakýchsi jeptišek a už pějí, ze záznamu rytmicky se kývají, řičí. Diváci v dislokovaných, co to je za slovo, domácnostech lhostejně nabírají mastnými nasolenými prsty sušenky z lesklého sáčku a nosou je k ústům. Jeptišky mizí. Přichází úhledný mladík a metá salta. Čelisti diváků lhostejně rozemílají keks a pohrdlivě mlčky civí. Postavit je na místo toho herce, svedli by toliko zarytě mlčet. Je země vyvolených obrů a jestinný kraj, kde živoří trpaslíčci. A mezi nimi propast k nepřekonání. SMS 1. Ve 2 hodiny ráno někdy vzplane bílý ohníček monitoru telefonu vedle na polštáři. A tehdy rozespalýma očima čtu zprávy jiných, co ještě bdí. Dnes v noci ke mně do ložnice vstoupil konečně někdo úplný. Úplný měsíc, říkají mu úplněk. Líbali jsme se, milovali rozžhaveně a on začal ubývat a ubývat, ale za několik dnů zase ke mně mým oknem se stoupí a bude to stejně krásné milování a závratné toužení až do jeho dalšího úbytku. Ten měsíc má vaši tvář, milý jene. Píše dívka, s ní jsem nikdy nespal. Jiná madam palcem vyťukává, chtěla bych mít muže, ale neumím být ženou. Chtěla bych mít ženu, ale neumím být muž. Další dáma píše takto. Dobrou noc, Honzíčku, nejdražší. Milovat muže znamená závazek s pokorou na celý život. Která to včas nepochopí, nosí smůlu. Nechci vám nosit smůlu, Alena. Proud přeslazené poezie nepřestává přitékat. Už vidím letadlo, kterým poletíme. Koupila jsem si svůj oblíbený parfém a čekám, jak to všechno dopadne. Moc si přeju, abychom se ještě líbali a objímali.
Rád bych věděl, co se dělo, když dívka sepisovala tohle. Ozvěte se zítra, Janečku, jsem konečně sama. A jste právě ve mně, ve mně. A znovu ta dívčina. A ještě něco jsem vám chtěla říct, že vás mám nade vše a nade všechny ráda. PS. Když píšu, že bych přijela večer, neznamená to, že bych od vás očekávala nějaké výkony, jestli mi rozumíte. Už taky nejsem nejmladší a mám velké pochopení pro to, když člověk není při síle. Třeba dneska v noci jsem toho moc nenaspala, ale je krásné třeba jen tak ležet a držet se za ruce. A tohle stručné, ale snad nejvíc, co když jsem četl na displeji svého telefonu. Nezapomněla jsem nic. Fabien. SMS 2. A teď z jiného soudku. Zkouším si nechat narůst chlupy na kundě, je to pěkně hnusný. Chcete to vidět, Eva? Jinší madam, pornomodel 6. kategorie... Jsou 3 kategorie. Dobrý večer, jak se máte? Já sedím sama v hospodě a nudím se. Nemá mi kdo protáhnout dírku. Platí to úterý? Radka, ta prdelatá. Dagmar Eš se vyznává. Milý Jene, jste také tak zoufale nadržený jako já? Kriste pane, já bych mrdala, až bych vyšívala. Dále už si nepamatuji, kdo. Jane, místo princezny Solimánské s chlebem a tvarohem mohu nabídnout jen horkou kundu. A dál? Čuráka mocného, ráno i večer vstyčeného, dej mi Bože, konec modlitby, V.Š. Terezie projevuje přání. Jsem rozhodnutá jít dělat děvku do luxusního pánského klubu. Budete můj první zákazník? Jiná oznamuje suše, Jene, dneska se se mnou nepobavíte. Nachladl mi výtrusník. Dvakrát totéž od dvou dam, co se neznají, v jednom měsíci. Chcete se se mnou vyspat? Hej, čtěte. Dobré jitro, Jene. When I was dreaming of you, my husband woke me up. Tak duchem s vámi byla jsem hrubě zezadu zneuctěna. Též k ližbě mocné došlo, zbrocen šťávami výstřiku řval, jako wild animal, právě jako vy. Krásnou neděli, jen vaše Kajda. Vladimírka píše ze široka. Toť už je mi dobře. Ale v noci jsem se a ráno i post... Neříkal snad velký Čechov, že stručnost je známka talentu? Zde dívka je zřejmě nadaná literátka, rozhodně šetří slovy. Neser. Dvě přítelkyně na mě jdou z hurta. Ty, Saudku, kdybys fungoval jako kamarád, tak nás pozveš na kávičku a my tě polejem horkou vodou. Dívka vysokoškolsky vzdělaná těm vzkazům nasazuje korunu. Ohromeně hledím na displej, zaskočen nezvyklou přímočarostí. Jsem rozháraná čupka, chceš mě? A teď přichází jakýs návod, snad žádost o patentování smělé novinky. Promyšlený vibrátor ve tvaru podkovy. Půlka v kundě, půlka na poštěváku. Ještě něco vrazit do prdele a štěstí bude dokonáno.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mým dnešním hostem pořadu na zdraví je velmi uznávaný gynekolog a porodník a sexolog, docent Radim Uzel. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já tady mám před sebou vaši knihu, kterou jste napsal společně s panem doktorem Ladislavem Hesem.
2: Pan docent Hes je slavný anesteziolog v IKEMu, v Institutu klinické experimentální medicíny. A jeho je to nápad, že napíšeme o sexu, drogy a násilí.
1: Proč to znamená, kombinace těchto?
2: Ono to spolu velmi dobře souvisí. Zejména já, soudní znalec, bych vám o tom mohl vyprávět příhody. A některé ty zajímavé příhody tam právě jsou. Víte, ono je to, navenek se tvoří, jako, ono je to vlastně seriózní medicínská publikace, ale abychom to tak trošičku ozvláštnili, tak jsme tam dali trošičku malinko černé kroniky. A nebojím se říci, trošičku malinko jsme čichli i k tomu bulváru. Víte, tam jsou zajímavé případy znásilnění.
1: Moc hezké čtení, je to opravdu takové i pohodové, by se dalo říct.
2: Ta obálka nevypadá pohodově, samozřejmě.
1: Obálka nevypadá.
2: Tu znásilněnou fotografoval můj vnuk.
1: Kolik tam bylo lidí?
2: To jsou jenom čtyři ruce. To jsou dva lidi. No,
1: dopovězte to. To znamená, vy jste napsali knihu tedy o znásilňování, nebo ano, o příbězích.
2: Říká se těm drogám zahraničním anglickým termínem rape date drugs. To znamená znásilnění na schůzce. To znamená, že existují drogy, které eventuálně mohou být té ženě podány, a tím pádem tam dojde k pohlavnímu styku nebo eventuálně jiné sexuální aktivitě, aniž ona předem chtěla.
1: A to znamená třeba do pití?
2: Ano.
1: A třeba je to rozpustný v pití?
2: No to víte,
1: nepozná to vůbec.
2: Nepozná. A samozřejmě podle českého trestního zákona je znásilnění nejenom násilí nebo hrozba násilím, ale také zneužití stavu bezbrannosti. A mnohé ty drogy tímto způsobem právě působí. Čili tam, ono je to vlastně i prevence. Je tam poukázáno, čeho bychom se měli vystříhat. Ženy by neměly pít nápoj, třeba vy tady pijete vodu, tady v tomhle televizním studiu, asi jsme vám tam do toho nic nedali.
1: Předpokládám, koukám, že krásně čirá, i když nevím, jestli by taková droga nezabarvila malinko čistou vodu.
2: Taky nemusí. Napijete se.
1: A za jak dlouho to tak působí?
2: No, během několika minut.
1: Já se zkusím napít.
2: Ještě než vypnou kamery, už se slíkáte a už...
1: Úplně až takhle? A teď přece, myslíte, že teda ta droga je podávaná většinou tady v soukromí? Zřejmě. Nemůže se to asi podat v restauraci.
2: My jsme už v pubertě. Já si vzpomínám, a to bylo v 50. letech, to už je hodně dávno. Tenkrát ty ženy byly velmi zdrženlivé. To bylo opravdu...
1: Je to pravda.
2: No, opravdu.
1: To mi musíte říct, protože...
2: Co nám to dalo práce, než jsme nějakou ukecali, že ano? Dneska to jde raz, dva, že jo? A to zase samozřejmě, já už jsem zase věkově neodpovídající, mě to mrzí, že? Ale naším velkým snem bylo vynalézt jakousi tabletku, že dáme jí to do kafe a ona bude povolná. To jsme se tak jako, a to byla taková jakási nedostižná, no dneska je to tady, samozřejmě. Já to vyprávím svému vnukovi, který má 28 let, že jo?
1: Tak kouká, říká si to.
2: A on povídá, ale dědo, prosím tě. Tam.
1: Dneska ty ženský
2: on má rakouský státní občan, si říká, ona z Rakousku tomu říkáme OK, tropfen, že jo? OK, tropfen, to je...
1: Kapičky to, nějaký.
2: Nakapeme do kafe a ženská je naše, že jo? Na to tam je taky upozorněno.
1: Ukázáno. No tak ale teda to znamená, že když je ty kapičky nebo ty drogy takhle fungují, tak jak jsem už říkala, tak teda ta žena by se měla vyvarovat chodit někam s tím mužem, pokud se chce vyhnout.
2: No hlavně někam nepít nápoje a nekonzumovat potrava, která není prověřená.
1: A za jak dlouho to působí ta droga třeba?
2: No to může být několik minut.
1: Úplně pár minut. A potom to působí jak dlouho, než ta žena
2: dokonce na to je amnézie, ona dokonce, když se z toho probudí, tak vůbec neví, o co šlo.
1: To je další otázka.
2: To je další věc. To je další
1: vůbec
2: věc.
1: Si nepamatuje.
2: Vůbec si nepamatuje. Takový případy tam taky máme.
1: A za jak dlouho třeba se ta žena probere po takovým podání
2: té drogy? To se může během dvou, tří hodin třeba zase, no, samozřejmě.
1: Vůbec neví, co dělala.
2: Vůbec neví, co dělala, vůbec kde má šaty, nebo co, že si je sama sundávala ani náhodou.
1: Není to nebezpečné, může zemřít?
2: No tak samozřejmě, že taky při předávkování. Čili to je, právě já mám takový dojem, že opravdu taková knížka je i poučení. Ono pro mnohé lidi to znamená jakousi senzaci, že jako vůbec, když přijdou za mnou novináři, pane doktore, řekněte nám nějaké veselé příhody z ordinace.
1: No to jsem
2: to je smutný. Lékařská ordinace příliš veselými příhodami neoplývá. Ale
1: nějakou má to,
2: to je spíš smutný. No. Ale u těch soudních síní,
1: ano.
2: Tam jsou příhody.
1: Znásilnění.
2: Znásilnění třeba, no tak příhoda znásilnění. Znásilnění v manželství. Vysokoškolské manželství, inženýr a učitelka. A ona, ta paní učitelka toho manžela, každý den známkuje doma. Jo? On za určité domácí práce dostává určitý počet bodů, a to je předem daný za domácí práce.
1: Ano.
2: Vyluxování koberců 8 bodů, umytí okem 12 bodů, vynesení odpadkového koše 5 bodů.
1: A to je opravdu pravda.
2: To je pravda, skutečný případ. Pan inženýr pracoval, paní učitelka to bodovala, večer se to potrhlo, ty body se sečetly.
1: Ano.
2: A když on dosáhl určitého limitního počtu bodů, tak mu byl povolen pohlavní styk jako odměna za dobře vykonané domácí práce. To byl deadline, to se nepřevádělo do druhého dne. Jo? To bylo prosím pěkně večer splněno, nesplněno.
1: Počkejte, to si mohla spočítat, no, kolik bodů maximálně takhle udělit.
2: 4 roky jim to takhle fungovalo, dokonce i dítě na ty body splodili. No a konec špatný. Jak jistě tušíte, jednoho krásného dne pan inženýr dožaduje se pohlavního styku.
1: Bez bodu.
2: Aniž měl splněno. Ano. Ona, že ne, on, že jo, přitlačí na pilu, marná slava, já jako soudní znalec musím napsat, když dojde k pohlavnímu styku proti vůli té ženy.
1: I když je to manželka.
2: Tak je to znásilnění samozřejmě,
1: znásilnění
2: v manželství.
1: I když je to manželka, opravdu?
2: Neexistuje žádná manželská povinnost, znásilnění v manželství je takové stejné jako kdekoliv jinde, že ano. Já to takhle jako znalec musím napsat, mám všechny ty papíry, všechny ty tam vážená, stačilo už jenom vynést odpadkový koš. Těch bodů už nechybělo moc.
1: Nebo vyvenčit psa.
2: 3,5 roku dostal nepodmíněného trestu odnětí svobody za znásilnění, potažmo za nevynesení koše.
1: Takže...
2: No tak to je krutý. Teda.
1: Vy máte teď svoji poradnu, tak prakticky muži, kteří takto fungují, se mohou tady řeknu, k vám přijít poradit.
2: Já to tady řeknu celkem otevřeně. Víte, já se velmi často setkávám s případy, že ty ženy si to tak trošičku malinko přivymýšlejí. Aby zbavili toho muže péče o děti, aby ho znemožnili, aby ho potrestali a prachy a nevím, co všecko možné. No, pochopitelně soud většinou věří postižené, poněže to bez svědků, že ano.
1: Takže je to takový, ten sex je taková zbraň proti mužům, dá se říct.
2: Přijít zkušený soudní znalec.
1: Ano.
2: Samozřejmě, takže prosím pěkně říkám, že i na vaší klinice, pokud dostane se někdo do podobného průšvihu, tak já jako soudní znalec jsem schopen mu poradit, jak z toho ven. Takových mužských už jsem z toho dostal.
1: Je to pravda, protože je fakt, že slýchávám to velmi často i od různých svých klientů a je pravda, že řeší takovéhle problémy spousta našich klientů.
2: No nejenom znásilnění, ale také zneužívání dětí třeba si vymýšlejí, víte? A to dítě použijou jako zbraň. Navádějí, no to je opravdu velmi krutý.
1: Jak
2: oni navádějí děti k falešné výpovědi, co ten tatínek s něma všechno dělal. To není zcela výjimečný.
1: Ale jednou
2: případ.
1: Se přece vždycky přijde na to, pravdu, že jo? Zvlášť u těch dětí.
2: Dětští psychologové mají na to dneska páky. Velice dobré páky a umí s těma dětma hovořit, takže ta lež dříve nebo později vyjde najevo.
1: No, neřešíte teda jednoduché věci.
2: No,
1: mysleli jsme si, že sexuologie bude taková zábavnější trošičku.
2: Ale no, je to někdy taky zábavné. No a taky řešíme žárlivost. Že? Jsem taky napsal jinou knížku, která je tak trošičku ještě veselější a to se jmenuje Nevěra a co s ní. A tam je právě na několika kapitolách zdůrazněna žárlivost, jak je to někdy hrůzné. Já jsem měl
1: je nebezpečná?
2: No, to vám povím. Já jsem třeba měl člověka, který nám pouštěl zahradní závlahu. Jo? Na jaře se to musí pustit a na zimu se to zase musí vypustit. No. A byl to člověk, který tomu rozuměl a vždycky dvakrát za rok. Představte si, že měl tak žárlivou manželku, že ona mu zakazovala na tyhle ty výjezdy jezdit, protože on říká, že jede pouštět závlahu a ona si myslá, že jede s někým teda jaksi obcovat. On byl rybář, představte si, a on, když lovil ryby, tak ona se plížila houštím, tahle ta žárlivá baba, a číhal, jestli tam náhodou kromě těch ryb nebude taky nějaká rybářka, že jo, no s ním, že jo, no hrozný. No on to musel pustit. Musíme mít jinýho závlaháře, on ho nikam
1: zničila. No měl pustit manželku a nikoli v závlahy.
2: Zničila mu život. Samozřejmě jeho zaměstnání.
1: No tak v dnešní době technických vymožeností je už daleko jednodušší, že jo, kohokoliv sledovat a koukat, kde,
2: no,
1: kde jsme.
2: Je příšerná, je to příšerná vlastnost, no, ale no. A tě, hlavně nejvíc těch nevěr praskne mobilama, že ano?
1: No přesně tak.
2: Mě čtou ty cizí zprávy, že ano? Či dřív Plzák vždycky říkal zatloukat, zatloukat, zatloukat.
1: Už to neříkám.
2: Říkáme dneska mazat, mazat a mazat. Skválně se podívejte do mobilu, kolik tam máte zpráv, o kterých jste, ne, že by byli před manželem úplně tajný, ale nebyla byste dvakrát ráda, aby je třeba četl.
1: No, je to
2: a, to je, a samozřejmě je zapotřebí mít určitý tajnosti. Ne, že by každý člověk byl nevěrný, to je nesmysl samozřejmě, ale já nedávno, jako bývalý ministrant, poslouchám nedělní bohoslužby velmi často, protože bohužel liturgie už není latinská liturgie, to bylo takový velebný žán. Tam nějaký kazatel nedávno řekl, že lidé v manželství by si měli nalít čistého vína a všechno si říct. Jo? A teď, až půjdete z těchto bohoslužeb domů a tady večer posadíte, tak teď si všechno
1: řekněte
2: o sobě řekl. No to je to nejhorší, co jim mohl poradit. Nevěřte těmhle těm demagogickým kazatelům. Každý člověk by měl mít ve svém duši 13. komnatu, kam nepustí nikdy nikoho. To je vaše privátní tajemství. A kdyby vás v kole lámali, nesmíte ho nikomu prozradit, ani manželovi, ani nejlepšímu milenci, ani, no nikomu prostě. Jsou věci, které se prostě neříkají. A to by si lidi měli pamatovat.
1: A to je krásná myšlenka.
2: Tak.
1: A to říká velice uznávaný, velice šikovný a velice milý pan doktor Radim Uzel. Děkujeme moc za návštěvu.
2: Já vám děkuju za pozornost.

nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá,

je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází.

0: jsme my, do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my.
1: Vnímáte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky? Protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
2: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
1: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to no, pak tak, trochu jinak?
2: Tak jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
1: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
2: Já si myslím.
1: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
2: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někde dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
1: Ono, ani to nelze, ano.
2: Jo, takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
1: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
2: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista, jo, a všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Westfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrála, že o Českému království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde. Radio Xaver.

have a soul. You can strike up the march. There is no

Degrot kývá na záchranný plán, rodí se svěřenecká smlouva. Pak ovšem přichází zvrat. Velmi důležitou roli v něm hraje Jacques Degrot, který se sešel se svými českými protějšky a jejich švýcarským právníkem. Podle svých slov byl v té době ještě stále v živém kontaktu s Norrisem, vše ale vyřizoval ze své kanceláře v Paříži. Češi řekli, že by mohlo být zajímavé zkusit jiný přístup a navrhnout společnosti Epian uzavření svěřenecké smlouvy, v níž by Epian figuroval jako kupující, ale bez vlastního přispění finančními prostředky, tedy pouze pro usnadnění řady situací, kterou nemohu podrobně rozvádět, vzpomíná na velmi klíčový moment celého příběhu Jacques Degrot. Co těmito tajemnými slovy pan Degrot vlastně myslel? Dnes už to s naprostou přesností víme. Těmi českými protějšky byli myšleni právě ti, kteří pro Norrise akcie kupovali, tedy lidé okolo Antonína Koláčka. Ti přišli s tím, že s Epianem uzavřou svěřeneckou smlouvu, které se odborně říká kontrakt deportáž. V rámci té může společnost jednat jménem jiné společnosti bez uvedení její totožnosti. Jacques Degrot tehdy prý po konkrétních jménech těchto Čechů nijak nepátral. Spokojil se s informací, že jde o české investory. Jak Degrot na okolnosti vzniku smluvní portáže vzpomíná dnes, po 20 letech? Jednali o

zjistíte při čtení svěřenecké smlouvy z dubna 1998 podepsané v Paříži, dali mi nakonec jména dvou osob, pana Krause a pana Marka Čmejly. Ano, tato jména, dodává de Grot, jehož svědectví má dnes pro rozpletení celého příběhu cenu zlata. Samozřejmě jsem nevěděl, že vedení dolů se v transakci také angažovalo, tvrdí dnes de Grot. S uzavřením svěřenecké smlouvy nakonec po doplnění jmen de Grot souhlasí. Napřed si celé znění smlouvy ale přece jen ještě nechává ověřit svými právníky. Ti mu potvrzují, že na ní není nic špatného. Svěřenecké smlouvy jsou v biznisu poměrně běžná záležitost, tvrdí jednohlasně manažeři. Pravda je, že někdy je skutečně uzavíráme i my sami, aniž bychom o tom věděli. Například, když si v cestovní smlouvě objednáme letenku, nebo když uzavíráme pojistnou smlouvu u banky. Banka totiž pojistnou smlouvu uzavřít nemůže. Ve skutečnosti se transakce uskuteční v jiné společnosti. Nicméně ve vztahu ke klientovi jedná banka svým jménem, avšak právě na účet této jiné společnosti. Proč ale manažeři měli takový zájem na tom, aby se o nich nevědělo? Tedy, aby se nevědělo, že Epien rovná se parta lidí v čele s Koláčkem. V jednom z rozhovorů pro deník Právo to v roce 2014 vysvětluje Marek Čmejla. Obecně v obchodu nevždy vystupuje investor svým vlastním jménem. To by přestaly existovat všechny investiční banky nebo fondy. Začalo se to vyšetřovat a my jsme tehdy neměli důvod vystrkovat hlavu. To prostě nešlo. Báli jsme se a v ten daný okamžik nebylo možné, aby se to tak otevřeně řeklo. Čmejla naráží na trestní oznámení ze strany Fondu národního majetku. K tomu se dostaneme později. Parta lidí, jejíž významnou součástí jsou hlavní manažeři Mostecké uhelné společnosti, včetně Koláčka a dále Čmejla s Krausem, jednoduše nechtěla v celém obchodu vystupovat svými jmény. Proč ale to celé divadlo s právníky, tajnými smlouvami a nejasnými okolnostmi nastalo? Manažeři věděli, že Norrisovi peníze jsou mimo hru, protože o ně přišel. Pořád ale platí to, že Epien prostřednictvím de Grota již nějakou dobu jedná s českou vládou o odkupu podílu americkým investorem, tedy Epienem. To je hlavní důvod toho, proč se vůbec portážní smlouva rodí. O skutečné převzetí Epienu ve skutečnosti vůbec nešlo. On totiž Epien, zdá se, skutečně nebyl žádnou prázdnou schránkou, kterou Norris v roce 1995 zakládal kvůli převzetí Mostecké uhelné. Ani by to logicky nedávalo smysl. Vždyť v roce 1995 ještě ani nevěděl, že nějaký most vůbec existuje, natož, že jsou v něm hnědouhelné doly. Epien byla v roce 1998 už zavedená firma. Její majitel sice přišel ke krachu, ale v nějaké formě existovala dál. Vedla například jednání v Jižní Africe, v Abu Dhabi o možnostech uzavření smluv s českým podílem, dále s kanadským bombardiérem ohledně zavedení rychlovlaků v České republice. Epien má ještě stále kanceláře ve Varšavě, Sofii, Bratislavě a dalších městech. V těch úřadovali zaměstnanci na plný úvazek. V každé ze zemí určovali strategii a snažili se státům radit, jak efektivně privatizovat strategické podniky. Ale pro příběh Mostecké uhelné to není až tak důležité. Jen je podstatné si uvědomit vztah, který se zde rodí. Dnes si můžeme otevřeně říci, že lidé kolem Antonína Koláčka, byť tehdy nevystupovali pod svým jménem a na klíčová jednání vysílali právníky, potřebovali Epien jako firmu, která bude v obchodech s akciemi Mostecké uhelné figurovat. Stephen L. Norris je přece jen ve finanční tísni a každý dolar je mu dobrý. A tak svolil k tomu, že českým investorům poskytne krytí a bude pokračovat v jednání s vládou. To bylo právě podstatou oné svěřenecké smlouvy, zvané kontrakt deportáž. Zadarmo to pochopitelně nebylo. Stephen L. Norris za ní dostal 1 milion dolarů. Podpisem smlouvy pověřil na základě plné moci Jacquesa de Grota. K samotnému podpisu dochází 18. dubna 1998. Později Norris prodává celou značku Epien, ale nikoli v aktiva. Těch se zbavovat nechtěl kvůli případné odpovědnosti. Jak těžké bylo převzít značku Epien? Ptám se Jiřího Diviše. Byl to výsledek dlouhých jednání. Koupili jsme jen jméno a adresu. To jméno mělo historii. Viděli jsme tam tu kontinuitu. Na základě kontrakt deportáž byla Epien dále formálně subjektem, který se zajímá o akcie Mostecké uhelné. Tyto nákupy ale prováděla na účet klienta, kterým byl Invest Energy. V zájmu Invest Energy v tu chvíli je, aby akvizici akcií dokončil a

eventuálně celou Mosteckou uhelnou razantně restrukturalizoval. Jedině tak by zachránil svou investici. Se zcela rozdílným pohledem na věc ale chodí po světě Roman Češka, ex-ředitel Fondu národního majetku. A právě o tento pohled se samozřejmě také intenzivně zajímám. Co se dozvídám? Společnost Appian je americká společnost, která se tváří, že dělá biznis v České republice. Ale je nepravděpodobné, že by skutečně fungoval jako reálný investiční fond. Na ministerstvu privatizace jsem měl coby poradce ministra na starosti jednání skoro se všemi investory, kteří do privatizace vstupovali. Vím, jak se investoři chovají, jak pečlivě všechno prověřují a jak je pro ně to prostředí neznámé. Na každé transakci pracovali týmy lidí, zatímco Appian byla investiční společnost, kde v jejich sídle pracovalo pár lidí. Věděl jsem to od kamaráda, který ve Washingtonu pracoval. Požádal jsem ho, aby se tam zašel podívat. Volal jsem tam a oni o žádné investici v České republice nevěděli. Byl to důkaz toho, že někdo z Appianu používá jméno Appian jenom jako zástěrku. Jsem přesvědčen, že s nimi museli udělat dohodu, aby se za odměnu tvářili jako vlastníci. To jsem medializoval. Neměl jsem na to ale žádné důkazy. Nebyl jsem detektivní agentura, tvrdí dnes Roman Češka. Zajímá mě také to, jak měli manažeři ošetřené vztahy mezi sebou. Na svěřenecké smlouvě totiž nebyli vyjmenovaní zdaleka všichni. Čistě teoreticky by si tak po úspěšném získání státního podílu mohl například Petr Kraus akcie přivlastnit a s ostatními se nepodělit. Já jsem žil na bázi důvěry. Takovou smlouvu jsem nepotřeboval ani neměl. Je potřeba to vnímat tak, že jsme nevěděli, jak to dopadne. Neměli jsme písemnou dohodu. Chtěli jsme tu situaci zvládnout společně. Museli jsme reagovat rychle. Mnoho dohod se dělat nedalo, vzpomíná Antonín Koláček. To, že hnědouhelný průmysl u nás stále existuje, je dodnes značnou zásluhou tehdejšího managementu Mostecké uhelné. Stát se rozhodl, že to tam zavře. A management se v zájmu té společnosti rozhodl, že udělá všechno pro to, aby přežila. Obhajuje tehdejší postup manažerů Marek Čmejla. Jeho slova se shodují se vzpomínkami Jacquese de Grotta, podle kterého byl tehdy hlavní zájem Appianu udržení dolů v chodu. De Grot přidává ještě další důvod, proč chtěli manažeři zůstat v anonymitě. Byli mladí a neznámí v politických kruzích. Do toho všeho se navíc přidalo riziko, o kterém dnes manažeři hovoří, ale ověřit ho už asi nikdy nedokážeme. Podle nich měli tehdy o převzetí Mostecké uhelné zájem jistí investoři z Německa. Ti investovali do německých hnědouhelných dolů v Sasku, tedy kousek od dolů v Mostě. Mostecká uhelná jim tím pádem stála v cestě, protože těžila uhlí při mnohem nižších výrobních nákladech. Bylo prý pravděpodobné, že pokud by doly ovládly, okamžitě by je zavřeli. Odstřihli by tím svého zásadního konkurenta. Říkalo se, že prodej dohodli vysocí představitelé bývalého aparátu a že je téměř nevyhnutelný, vzpomíná de Grot. Kde tehdy k takové informaci vůbec přišel? Stopy vedou k tehdejšímu premiérovi úřednické vlády Josefu Tošovskému. Tošovský se s de Grotem velmi dobře znal už před revolucí. Jako šéf Živnobanky se totiž účastnil zasedání guvernérů centrálních bank pořádaného Bankou pro mezinárodní vypořádání v Bazileji. Takže jsme se vzájemně znali a měl jsem pocit, že si byl plně vědom toho, jak se situace změní. To bylo zřejmé, vzpomíná de Grot na předrevoluční situaci. Tou změnou měl samozřejmě na mysli sametovou revoluci. Poté, co k ní skutečně došlo, Tošovský kontaktoval de Grota a zařídil, že byl belgický bankéř zvolen jako vyjednavač zájmu zemí, mezi nimiž bylo i Československo. De Grot tak v tento moment přestává hájit zájmy Belgie a přeorientoval se na naši zemi. Údajně to nebyl až takový rozdíl, protože jsme měli stejný přísun kapitálu před druhou světovou válkou a byli jsme průmyslové země s podobnou historií. Tošovský měl tedy s de Grotem skvělé vztahy, o tom není pochyb. Začátkem roku 1998 de Grot přijíždí Tošovského navštívit osobně. Tošovský si de Grotovi stěžuje, že se mu nelíbí být premiérem, protože není politik. A došla samozřejmě řeč i na situaci v Mostecké uhelné. Poslyš, tyto doly jsou pro zemi velmi důležité ze dvou důvodů. Za prvé z důvodu platební bilance. Česká republika není jako mnoho jiných zemí závislá na dovážené energii. Většinu energie vyrobíme z vlastních zdrojů, což je výhoda, kterou musíme zachovat. To je jedna věc.
Za druhé, z ekonomického a sociálního hlediska jsou tyto doly naprosto zásadní, jak